0: která si vybíral pro svoje kompozice, své operní díla. Shodou okolností já nastuduji Janáčkovu Šárku a vlastně jsem si uvědomil, že je to jeho první operní dílo. A je zajímavé, že hned jako své první operní dílo, tak si vybral prostě tu ženskou představitelku. A on je pro mě opravdu mistrem psychologie, jak dokázal vlastně vystihnout ten ženský svět, ty jeho múzy, ty jeho inspirace a to drama, co se odehrává v těch postavách. Ať už je to Makropulos, Káťa, Jenufa, Šárka, Liška. Všude je to plně přítomné. Takže Janáček je skladatelem a lidským a vždycky je v té hudbě něco, co je prostě ze života, co je nám hodně blízkého.
1: Asi je právě to, co se dotýká té lidské podstaty. Přitom Janáčková hudba je více jak 100 let stará již a je stále nová.
0: Je, ale já už to tak vlastně nevnímám. No. Jako, já to pořád beru, jako, že to je něco, co je úplně tady odtud, co nemáte potřebu rozlišovat, jestli to je 100 let za námi, anebo jestli to je úplně současné hudební drama, současná kompozice. Takže za mě je to přítomnost a to je možná to, čeho se teď dotýkáme, že on dokázal vystihnout právě tady a teď, co se v člověku odehrává, čím jsme, kam směřujeme.
1: A to je stále aktuální.
0: A to je aktuální.
1: Pro každého osobně. Dovolím si jednu takovou osobní otázku. Vzpomenete si na svoje první setkání s Janáčkovou hudbou?
0: Vzpomenu.
1: Co se vás dotklo?
0: Než jsem studoval režii, tak jsem studoval zpěv. Tak samozřejmě to byly písně a Janáčkovi, ale úplně takový ten nejsilnější zážitek byl s Jenufy. Kdy jsem působil v Plzeňském divadle a vždycky jsem celé to představení prostal v portále a koukal jsem na dirigenta a naprosto mě uhranulo prostě druhé, třetí jednání z Jenufy a to jsem vždycky odcházel z divadla naprosto úplně zasažený. Ale od té doby mi bylo jasné, pak když jsem si i věnoval režii, že vlastně inscenovat Janáčka je opravdu velká výzva, právě proto, že v té hudbě a v tom libretu je prostě všechno. A ono interpretovat dílo, které dá se říct dokonalé, kde cokoliv přidáte navíc, nebo naopak tam nespracujete to, co je tam vepsáno, tak se dostáváte vlastně do takové, dá se říct, propasti toho, že prostě to není dobrý. Ale naštěstí vždycky ta Janáčková hudba je tak strašně silná a přesvědčivá, že pak si říkám, že vlastně ta inscenace vždycky nějakým způsobem projde. Jo. Ale udělat dobře Janáčka, to je opravdu vrchol, myslím, a ta největší výzva pro každého inscenátora.
1: Vy nepocházíte z Moravy?
0: Ne.
1: Ale hodně jste se zžil s tím moravským prostředím.
0: Když jsem dostal nabídku od Martina Glázra jít sem šéfovat do Janáčkovy opery, já si pamatuju, že vždycky, když jsem jezdil tím vlakem z Prahy do Vídně, tak jsem vždycky vzhlížel k tomu Petrovu a jsem říkal, tady je tak krásně, tady bych chtěl jednou pracovat. A musím říct, že mě Morava vůbec tady Brno přirostlo k srdci a troufám si říct, že to je můj domov. A ono to se všechno promítá i k tématu toho festivalu, kdy se teď k tomu dostáváme. Já jsem se vlastně do Brna dostal teda po výzvě šéfovat tady Janáčkovu operu, ale vlastně jsem si uvědomil, jak vlastně to prostředí vás dokáže inspirovat, ovlivnit. A to je vlastně také tématem letošního festivalu, což jsou kořeny. Jsou to teda inspirace představení Janáčkovy tvorby tak, jak vlastně to prostředí ho formovalo, z čeho vyrůstal, co ho ovlivnilo, že ho posléze, kdy se věnuje studiu folkloru, začíná se zabývat nápěvky mluvy, vidíme, jak vlastně ta jeho tvorba se začíná proměňovat a co vlastně všechno mu tady to prostředí, i to, odkud vlastně on vzešel, kde se narodil, dalo do jeho kompozice.
1: Takže je to vlastně fenomén Janáček a také Brno.
0: Tak.
1: A kořeny.
0: Tak, přesně tak.
1: Zaposloucháme se do první dnešní hudební ukázky. Bude to začátek opery Osud Leoše Janáčka v podání solistů společně s Českou filharmonií a dirigentem Gerdem Albrechtem.

0: Hostem dnešní Oktávy je umělecký ředitel festivalu Janáček Brno, který se bude konat od 13. října do 17. listopadu. Pane Heřmane, pojďme nyní nahlédnout do chystaného programu festivalu. Operní řada, to je taková kmenová záležitost. Co tedy nabídne? Vy jste to zmínil, uvedení všech Janáčkových oper, všech 9 oper. Je to podobně jako u velkých symfonických autorů 9 symfonií, Janáček 9 oper.
1: Já bych na začátek asi řekl to, že samozřejmě my jsme se od roku 2014, vlastně ještě moje předchůdkyně, paní profesorka Blahová, začala věcí Makropulos s Davidem Radokem a odtud se vlastně zrodila ta dlouholetá spolupráce s tímto naprosto fenomenálním režisérem, kterého považuji za opravdového mistra, který dokáže stejně tak jako Janáček ve své kompozici vystihnout tu podstatu vždycky toho díla a hlavně to, co je v nás lidech. A to si velice cením, že vlastně máme na repertoáru Davidovu věc Makropulos. Mám velkou radost, že jsme ji obnovili také s titulní představitelkou, členkou našeho ansámblu Janou Šrejmou Kačírkovou. Stejně tak jako Jan Šťáva se zhostil role Kolenatého. A samozřejmě solisté jako Aleš Brisseň, Svatopluk sem už vychází z té inscenace z roku 2014. Nicméně jsou velké operní produkce a my jsme do dramaturgie Janáčkovy opery nezařadili ty jeho první 2 komorní díla. Dá se říct, že vlastně to první bylo zavrženo zajerem a Janáček Šárku nemohl uvést a zůstalo pouze u té první verze z roku 1888. Tady začínáme celý ten blok Janáčkových oper, to znamená zase vracíme se ke kořenům, vlastně k úplným počátkům, kdy on o té opeře začíná přemýšlet. Je na té kompozici vidět, jak vlastně byl zároveň ovlivněn tvorbou Antonína Dvořáka. Můžeme také zavnímat, jak vnímal lidský hlas při kompozici vlastně toho zpěvního partu, ale od počátku, to znamená ta první inscenace, která se na festivalu bude uvedena a kterou jsme teda od roku 2014 nenastudovali, bude ta Janáčková Šárka, kterou já jsem se osobně rozhodl uvést v netradičních prostorách, stejně tak jako počátek románu, který byl svěřen mladému režisérovi Marku Řihákovi. Počátek románu se odehraje v aule Vysokého učení technického. Takže tyto 2 produkce budou operní, budou v netradičních prostorách a pro diváky to bude úplně něco zcela nového. Vedle teda té velké řady těch velkých produkcí operních. Ať už to z našeho cyklu Janáčkovského, jsou to produkce režisérů Davida Radoka, pak je to samozřejmě významná trilogie s Robertem Karsnem, kterou jsme vyprodukovali, ať už to byly zmíněné Výlety páně Broučkovi, nebo to byl Janáčkův osud a samozřejmě fenomenální inscenace Káti Kabanové. Mám velkou radost, že Natálii byla nominována Kateřina Knižíková za právě postavu Káti z naší obnovené premiéry, kterou jsme uvedli na jaře. Je to ta produkce, která nám zaplavuje jeviště vodou. Pak jsou to samozřejmě inscenace, které jsem i já jako umělecký šéf vytvořil, ať už jsou to Příhody Lišky Bystroušky nebo Z mrtvého domu. A myslím si, že vrcholem toho festivalu bude její Pastorkyně v režii Martina Glázera a naší velmi úspěšné inscenaci. A tady oproti těm předchozím ročníkům vlastně je něco jiného, je něco nového. Produkce jsou naše, nicméně pro orchestr Janáčkovy opery by to byl opravdu velký úkol, aby odehráli všechny představení, takže jsme se rozhodli, že toho využijeme a přizveme zahraniční orchestry a významné dirigenty k tomu, aby s námi představili tento komplet divákům, a mám velkou radost, že festivaloví diváci se mohou těšit na Jakuba Hrušu s Bamberskými symfoniky, který provede s námi její pastorkyni. Jsou zde i významní hosté, interpreti, ať už je to Corinne Winters nebo britský tenorista Nicky Spence, kdo jste měl možnost vidět poslední koncert BBC Proms, tak myslím si, že je na co se těšit. Kromě samozřejmě i představení Bamberští symfonikové také s Jakubem zahrají také koncert. A mám také velkou radost, že vlastně od roku 2014, jestli se nemýlim, tak to bude podruhé, co festival bude hostit velkou mezinárodní konferenci Opera Europa, kdy se do Brna sjedou významní mezinárodní společenství uměleckých šéfů, intendantů, generálních ředitelů, aby zde vlastně diskutovali o soudobé opeře a o Janáčkovi. Takže festival bude hostit tuto významnou akci. A tou druhou produkcí, kdy jsme přizvali další významný orchestr, rakouský rozhlasový orchestr ORF, který s Tomášem Netopilem představí příhody Lišky Bystroušky. Je to navázání na úspěšného revivalu z loňského roku, kdy v těch hlavních rolích se představí Adam Plachetka a Kateřina Kněžíková. A samozřejmě to bude i koncert, který bude živě přenášet Česká televize, takže diváci, kteří se nedostanou do Brna, ho mohou sledovat v přímém přenosu v České televizi.
0: A to je asi velmi dobře, protože jak se dívám na stránky festivalu, tak mnohá představení jsou již vyprodána, ale nějaké volné vstupenky stále jsou, takže určitě, milí posluchači, neváhejte, a pokud chcete festivalové představení navštívit, tak zakupte vstupenky co nejdříve.
1: Já jsem ještě zapomněl jednu, dá se říct, ten komplet náš je představený tak, jak jsem ho teď představil. Nicméně už jsem zde zmínil, že poprvé se na festivalu představí Bavorská státní opera s produkcí významného polského režiséra Krištofa Varlikovského. Je to opravdu významná událost, protože Krištof Varlikovský už vytvořil tři velmi významné janáčkovské produkce. Já jsem rád, že Brnu můžeme představit jeho práci, protože si myslím, že to je jeden z mála režisérů, který Janáčkovi opravdu rozumí a umí ho přenést na jeviště velmi sugestivním způsobem. Takže bude to Káťa Kabanová s Corinne Winters, s Paulem Černochem pod taktovkou Roberta Jindry, takže zase opět mimořádný host po loňském hostování nebo předloňském hostování Berlínské státní opery, to je Mnichovská opera, takže opravdu vrchol festivalu další.
0: Je se na co těšit. Poslechneme si další hudební ukázku, dnes věnovanou pouze Janáčkově tvorbě, a bude to část Věruju z Glagolské mše. Zpívá František Livora a Richard Novák, Pražský filharmonický sbor, a Českou filharmonii řídí Charles Makeras.

0: Milí posluchači, posloucháte Oktávu, věnovanou festivalu Janáček Brno 2026. Hostem je jeho umělecký ředitel Jiří Heřman. Pane Heřmane, povídali jsme si o Janáčkových operách, o té zcela mimořádné nabídce provedení všech Janáčkových oper. Janáček ale stojí na dvou nohách, operní a té koncertní poloze. Janáčková tvorba pro jednak orchestry, ale i komorní soubory není tak bohatá, ale je zcela mimořádná. V podstatě v tom vrcholném období Janáčkova života nenajdeme nic, co by nestálo za to. Festival tedy tradičně připravuje tu koncertní řadu. Co byste vypíchl z té orchestrální?
1: Já bych možná předestřel to, že autorem vlastně té dramaturgie koncertní řady je Jiří Zahrádka, který vlastně sestavuje celý koncertní program festivalu. Letos máme opravdu mimořádný ročník už jenom v tom, že diváci se mohou těšit na čtyři velké orchestrální koncerty, které myslím, že i tematicky směřují k tomu, jak vlastně Janáček byl ovlivněn folklorem. Jsou tam autoři, kteří vlastně jsou současníci Janáčka. A v těchto velkých čtyřech koncertech, tím prvním bude koncert České filharmonie pod vedením Vasila Petrenka, se diváci mohou těšit právě na skladby jako například v koncertu Rakouského rozhlasového orchestru, to budou Mahlerovy písně Potulného tovaryše s Adamem Plachetkou. Dále to například s Bamberskými symfoniky se mohou těšit na předehru vlastně Jenůfě žárlivost, ale třeba i Dvořákova Holoubka, samozřejmě bamberští symfonikové provedou s Jakubem program, který je jim velice blízký, a to je Brucknerova symfonie. Vedle těch velkých orchestrálních koncertů se vypravíme nejenom do jaksi sálu Reduty, kde mimo jiné se diváci mohou těšit i na přidaný mimořádný koncert Richarda Nováka, který letos oslaví 95. narozeniny, a je to neuvěřitelné. Když jsme si spolu telefonovali, tak byl velmi nadšený, že ten koncert může mít, a zároveň to bylo takový vtipný rozhovor, kdy on mi říkal, no víte, mě to tak jde, to zpívání, je to prostě neuvěřitelné, a že konečně ví, jak na to, a takže jsme se hodně... Je to neuvěřitelný, že člověk vlastně žije, ten, který žije hudbou, dokáže i v 95 letech prostě takto úžasně vystupovat. Takže to je jeden z mimořádných koncertů, který se odehraje v Redutě, kde jsou i další komorní koncerty. Pak jsou to koncerty v brněnských vilách, které jsou velmi populární, právě protože diváci mohou zažít opravdu tu komorní atmosféru. Zde můžeme například vypíchnout koncert Markéty Cukrové s Benevicovým kvartetem, nebo například ve vile Lefber vystoupí Arola kvartet, což je vítěz Janáčkovy soutěže z loňského roku. A samozřejmě nebude chybět ani Vila Šťastný. Je to i další řada, jsou to sborové koncerty, které určitě diváky mohou zaujmout, ať už je to folklorní koncert nebo koncert ansámblu Versus ve Vodojemech brněnských, nebo tradičně i dětský sbor Brno. A také nebude chybět bohatý program v domečku Leoše Janáčka.
0: Jedním z hostů právě těch komorních koncertů bude také skladatel Krištof Mařatka, a my si nyní poslechneme jeho transkripci Mládí pro smyčcové kvarteto v podání Zemlinského kvarteta.

0: Dnešní oktáva je věnována opernímu a hudebnímu festivalu Janáček Brno. O němž si povídáme s Jiřím Heřmanem. Ten festival je skutečně všeobsažný a mimo těch hlavních programů, kterým jsou samozřejmě operní představení a koncerty, tak je také celá řada významných akcí. Vy jste už zmínil setkání Opera Europa. Proběhne také 60. ročník Mezinárodního muzikologického kolokvia, které se střídá s Moravským podzimem. Ale zaujaly mě také aktivity pro děti a mládež, workshopy pro děti, ale velmi mě zaujala také výstava velkoformátových tisků autografů ze všech 9 Janáčkových oper, které budou vystaveny kde?
1: Tak ty budou vystaveny v Janáčkově divadle. Tradičně tuto výstavu připravuje Jiří Zahrádka. A ty doprovodné akce jsou vždycky zajímavé. Například diváci, kteří jdou poprvé na Janáčka nebo chtějí se dozvědět víc o programu festivalu, tak nejenom před operními představeními, ale i před koncerty jsou takzvané lektorské úvody, kdy se mohou diváci seznámit vlastně s dílem, se skladbami, které uslyší, nebo operami, které uvidí. A samozřejmě program pro děti, ten vychází z našeho bohatého vzdělávacího programu, kdy ano, bude to Liška Bystrouška, se kterou se děti mohou opět potkat na festivalu, nejenom v představení, ale i ve workshopu. Naše velmi skvělá lektorka Klára Mazalová, která se věnuje programům od opravdu té nejmenších. Máme dokonce pro letošní sezonu, máme jako partnerskou také nejenom školu waldorfskou, ale i mateřskou školu. Takže ta škála vlastně té spolupráce s dětmi je velmi, velmi široká.
0: Poslechneme si poslední hudební ukázku dnešní oktávy a to bude již zmíněná předehra Žárlivost, tedy původní předehra její pastorkyni v podání Brněnské filharmonie pod taktovkou Františka Jilka.

0: Pane Heřmane, celý dnešní pořad věnujeme opernímu a hudebnímu festivalu Janáček Brno, ale také osobnosti Leoše Janáčka, kterou, jak jsme řekli v úvodu, velice obdivujeme. Obdivujeme jeho neuvěřitelnou aktuálnost, jeho umění, jeho výpovědi. Stále se ale někdy setkávám s tím, že se lidé Janáčka bojí. Bojí se jeho hudby, zdá se jim příliš moderní, nepochopitelný. Jak byste řekl, nebojte se Janáčka?
1: Odevzdejte se, otevřete se, vnímejte všemi smysly a určitě to vždycky zasáhne to místo, což je pro mě to lidské srdce, který on velmi dobře zná a kterým geniálně umí vystihnout v té hudbě. A nebát se překročit práh Janáčkova divadla. Jsme tam proto, abychom byli na blízku divákům, aby jsme ukázali právě i skrze tu scénickou podobu, že můžeme vtáhnout diváka do té hudby zajímavou jevištní interpretací. Takže určitě se nebojte, je to něco, co žijete každý den, akorát se to zrcadlí v té hudbě a je to úžasné a mnohdy to přináší i takovou osobní lidskou v nás katarzi, která je občas taková očišťující a jako kdyby jsme měli někoho na blízku, kdo nám rozumí.
0: Možná v dnešní době obzvlášť důležité.
1: Přesně tak.
0: Co zbývá dodat? Přeji zaplněné Janáčkovo divadlo a všechny koncertní prostory a přeji, ať se celý letošní ročník festivalu Janáček Brno vydaří.
1: Děkuji a opravdu co nejsrdečněji všechny zvu na 10. jubilejní ročník.
0: Děkuji za rozhovor.
1: Také.
0: Dnešním hostem v Oktávě byl umělecký ředitel festivalu Janáček Brno Jiří Heřman. Od mikrofonu se loučí Štěpán Grafe a z režie mistr zvuku Roman Kabelka. Naslyšenou.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Na Proglasu posloucháte pořad Jak se vám líbí, příjemný poslech přeje Janis Moras a já vítám svého dnešního hosta, kterým je Šahab Toluí. Šahabe, ahoj, vítej na Proglasu opět po čase.
1: Ahoj kamaráde, rád tě slyším a vidím a taky zdravím vašich posluchačů a diváků.
0: Já tebe taky rád opět potkávám po čase, jenom připomenu pro ty, kteří třeba neslyšeli ty naše dva předchozí rozhovory, připomenu, že jsi multiinstrumentalista, skladatel, zpěvák íránského původu, přes 20 let žijící v Praze, spojuješ perskou a španělskou hudbu do takzvaného žánru etnoflamenco nebo taky Persian Flamenco Fusion, řekněme. Ale dneska to vlastně bude z trochu jiné oblasti Jižní Evropy, protože ty jsi vydal nové album s velmi zajímavým názvem, který je v italštině a nechám ho říct tebe.
1: Ano, tak nový album se jmenuje Ci vediamo Goldoni. Je to podsta k Goldonimu. Pro mě to bylo velkou výzvu napsat tu hudbu pro Goldoniho Poprask na laguně nebo Le Barufe Chiozote v originálně zdění, která ta hudba byla původně napsána pro Vinohradského divadla. Právě po 30 letech, když se vracela Poprask na laguně na jevišti, tak pro mě to bylo obrovskou výzvu. Takže potom o tom trošku více popovídáme, ten průběh napsaný taky pro mě byl zajímavý, ale byl celkem opravdu zajímavý projekt.
0: Určitě si budeme povídat, proč na italskou komedii oslovili právě iránského muzikanta, který žije v Česku a věnuje se hispánské hudbě. Pojďme si ale pustit první ukázku z této desky. Co bys tak navrhoval na začátek?
1: Tak já bych to vzal třeba hnedka první track, který je Rob Edinari, což znamená majetek, v podstatě rove znamená kostýmy, jo, jakoby, a dinári, jakoby peníze v tom sicilštině v podstatě se říká. Rove dinári, to znamenalo majetek a peníze. To je takovou žárlivostí, jo, to je chlapa, který ženě říká, holce říká, ale jestli chceš se vdávat, tak si vdávej, kdybych chtěl se oženit, tak si bych našel lepší než ty, někdo, kdyby má majetky a má rodinu a má lepší krve, tak v podstatě je z lepší rodiny, něco takového. To je takovou žárlivostí, ale zajímavý, jak potom vyprávím, proč takovou strukturu má tahle skladba.

0: Dozněla úvodní skladba dnešního Jak se vám líbí na Proglasu. Hostem je Shahab Tolui, multiinstrumentalista, skladatel, zpěvák iránského původu, žije dlouhodobě v Praze a napsal muziku k představení Karla Goldonyho, tedy k inscenaci komedie Karla Goldonyho Poprask na laguně pro divadlo na Vinohradech. To není poprvé, co ty jsi s divadlem na Vinohradech spolupracoval. Tou druhou inscenací, na které jsi spolupracoval s tímto divadlem, je Bernarda a Dům Bernardy Alby, tak si zní správně přesně ten název. Což tam, jestli se nepletu, Dům Bernardy Alby je od Federico Garcia Lorky?
1: Je to tak.
0: Čili tam ta návaznost na to flamenko, řekněme, ještě nějaká je. Ale proč režisér Juraj Deák oslovil právě tebe, abys napsal hudbu k italské komedii?
1: Tak Juraj je takový zajímavý režisér, který opravdu je hodně taky hned na počátku trošku zarazilo, jakože jsem trošku byl v šoku, protože znám Poprask na laguně, to v klasické podání. A proto, když jsem se podíval na pohled Juraje do toho divadla, tak to je docela odlišný od toho klasiky, kterou známe. Většinou, protože Carlo Goldoni byl známý tím, že v podstatě chtěl tu komedia dell'arte, která byla hodně elegantní a v tom byly maskarády a různé kostýmy, hodně byl v podstatě velkolepé, oddalit a z toho udělat komedie, která je pro obyčejné lidi, který je minimalistické a dá se to minimalistickým způsobem předvést na stage. Takže když jsem se na to podíval, vidím, že Juraj do toho vůbec neváhal do toho jít se satírou, do toho zamíchat takový ten český humor, do toho přidat takový zasahovat, ale zanechal ten hlavní příběh, tak ten příběh existuje pořád, v tom plynu běží, ale v tom je kousek toho českého touchu. V podstatě v tom slyšíš takové některé věci, které opravdu jsou hodně výrazně české a zároveň je to, jako ty herečky třeba nosí slunečné brejle, nevím, to follow třeba jezdí tomu říká kolobrndu, takže takové věci, jako na koloběžku. Takže takové zajímavé věci v tom se dějí. A právě proto, když mě oslovili s tím, že napsat tu hudbu pro Poprask na laguně, takže jsem samozřejmě, když půjdete do budovy Vinohradského divadla, to je budova, která já normálně zdravím tu budovu pokaždý, když tam chci do té budovy vystoupit. To je taková kolik historie, tolik zajímavé, prostě nádherná budova. Tak první dojem člověka, když vystoupí do takové budovy, o takové historie a takovou v podstatě scenárie, takže začíná hnedka představovosti začíná být velkolepé. Tak moje první dojmy byly, že ta hudba musí být opravdu megalomanská, musí být orchestra, musí být tohle. Ale pak, když jsem už jako k tomu se vrátil, jako kterou na tu zemi, na pozemě, začal jsem zase opravdu na to koukat reálně. Říkám, ne, to je příběh obyčejných lidí, obyčejných žárlivostí, obyčejné hádky, rybáření, malého městečka. A to opravdu musí z toho hudbu udělat hudbu čím minimalističtějším, tím lépe. Já nejsem hráč na mandolínu, tak samozřejmě strunný nástroj, který nejlépe vyjadřuje Itálii, takže je to mandola. Takže začal jsem se koupil jsem se i mandolu, začal jsem právě na to, a pak se vyprávím tu technologii, které jsem v tom používal. Ta mandola, kterou slyšíte, to není mandola, to je jako typ kytary, který zní jako mandola. Pro mě ty prstoklady byly mnohem blíž k mé ruce, než se naučit. Já jsem si představoval minimálně 2-3 měsíce si budu počovat, abych jenom trošku zorientoval tu opravdové mandoly. Ale pak jsem napsal tu hudbu a na základě toho, že Juraj opravdu v tom experimentuje a do toho a nebrání se satíru. Takže hlavně texty, které jsem používal v tomto albu, je to taky velice zajímavý, protože to je dialekt italštiny, možná pak o tom trošku povídáme víc.
0: Právě, to mě zajímá určitě, ale věřím, že posluchače taky zajímá další muzika, kterou si napsal. Tak pojďme teďka to naše povídání přerušit ukázkou další z tvého alba Ci vediamo Goldoni. tedy z hudby k inscenaci Poprask na Laguně v divadle na Vinohradech. A potom bychom se dostali jednak samozřejmě k textům, ale jednak taky k tomu, co vlastně na tom albu je. Protože já prozradím, že to není jednak u jedné vlastně soundtrack k té inscenaci, to, co na tom albu máme. Tak, pojďme si pustit, prosím tě, další ukázku, co bychom mohli si pustit jako druhou.
1: Třeba La Baldoria, asi bude třetí nebo čtvrtý, asi třetí track bych řekl.
0: Tak, pojďme na ní.
1: La Baldoria znamená Mejdán, party, fiesta.

0: To byla Labaldoria, tedy party nebo fiesta, jak říká můj dnešní host Shahab Toluyi, muzikant, skladatel, zpěvák iránského původu, který dlouhodobě žije v Praze a je mým aspoň hostem už po třetí na Proglasu. Dnes si na rozdíl od těch minulých rozhovorů nepředstavujeme jeho album, tedy autorské v tom smyslu, že by si tam hrál na fusetár a že bys vlastně psal texty ve svém rodném jazyce, ale je to trošku něco jiného, je to hudba, která zazněla aspoň částečně v inscenaci komedie Karla Goldonyho Poprask na laguně v divadle na Vinohradech, ale já jsem říkal před ukázkou, že to není úplně jedna ku jedné soundtrack. Jak to teda je, co vlastně na tom albu máme?
1: Tento album od začátku nebyl v plánu. Já jsem napsal tu hudbu vyloženě pro inscenaci do Poprask na laguně pro Vinohradské divadla. Ale ty skladby začaly být tak zajímavé pro mě, protože jednak já pocházím úplně od jiného backgroundu. Tak já normálně říkám, že mám v krvi Perzi a v rukách mám flamenka. V Španělsku mám v rukách a Iránu v krvi. Takže právě tohle bylo tam, já s tím věkem v podstatě i v své hudbě. Cítím, že s čím jsem, někdo tomu nazývá věk, někdo tomu nazývá zkušenost, čímkoliv to je, čím jsem starší, tím dávám více svobodu té hudby, kterou hrám. I ve své hudbě už v dnešní době hodně experimentuju, i když jsem byl jako mladý strašně velký tyran hudební. Jo, takže strašně diktátor, že hudba musí být takhle, musí být takhle. A dneska prostě dávám tu svobodu, kterou myslím, že dávno si zasloužila. Takže a právě pro mě to bylo taky zajímavé, jak experimentovat úplně s něčím jiným. Takže jsem do toho šel a udělal. Ale ty zkrátky začaly být natolik přímočáre, tolik upřímné a zajímavé i pro mě, že často diváci v divadle po představení mě se ptali, kde mohou ty skladby poslouchat v celku. Ale v celku nebyly, byly fragmenty, protože hudba v divadle je fragmentární. Takže prostě byly kousíček sem, kousíček tam, něco z toho zaspívám 10 vteřin, pak něco 20 vteřin, hrajeme nějaký kousek instrumentály ze stejné skladby. Ale ani nebyly kompletní skladby, byly fragmenty. A pak pro mě už začalo přemýšlet o tom, že musíme z toho dělat opravdu album. A pak byl ten další proces, sedět tomu dát hlavu a patu, čím tu začínáš, čím tu končíš. A takhle to se vznikl ten album. A právě na poctu Karla Goldonyho to jsem nazýval Čevediamo Goldoni, v podstatě, že se uvidíme se Goldoni.
0: No a k těm textům teda, je to tak, že v té inscenaci zaznívaly instrumentální fragmenty a ty si vlastně ty části dal dohromady, včetně textů, až při tom nahrávání?
1: Ne, jsou fragmenty, které jsou v podstatě, já zpívám v divadle, jsou fragmenty, kde hrajeme instrumentální kousky, ale dalo se některé z nich dát dohromady a z nich dělat v podstatě celou skladbu. Ale to byla právě velká práce, největší práce v tom bylo z toho dělat jednu skladbu v celku. A tam jsou také skladby, které nezázní v divadle, protože na začátku jsem začal nabízet, navrhovat ty skladby režisérovi, panu Dákovi, posílat různé skladby a on z toho si vybíral dle nálady, třeba skladbu Non è la morte, la fin dell'amore. Je to jedna z těch skladb, které já strašně moc mám rád, ale je hodně dramatická, je to v podstatě, není to pochodová, spíš pohřební skladba, bych řekl. A vůbec to nepasovalo tu do nálady této, ale tahle skladba, tak se mi líbila, že jsem mu poslal. A já jsem mu řekl, hele, taková melodie mi napadlo. A on říkal, že hele, to je strašně zajímavý, ale to je hodně melancholie. Jo, a nehodí se do nálady. Což má pravdu, ale za to můj kamarád, který je Siciliano, jako žije se Sicílii, tak on říkal, že šábe, tohle může být tady jako hymna v tom Sicílii. Jo, opravdu říkal, že to je tak zajímavé a takové hlavně, že má hodně silný text. Takže ty skladby byly natolik zajímavé, že já jsem říkal, ne, to musí být album z toho. A pak začal jsem do toho dát tu formu toho alba a až se vznikla tento album.
0: Tak já jsem zvědavý na to, jaké texty si vlastně bral, jak se ti zpívalo v těch různých dialektech, jak se ti vlastně vůbec zpívalo v jazyce, který ti není úplně blízký. No to je možná otázka, jak blízký ti je nebo není, ale k tomu se dostaneme po další ukázce z alba Ci vediamo Goldoni. Tak víš, co mě tak zaujalo? Že vlastně tam jsou, řekněme, tam je taková přehlídka jako různých těch typů skladeb, co známe asi z italské muziky, jako je tarantela, serenáta, je tam bosanova, která je spíš typická pro latinskou americkou hudbu, je tam nějaký valčík samozřejmě, ano, takový ten pěkný, středomořský. Tak co bychom si dali tady, když jsem to tak vyjmenoval, tak co bys vybral?
1: Já bych zrovna dal to Non è la morte, la fin dell'amore. Smrt není konec lásky. Právě tohle je ta skladba, která je melancholická a nehodila se právě do toho divadla, ale v albumu myslím, že funguje dobře.
0: No a sem se hodí určitě.

0: Iránský multiinstrumentalista, skladatel, zpěvák je hostem dnešního Jak se vám líbí. Šahab Toluji už je po třetí mým hostem a na rozdíl těch minulých pořadů, jak jsem říkal, kde jsme si povídali o albech, která napsal tak jako primárně pro sebe, ale pak samozřejmě pro vás posluchače, tak tady si povídáme o albu, kde je muzika, kterou napsal pro divadelní komedii inscenace Karla Goldonyho Poprasku na Laguně v divadle na Vinohradech. A pojďme tedy k těm textům. Ty tam i zpíváš na tom albu. Říkal si, že i zpíváš přímo na prknech divadla na Vinohradech, což byla jedna z věcí, která mě zajímala. Jestli vlastně ta muzika, už k těm textům sem dostaneme, já to pořád prodlužuju, ale jestli ta muzika tam zaznívala z nahrávky, anebo si tam byl právě i naživo na jevišti?
1: Tam zpíváme vyloženě naživo, celý podstatě je vždycky naživo. Se mnou hraje Pablo Rulos, ze Sevilly, je to španělský kytarista, které v divadle hrajeme veškeré skladby spolu. Ale tyhle skladby, jako cokoliv slyšíte na tomto album, je v podstatě jsem já, všechno. Veškeré nástroje, veškeré, kromě bicí jsou vprava, jako ten virbel na právě zrovna Non è la morte, la fin dell'amore, v podstatě je jediný nástroj, který je, nehrál jsem na to já, je virbel nebo snare v tomto Non è la morte, la fin dell'amore, což hrál Petr Hader, můj bubeník z kapely, z mého tria. Ale zbytek, všechny ty vokály, veškeré ten chorál, co slyšíte, veškeré nástroje, všem jsem to já. Ale hlavně, že ten dialekt nebo ten jazyk, kterou jsem používal, já jsem prvé samozřejmě hnedka začal jsem, sáhnul jsem po všechny ty benátské texty v podstatě, protože to je benátský příběh, tak jsem začal do toho se podívat, do ty knihy benátské, ale najednou jsem začal, dostal takový ten nápad trošku experimentovat, jak jsem říkal, vím, že se nebrání pan režisér tomu satíru, tak říkám, já taky budu používat něco, co není obvyklé, protože Itálie, každým koutku Itálie, jako Irán nebo Česko, každém koutku slyšíte nějaký jiný přízvuk, nějaký jiný, trošku jiný dialekt. Tak ale Itálie tak samozřejmě mají i jazyky různý a mají různé dialekty samozřejmě. A benáština samozřejmě úplně různý jinak než kalabština nebo sicilština je jiný než nápolština. Takže já jsem si našel jednu knihu, která je kniha z 18. století, ale zajímavost je, že to je kniha italského folku z 18. stoletího New Yorku. To je od komunita Italů, kteří žili v Americe tehdy. Právě proto ta latinoamerický vliv občas tam slyší, protože tam byla velká komunita hispanoameričanů a španěle, kteří žili tehdy v New Yorku. A tahle ta komunita v podstatě vytvořila nějaký dialekt, který byl specifické pro New York. Pro italské New Yorkčané, kteří mluvili takovým jazykem, který většinou mohli mezi sebou pochopit. To je jedno, jestli z Sicílie nebo na severu nebo z jihu, tak mohli vzájemně rozumět. A do toho ještě k tomu byly přidané samozřejmě určité vlivy ze španělské nebo hispanoamerické komunity a jejich chudbě v této komunitě. Takže právě jsem do toho šáhal občas jakoby jemným dotekem, občas trošku z latiny jsem si něco vypůjčil. A samozřejmě ten dialekt je přímo z toho 18. století, což je strašně zajímavé, když jsem to četl pro Italové, tak oni právě říkali, že to je zajímavé, tohle to zní severní, ale a pak jako o větu dál, a to zní už jižní. Takže, jo. Ale někteří jsou více sicilské, někteří jsou jako trošku více, ale tam jsou ty vlivy od různé oblasti Itálie.
0: Když říkáš Sicílie a já jsem tady říkal ten valčík, tak já se tady dívám na skladbu, která se jmenuje a teď mi řekni, jak se to vyslovuje, jestli valcer siciliano nebo siciliano, jak to je?
1: Je to valcer siciliano.
0: Tak pojďme na to.
1: Pojďme na to.

0: Je skladatel, zpěvák, kterého si spojujeme spíše s flamenkem a nebo s íránskou hudbou a také s jeho vynálezem, s nástrojem, který si nechal vyrobit na míru, s trojkrkou kytarou, které se říká fusetár. Na ten si tedy nehrál tady v případě alba, které si představujeme dnes, protože album se jmenuje Ci vediamo Goldoni a jak už to několikrát dnes zaznělo, tak je to hudba, kterou si napsal pro inscenaci komedie Karla Goldoniho Poprask na laguně v divadle na Vinohradech. Ještě k těm textům, o kterých jsme mluvili před písničkou, mě by zajímalo teda, tak jak si to vyprávěl, tak jsem pochopil, že jsi vzal jako nějakou inspiraci, ale ty texty teda si napsal sám, anebo to jsou nějaké staré básně?
1: Z toho staré básní většinou jsou z 18. století, jsou z komunita Italů v New York City 18. století a právě proto tento dialekt je taková odlišná trošku než ta pravá italština. Mm-hmm. Ale zároveň ten rytmus je taky více do toho něco mezi to, samozřejmě valčíky jsou hodně čistě válci, samozřejmě tarantely jsou tarantely, ale jsem si vypůjčil trošku takový, že barvil jsem to občas tím pocitem latinoamerickým, kvůli tomu, že právě tehdy existovala velká komunita, latinoamerická komunita v New Yorku a proto jsem se snažil tu si představovat, jak ta hudba by mohla znít.
0: Tak teď tomu už rozumím, teda jak je to s těmi texty a jak říkáš ty s tou muzikou, teda z čeho jsi vycházel? Jako přemýšlel jsi nad tím, aby to znělo italsky, nebo měl jsi předtím zkušenost třeba jako posluchač, nebo i jako hráč s, řekněme, italskou hudbou, teď co to je samozřejmě obrovská definice asi a je to velké téma, ale na čem jsi stavěl tu představu, nebo možná ve spolupráci s režisérem?
1: Já jsem toho v podstatě jediné, co jsem udělal, že vzal jsem ten scénář s sebou u Vltavy, tady Střeleckého ostrovu a pak seděl a koukal do vody a přečetl ten scénář. A to je prostě výsledkem, to je takové vltavsko-italské, vltavsko-benátské výsledek toho, to v podstatě čtený u Vltavy. Ale ta voda samozřejmě v tom je hrála velkou roli, protože bez té vody, já myslím, že určitě toho hudbu napsal jinak. Bych nemohl tak se sedět v obyváku a možná i bych mohl, ale myslím, že ta voda hrála velkou roli v tom, že napsal tu hudbu. Takže já mám to štěstí, že mám tady Středický ostrov hned vedle sebe, takže to bylo dobré místo se sedět a otevřít si scénáře a přečíst a si představit, jak ta hudba by mohla znít. A cokoliv mi připadalo nebo se zdalo ta hudba, tak tím, že já neumím noty, takže jedině jsem musel hnedka jako nějak zaspívat do mobilu a pak toho doma už nahrát na kytaře a postupně z toho dělat skladbu.
0: Takže lagunu si neměl po ruce, ale Vltavu ano, takže šel si prostě k vodě, aby tě inspirovala k tomu, jak napsat muziku o komedii, která se odehrává někde u Benátské laguny. Tak jo, mě pořád láká dát tu tarantelu, takže bychom si ji pustili a pak bychom si ještě třeba řekli, kde se dá tato muzika slyšet naživo, kromě prken, která znamenají svět v divadle na Vinohradech.
1: Dobře.
0: Tak jo, tarantela.
1: Tak tarantela.

0: Ještě pár minut bude hostem dnešního, jak se vám líbí, na Proglasu Shahab Toluyi, muzikant iránského původu, který dlouhodobě žije v Praze a mimo jiné tam napsal hudbu k inscenaci komedie Karla Goldonyho Poprask na laguně pro divadlo na Vinohradech. A právě, řekněme, fragmenty z této inscenace se staly potom písničkami, které vydal na albu nebo vydává na albu, ať už v CD podobě nebo na vinilu, či Vediamo Goldoni. A mě by zajímalo, Shahabe, jestli vlastně tyto písničky, když třeba některé nezazní ani v inscenaci nebo zazní v jiné podobě v té fragmentární, tak jestli mají posluchači možnost si je přece jenom poslechnout ještě jinak než na těch nahrávkách?
1: Tak já jsem z toho, protože, jak říkám, ta hudba hodně mě oslovila, a já jsem, čím jsem starší, tím více mám rád opravdu experimentovat i sebe hudbě hodně. Experimentuji v poslední době. Ale začal jsem s tím si uvažovat a dávám dohromady. Právě momentálně my zkoušíme na koncertní provedení stejného projektu. V podstatě, co slyšíte v těch nahrávkách, potom samozřejmě budeme mít i, máme i více skladeb, který potom bude možné slyšet taky při živých vystoupeních, který od června, asi koncem června už prakticky budeme připraveni ke koncertování, ta koncertní provedení toho. A pak bude v podstatě to něco jiného, jiná sestava než moje trio, ale to je sestava, který bude právě zahrát takové ty skladby při živých koncertech.
0: Tak prozraďme prosím tě ještě to datum křtu v Praze, kde teda představíš jednak tyto písnička, jednak i teda i svoje trio, tak to bude taková velmi pestrá akce.
1: No, deska už je, my jsme to desku už vydali, podstatě, myslím, že asi oficiálně už byla vydána asi před 3 dny nebo před 2 dny, ale budeme to křtít v Jazz Doku 26. června. Od 7 hodin v Jazz Doku budeme mít ten dvojí koncert, kde první polovině budeme hrát s Tomislavem s Bardoniem na kytaře a pravděpodobně s Pavlem Rulosem a taky s Carlo Zegarra Avanto na perkusy. Takže budeme zahrát první polovinu Ci vediamo Goldoni, skladby z této desky, budeme křtít desku a druhou polovinu pak zahrajeme s svojí rodinou tria, takže budeme druhou polovinu zahrajeme pak tu etnoflamenku naši.
0: Tak to je na závěr pozvánka. My předtáčíme, takže Shahab má ještě měsíc na to se připravovat na tuto pěknou akci, na kterou tedy zveme do Jazz Doku v Praze. Více najdete na webu Shahab, psáno shahab.toluyi.com a více také na sociálních sítích. Shahabe, já ti moc děkuju za to, že jsi byl naším hostem. Díky za parádní písničky a poprosím tě ještě na závěr o výběr té závěrečné.
1: Tak jeden z těch skladeb, kterou mám osobně hodně rád, je skladba Serenata della Spiaggia. Je to jakoby plážová serenata, takže tu skladbu taky mám moc rád. Myslím, že na závěr by byla hezky.
0: Říká náš dnešní host, jak se vám líbí na Proglasu, Shahab Toluyi. Díky moc, díky i vám, že jste poslouchali. Od mikrofonu se loučí Janis Moras a těším se opět někdy příště. Naslyšenou.
1: Děkuji moc krát za pozvání a mějte se krásně.

vedle mě na koberci a šeptáš, poslední neumírá naděje. Ještě odpočívej.

potkali se v jižním konci města. Láska na dvě děti a nebo na 100 let. Co stane se a co se může nestát? Vidět ji, vidět jeho, nic víc nevidět. Nenasytnost a pradávný strach z hladu, na stěně Altamiry a na dálničních grafitech.

0: Plujete na vlnách Radia Proglas.
1: Zvenku na okně je mříž, z dešťovej

0: Krátce před 6 hodinou je čas na myšlenku na den. Dnes si budeme čerpat opět z knihy Být blíž Hany Pinknerové a uslyšíme ji v podání Jaroslavy Círusové.
1: Jak to změnit? To bylo opravdu hezké, jak jsem včera hned u první osoby, kterou jsem před dveřmi bytu potkala, mohla začít nacvičovat změnu myšlení. Dostala jsem se k tomu prakticky až večer. Při chvíli klidu jsem si zase něco o pokání přečetla a narazila jsem na tuto větu. Bible nám také říká, že opravdové pokání vede k změně chování. Pokání jako změna v přemýšlení je asi jedna z nejobtížnějších disciplín, co znám. Jak se dá změnit myšlení? Mám dojem, že myšlenky v mém mozku mají už vyryté nějaké dráhy, po nich se pohybují a zdá se mi skoro nemožné je vykolejit. Jak se to dá provést? Vůbec se mi nechtělo přemýšlet o sousedce, kterou jsem považovala za nesnesitelnou. Nebýt mé touhy být Bohu blíž a všem těm souvislostem, které se z ní vyvinuly, nikdy bych se jí nechtěla zabývat. Ale vypadalo to, že přesně toto má Bůh na mysli. Nepředstavovala jsem si, že to bude velká legrace nebo procházka růžovým sadem. Ale přece jen se mi nechtělo touto paní zabývat. No dobře, řekla jsem sama sobě nahlas. Pojďme do toho. Zavřela jsem oči a v klidu a tichu jsem chvíli seděla. Napadlo mě, že bych ji mohla pro začátek jen tak neutrálně požehnat. Představila jsem si v mysli její sevřenou tvář, oči bez záře, rty bez úsměvu a fakt mi jí bylo líto. Byla bych chtěla najít pro její život nějaké polehčující okolnosti, ale žádné jsem nemohla najít. Neznala jsem mnoho detailů. Jen tak, co člověk o svých nejbližších sousedech může zjistit pouhým necíleným pozorováním. Nepodařilo se mi najít žádný důvod ke vzniku sympatií. Byla mi prostě protivná. No, tak jsem jí požehnala. Krátce jsem se za ní pomodlila. Seděla jsem dál a nevěděla, co si počít. Je to už všechno? Zvládla jsem celou svou dnešní lekci výuky oblíže? Pak mě napadlo, že možná ji já sama nemusím hned rovnou milovat. Třeba bude pro začátek stačit, že na ní budu pohlížet jako na někoho, koho miluje Bůh. Pak uvidíme.

Odbyla 6. hodina, je sobota 3. října. Vy posloucháte Proglas, od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Dobré ráno. Dnes je Světový den úsměvu. Podle katolického kalendáře památka svatého Maximiliána, alžírského biskupa z přelomu 4. a 5. století. Připomíná se také svatý Dionysius Areopagita, řecký soudce z 1. století a první aténský biskup. Večer začíná židovský svátek Den radosti ze zákona Simchat Tóra. Poblíž kostelíku Panny Marie Andělské v místě zvaném Porciunkula zemřel právě před 800 lety svatý František z Assisi, zakladatel františkánského řádu. Znovu sjednocení Německa se událo 3. října roku 1990. Téhož dne čeští salesiáni založili nakladatelství Portál. Při slavnosti ve Vatikánu v tento den roku 2004 papež Jan Pavel II. Blahořečil posledního rakouského císaře a nekorunovaného posledního českého krále Karla Habsburského. Před 5 lety odešla herečka a výtvarnice Blanka Bohdanová, nositelka cen Itálie a dvou cen Františka Filipovského za dabing. 87. narozeniny slaví emeritní plzeňský biskup František Radkovský. Prezident diecézní Charity Plzeň, pastorační průvodce a důvěrník kněží spravujících farnosti plzeňské diecéze. A svátek má Bohumil. Jméno je slovanského původu a znamená milý Bohu. Tak Bohumilům vše dobré k dnešnímu svátku a podle pranostiky 3. října bouře a louže, 30. sníh a rampouchy. Pojďme se také podívat, jaké počasí přinese letošní 3. říjen. Bude většinou jasno nebo skoro jasno, ráno se zejména v severozápadní polovině Čech budou vyskytovat místní mlhy nebo nízká oblačnost. Během odpoledne se budou rozpouštět. A nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách bude kolem 16 a na Šumavě kolem 19 stupňů. Tolik o počasí. Na Proglasu teď nás čeká půl hodinka písniček, také nabídneme přehled očekávaných událostí. Od 6:30 se pak můžete připojit k ranní modlitbě. Zahájíme ji četbou dnešního evangelia, navážeme modlitbou ranní chval, poté duchovním slovem a od 7. hodiny budeme slavit mši svatou, přenášíme ji z kostela svatého Augustina v Brně. To je tedy výhled na následující hodinku na Proglasu, teď nám bude hrát Sklenka.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Tisíce poutníků dnes a zítra očekává italské město Assisi. U příležitosti 800. výročí úmrtí svatého Františka tam na ně čekají bohoslužby, procesí, kulturní a charitativní akce i noční pouť po místech spjatých s jeho životem. Svatý František zemřel 3. října 1226 u Porciunkuly. Významné jubileum se tak účastníci připomenou také v místech, kde se život tohoto světce uzavřel. Další podrobnosti připojuje redaktor Petr Pospíšil.
2: Program začal v Assisi už 24. září a potrvá do pondělí. Jedním z klíčových okamžiků dneška bude takzvaný transitus, obřad připomínající poslední hodiny života světce. Sobotní program zakončí mše v bazilice svatého Františka. Hlavní část oslav se odehraje v neděli. Zúčastní se jí také italský prezident Sergio Mattarella, který po dopolední bohoslužbě pronese z loďie tamního kláštera projev. Součástí slavnosti bude zapálení votivní lampy jako symbolu modlitby za Itálii. Odpoledne projde městem procesí a závěr bude patřit požehnání Itálii a celému světu. Do jubilejních oslav se mohou zapojit také věřící v Česku. Během roku svatého Františka mohou za obvyklých podmínek získat plnomocné odpustky, například při pouti do františkánských kostelů.
3: Najvyšší

Je 6 hodin 31 minut sobota 3. října. Na Proglasu vás v tuto chvíli zveme k ranní modlitbě. Nejprve budeme naslouchat slovům dnešního evangelia.

Z 10. kapitoly podle Lukáše. 72 učedníků se vrátilo a s radostí řekli: Pane, dokonce i zlí duchové se nám podrobují ve tvém jménu.

skrýme, odhalil si je maličkým. Ano, otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého otce. A nikdo neví, kdo je syn, jen otec. Ani kdo je otec, jen syn a ten, komu to chce syn zjevit. Když byli sami, obrátil se k svým učedníkům těmito slovy. Blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte. Říká vám, mnoho proroků a králů toužilo vidět, co vidíte vy, ale neviděli. A slyšet, co slyšíte vy, ale neslyšeli.

0: A po četbě evangelia se k nám můžete připojit v modlitbě ranní chvále. Dnes se s vámi modlí Natálie
1: a Jakub.
0: Prožíváme sobotní památku Panny Marie. Dnešní texty o Panně Marie budou od stran 1883, v novější vydání breviáře od strany 1883, ve starším 1666. 1666. Pouze antifony a žalmy z druhého týdne žaltáře od stran 1132, 1132 nebo 1014. 1014. Ještě zopakuji dnešní texty v novějším vydání breviáře strany 1883 a 1132. Ve starším strany 1666 a 1014. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Budiš vděčně velebena, Matko Boží, Maria, která s Bohem vyvolena, spasení nám zrodila. Tebe ctíme, milujeme, srdcem celým, Maria. Tebe ctíme, milujeme, srdcem celým, Maria.
1: Mezi tebe, mezi vinu, od počátku, Maria, všemohoucnost z lásky k Synu nepřátelství vložila.
0: Vypros nám, o drahá máti, vypros milost, Maria, aby krása podobná ti v srdcích našich zářila.
1: Na pozemském putování chraň nás hříchu, Maria, aby v rajském radování duše tebe spatřila. Tebe ctíme, milujeme, srdcem celým, Maria. Tebe ctíme, milujeme, srdcem celým, Maria. Z rána hlásáme tvé milosrdenství,

0: svý hospodine a za noci tvou věrnost.
1: Dobré je chválit hospodina, opěvovat tvé jméno svrchovaný.
0: Z rána hlásat tvé milosrdenství a za noci tvou věrnost.
1: Na desetistrunné harfě a lyře, písní s doprovodem citery.
0: Neboť mi působíš radost hospodine svými činy, zdíla tvých rukou se veselím.
1: Jak velkolepá jsou tvá díla, hospodine, jak hluboké tvé myšlenky.
0: Pošetilý člověk to nechápe, nerozumný nemá proto smyslu.
1: I když bezbožníci raší jako tráva, i když kvetou všichni zlosynové.
0: Jsou určení pro věčnou zkázu, ty však jsi znešený na věky, hospodine.
1: Neboť hle, tvoji nepřátelé, hospodine, hle, tvoji nepřátelé zahynou, rozprášeni budou všichni zlosynové.
0: Mně však si dal bůvolí sílu, pomazal jsi mě nejčistším olejem.
1: Mé oko s pohrdáním hledí na mé nepřátelé. Mé uši s radostí slyší o osudu mých protivníků.
0: Spravedlivý pokvete jak palma, poroste jak cedr na Libanonu.
1: Kdo jsou zasazeni v domě hospodinově, pokvetou v nádvořích našeho Boha.
0: Ještě ve stáří budou přinášet užitek, zůstanou šťavnatí a svěží.
1: Aby hlásali, jak spravedlivý je hospodin má skála, v němž není nepravosti.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Z rána hlásáme tvé milosrdenství, hospodine, a za noci tvou věrnost. Vzdejte čest našemu Bohu.
1: Slyšte, nebesa, chci mluvit. Země, nakloň sluch k slovu mých úst.
0: Ať jako déšť skane mé poučení, ať jako rosa stéká můj výrok.
1: Jako kapky na rostliny, jako krůpěj na trávu.
0: Hospodinovo jméno budu vzývat, vzdejte čest našemu Bohu.
1: Je skála, dokonalá jsou jeho díla, neboť všechny jeho cesty jsou spravedlivé.
0: Bůh je věrný a bez nepravosti, spravedlivý a přímý.
1: Hřešili proti němu, nejsou už jeho, jsou to synové zvrhlí, pokolení zkažené a zvrácené.
0: Tím odplácíte hospodinu, lidé pošetilí a nemoudrý.
1: Není on tvým otcem, který tě splodil, který tě stvořil a dal tě sílu?
0: Pamatuj na dávné dny, uvažuj o létech mnohých pokolení.
1: Ptej se svého otce a oznámí ti. Ptej se svých starců a řeknou ti.
0: Když Nejvyšší vykazoval národům jejich sídla, když rozděloval syny Adamovi,
1: stanovil hranice národů podle počtu synů Izraele.
0: Neboť hospodinovým podílem je lid jeho, Jakub je dědičný jeho úděl.
1: Našel ho v pusté zemi, v místě hrůzy, kde vyjí divoká zvířata.
0: Obklopil ho péčí a staral se o něj, střežil ho jako zřítelnici oka.
1: Jako orel bdí nad svým hnízdem, vznáší se nad svými mláďaty a rozprostírá své perutě.
0: Tak ho vzal a nesl na svých křídlech.
1: Hospodin sám ho vedl, nebyl u něho cizí Bůh.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Vzdejte čest našemu Bohu. Hospodine, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi.
1: Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi. Svou velebností převýšil s nebesa.
0: Z úst dětí a nemluvňat jsi připravil slávu navzdory svým odpůrcům, abys umlčil pomstichtivého nepřítele.
1: Když se zahledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů, na měsíc, na hvězdy, které jsi stvořil.
0: Co je člověk, že na něho myslíš? Co je smrtelník, že se o něho staráš?
1: Učinil jsi ho jen o málo menším, než jsou andělé. Ověnčil jsi ho ctí a slávou.
0: Dal jsi mu vládnout nad dílem svých rukou, položil jsi mu k nohám všechno.
1: Ovce i veškerý dobytek, k tomu i polní zvířata.
0: Ptáky na nebi a ryby v moři, vše, co se hemží na stezkách moří.
1: Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodine, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi.
1: Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali zákonu. Tak jsme byli přijati za syny.

0: Maria, Bůh se tě vyvolil za matku svého syna a na věky zůstáváš panou.
1: Maria,
0: Bůh se tě vyvolil za matku svého syna a na věky zůstáváš panou. Zrodila si toho, který tě stvořil.
1: A na věky zůstáváš panou.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Maria, Bůh se tě vyvolil za matku svého syna a na věky zůstáváš panou. Zbožně slavme památku blahoslavené Panny Marie, ona za nás oroduje u našeho Pána Ježíše Krista.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného Spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázala našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Zbožně slavme památku blahoslavené Panny Marie, ona za nás oroduje u našeho Pána Ježíše Krista. Oslavujme našeho Spasitele, narozeného z Panny Marie, a prosme ho.
1: Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás. Ježíši, slunce spravedlnosti, tvá matka přišla na svět jako zářící třenka, ohlašující den spásy.
0: Veď nás svou milostí, ať stále chodíme v tvém světle.
1: Ježíši, věčné slovo Otcovo, ty jsi vyvolil za matku neporušenou panu.
0: Vysvoboď nás z porušení hříchu.
1: Ježíši, spasiteli světa, pod tvým křížem stála a s tebou trpěla tvá matka.
0: Na její přímluvu dej i nám statečnost a vytrvalost, abychom obstáli ve všech zkouškách svědomím, že tím máme účast na tvém utrpení.
1: Nejdobrotivější Ježíši, když jsi umíral na kříži, svěřil si lidstvo do ochrany své matky.
0: Dej, ať chránění její mocnou záštitou zůstáváme stále spojeni s tebou.
1: Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.
0: A připojíme modlitbu Páně.
1: Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Všemohoucí věčný Bože, dej nám, svým služebníkům, stálé zdraví duše i těla a na přímluvu Panny Marie obrať naše trápení v trvalou radost. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.

0: sobotu 26. týdne v mezidobí čteme z listu svatého apoštola Pavla Filipanům, kapitola 4, verš 10 až 23. Bratři, velmi jsem se v Pánu zaradoval, že jste zase jednou mohli rozvinout starost o mě. Mysleli jste na to ovšem vždycky, scházela vám příležitost. Ne, že bych si snad stěžoval na nedostatek. Já jsem se naučil být spokojen s tím, co právě mám. Dovedu žít v odříkání a dovedu žít v hojnosti. Seznámil jsem se důvěrně se vším, se sytostí i hladověním, s nadbytkem i nedostatkem. Všechno mohu v tom, který mi dává sílu. Ale jste hodní, že jste mi pomohli v mém tíživém postavení. Sami dobře víte, Filipané, že na začátku práce pro evangelium, když jsem odcházel z Makedonie, žádná církevní obec si se mnou nevyrovnávala vzájemně příjmy a vydání. Jen vy jste to dělali. Také do Soluně jste mi vícekrát poslali pomoc, když jsem to potřeboval. Ne, že bych vyhledával dary, ale hledám hodně kladných položek ve prospěch vašeho účtu. Dostal jsem všecko, co potřebuji. Ano, ještě více, než potřebuji. Mám teď všeho dost, když jsem dostal od Epafrodita vaši zásilku. Je to jako libá vůně, oběť Bohu příjemná a milá. A protože můj Bůh je přebohatý, skvěle vám to odplatí skrze Krista Ježíše ve všem, cokoliv budete potřebovat. Bohu našemu Otci, buď sláva na věčné věky. Amen. Každému z věřících posílám pozdrav v Kristu Ježíši. Pozdravují vás bratři, kteří jsou se mnou. Pozdravují vás všichni křesťané, zvláště ti, co jsou v císařských službách. Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi. Amen.
1: V rámci duchovního slova jsme četli první čtení ze soboty 26. týdne v mezidobí.

Blíží se 7. hodina, čas, kdy vás na Proglasu zveme ke slavení mše svaté. Budeme ji přenášet z kostela svatého Augustina v Brně, celebrovat bude páter Petr Hrbacký a zpívat budeme písně číslo 817 Stráva s Maria, Anděl Páně z nebe, číslo 817 a ke svatému přijímání číslo 712 Klaním se ti vroucně, 712. Dnes tady písně 817 a 712.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova i společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Dříve než budeme slavit památku Páně, je třeba, abychom se dobře připravili. Zkoumejme proto každý sám sebe a vyznejme, že jsme hříšníci. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného.

0: Modleme se. Bože, ty ukazuješ svou všemohoucnost nejvíce tím, že se smilováváš a nenecháváš nás bez pomoci. Posiluj nás svou milostí, abychom vytrvale usilovali o dosažení toho, co nám slibuješ, a došli do nebeské slávy. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věku.
1: Čtení z knihy Job. Job odpověděl Hospodinu a řekl: Vím, že zmůžeš všechno, že ti není nemožný žádný záměr. Kdo by mohl neznalost zatemňovat prozřetelnost? Přesto jsem mluvil o věcech, jimž nerozumím, vyšších než já, které nemohu chápat. Zvěděl jsem o tobě jen podle doslechu, ale nyní tě zří moje oči. Proto odvolávám a projevuji lítost v popelu a v prachu. A Hospodin požehnal Jobovi nakonec víc než dříve, neboť měl 14 tisíc kusů bravu, 6 tisíc velbloudů, 1000 párů skotu a 1000 oslic. Měl pak ještě 7 synů a 3 dcery. První dal jméno Jemima, druhé Kasia a třetí Keren Hapuch. V celém kraji nebylo krásnějších žen nad Jobovy dcery. Otec jim dal podíl na dědictví s jejich bratry. Potom žil Job ještě 140 let a viděl své děti a vnuky 4 pokolení. I zemřel Job jako stařec ve vysokém věku. Slyšeli jsme slovo Boží.
2: Bohu díky.

Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. 72 učedníků se vrátilo a s radostí řekli: Pane, dokonce i zlí duchové se nám podrobují ve tvém jménu. Odpověděl jim: Viděl jsem Satana padnout jako blesk z nebe. Dal jsem vám moc šlapat na hady, štíry a přemáhat všechnu nepřítelovu sílu a vůbec nic vám nebude moci uškodit. Ale radujte se ani ne tak z toho, že se vám podrobují duchové, spíše se radujte, že vaše jména jsou zapsána v nebi. V té chvíli zajásal v Duchu svatém a řekl: Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když si tyto věci ukryl před moudrými a chytrými, odhalil si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo neví, kdo je syn, jen Otec. A nikdo je Otec, jen syn a ten, komu to chce syn zjevit. Když byli sami, obrátil se k svým učedníkům těmito slovy: Blahoslavené oči, které vidí, co vy vidíte. Říkám vám, mnoho proroků a králů toužilo vidět, co vidíte vy, ale neviděli, a slyšet, co slyšíte vy, ale neslyšeli. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Pochopitelně, že každého člověka těší úspěch. A tak i učedníci sotva se vrací k Ježíšovi ze své první misie s velkou radostí, plnými ústy vypravují o svých úspěších. A jak slyšíme v evangeliu, nejvíc je těší, že Ježíšovo jméno jim pomáhá zkrotit i moc zla. A Ježíš to obrazně potvrzuje: Viděl jsem, jak Satan padá jako blesk z nebe. V každém takovém vítězství Ježíšova učedníka nad zlem je předobraz konečného vítězství, které je zároveň signálem přicházejícího Božího království. Ale Ježíš je upozorňuje, že ta moc, podíl na této moci není jejich zásluha a že je nesmí svádět k píše, že ji mají nikoli pro sebe, ale pro druhé. A tak se mají radovat z Božího vyvolení, z toho, že je Bůh zahrnul svým přátelstvím. A pak evangelista přidává Ježíšovo magnifikat, jediný chvalospěv Ježíšův, který nalezneme v synoptických evangeliích a který je jakýmsi vrcholem výpovědi o Ježíšově poslání. On přišel proto, aby hlásal Boží království a Boží království je vítězství Boží moci nad zlem. A každý Ježíšův učedník, který jakýmkoliv způsobem na tom má svůj podíl, už vstupuje do Božího království. To je výsada, o které mnozí snili, ale mnohým nebyla dopřána. To Ježíšovo ano, Otče, slyšíme v tom ozvěnu Mariína, ano, staníš se fiat, odhaluje jeho bezvýhradnou oddanost Boží vůli. A pokud kdokoliv z nás chce mít ten podíl na Ježíšově moci, na Božím království, jako slyšíme dnes v evangeliu, pak i u něj tato cesta začíná bezvýhradným ano, Otče.

Bratři a sestry, připomínáme si tajemství našeho vykoupení. Prosme všemohoucího Boha, ať prameny jeho požehnání zavlažují celý svět. Bože, v Trojici jediný, utvrzuj víru své církve. Prosíme tě, vyslyš nás. Dej národům mír, aby ti svobodně sloužili. Nauč bohaté dávat ze svého majetku chudým. Dej, abychom se s radostí účastnili slavení Eucharistie. Stůj svou milostí u našich nemocných a umírajících. Prosíme na úmysl této mše svaté za manžela a rodiče Dostálovi. Bože všemohoucí, prosíme tě o tvou dobrotivost, která nezná hranic. A na přímluvu Panny Marie, matky tvého syna, nás vyslyš, když se s důvěrou dovoláváme tvého slitování skrze Krista našeho Pána.

Modlete se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu Otci Všemohoucímu. Milosrdný Bože, přijmi naši účast na Kristově oběti, v níž se nám otvírá pramen veškerého požehnání, skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi, vzhůru srdce, vzdávejme díky Bohu našemu Otci. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, Otče svatý, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze Ježíše Krista. Neboť on je tvé slovo, skrze něž všechno tvoříš, on je spasitel a vykupitel, kterého s nám poslal, on je tvůj milovaný syn. Mocí svatého ducha se stal člověkem, narodil se z Panny, a aby naplnil tvou vůli a učinil z nás tvé vlastnictví a tvůj svatý lid, rozepěl ruce a dal se přibít na kříž, přemohl smrt a ukázal slávu vzkříšení. A proto společně s anděli a se všemi svatými hlásáme tvou slávu a voláme.

pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvěť je, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.

tajemství víry, zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste, spasiteli světa. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení Tvého Syna, obětujeme Ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před Tebou a můžeme Ti sloužit. A v pokoře Tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě. Veď k dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Pavlem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v Tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v Tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí Tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. Ať tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého Syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věku. Podle spasitelů

Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do otroctví hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením pokojem.

Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k hostině beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučila.

Modleme se. Prosíme tě, Bože, dej, ať nás toto přijímání obnoví. A když slavením Kristovy oběti zvěstujeme jeho smrt, ať jsme připraveni spolu s ním trpět, abychom měli také podíl na jeho slávě, neboť on s tebou žije a kraluje na věky věku. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.

Končí mše svatá, kterou jsme přenášeli z kostela svatého Augustina v Brně, celebroval páter Petr Vrbacký. A příští mše svatou na Proglasu naladíte zítra ráno v neděli 4. října. Bude z kostela Panny Marie Sněžné v Praze, ale pozor, nebude od 9 hodin, jak jste zvyklí každou neděli, ale v 9 hodin a 30 minut.

podívejte mě, když jste mě takhle stvořili. Používejte mě, když jste mě takhle stvořili. Používejte mě,

0: V rámci roku svatého Františka se o tomto víkendu koná celá řada akcí na františkánských jubilejních místech. V ostravsko-opavské diecéze to bude například pobožnost Transitus, dnes večer u minoritů v Opavě nebo u sester Alžbětinek v Jablunkově.
1: Potom v neděli 4. října na těchto místech se chystají slavnostní bohoslužby, například na Cvilíně v 10 hodin dopoledne a u minoritů v Opavě se odpoledne v 5 hodin uskuteční koncert kněžské gregoriánské scholy.
0: Dodal mluvčí ostravského biskupství Ondřej Elbel.

0: Chvíle radosti a vděku čekají dnes řeholní komunitu při poutní bazilice svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí.
1: Právě tady se koná slavná mše svatá u příležitosti žehnání nového řeholního domu sester Dominikánek a restaurovaných oltářů. Bohoslužba začne v 10 hodin a celebrovat ji bude arcibiskup Stanislav Přibyl. Nový řeholní dům svatého Josefa se nachází v ulici Mlýnská v Jablonném v Podještědí, odkud vás zdraví Olga Valentová.

jako se země točí, jak barvíš svoje oči, tak jenom se mnou si hrej. Jako se podzim loučí, jak tvoje ústa mlčí, poslední tanec se mnou dej. Milujeme, válčíme, smějeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou.

jedině spolu po rukou. Jedny ústa, dvoje uši, tak poslouchej, jak buší, chvíli tomu tichu naslouchej. Neplet

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

Je krátce po 8. hodině sobota 3. října. Vy máte naladěný Proglas, od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Dobré ráno. 3. říjen je světovým dnem úsměvu. Podle katolického kalendáře také památkou svatého Maximiliána, alžírského biskupa z přelomu 4. a 5. století. Připomíná se i svatý Dionysius Areopagita, řecký soudce z 1. století a první aténský biskup. Večer začíná židovský svátek, den radosti ze zákona Simchat Tóra. Poblíž kostelíku Panny Marie Andělské v místě zvaném Porciunkula zemřel právě před 800 lety svatý František z Assisi, zakladatel františkánského řádu. Osmdesátiny by oslavil klavírista, písničkář a skladatel Jiří Bulis. Roku 1993 zahynul při autonehodě. Znovu sjednocení Německa se událo 3. října 1990. Téhož dne čeští saleziáni založili nakladatelství Portál. Při slavnosti ve Vatikánu v tento den roku 2004 papež Jan Pavel II. Blahořečil posledního rakouského císaře a nekorunovaného posledního českého krále Karla Habsburského. Před 5 lety odešla herečka a výtvarnice Blanka Bohdanová, nositelka ceny Thálie a dvou cen Františka Filipovského za dabing. 87. narozeniny slaví emeritní plzeňský biskup František Radkovský, prezident diecézní charity Plzeň, pastorační průvodce a důvěrník kněží spravujících farnosti plzeňské diecéze. A svátek slaví Bohumil, jméno je slovanského původu a znamená milý Bohu. Tak Bohumilům vše dobré k dnešnímu svátku. A podle pranostiky 3. října bouře a louže, 30. sníh a rampouchy. Tak se pojďme podívat, jaké počasí přinese letošní 3. říjen. Bude většinou jasný nebo skoro jasný. Ráno se zejména v severozápadní polovině Čech budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se budou rozpouštět a nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách bude kolem 16 stupňů a na Šumavě kolem 19. Tolik o počasí. Na Proglasu nás teď čeká ranní proud písniček, také nabídneme pozvánky z regionu a přehled očekávaných událostí. Od 9. hodiny nabízíme slovenské vysílání Radia Vatikán. Potom nás čeká dopolední proud a v 10 hodin a 20 minut tu máme novinku. Poprvé nabízíme komentář katolického kněze Salesiána a teologa Michaela Martinka, který na aktuální témata nahlíží z křesťanské perspektivy, jak ji reprezentoval papež František a také sociální nauka církve. Na to se můžete tedy těšit každou sobotu ve stejný čas v 10 hodin a 20 minut. V 10.30 nás čeká opět vonička lidových písní jako tradičně a v 11 hodin Barvínek. Připomeneme si díl, který měl premiéru v úterý. Bude to rozhovor s Vojtou Fischerou, mimořádně nadaným mladým hudebníkem. To je tedy pozvánka pro vás na sobotní ráno a dopoledne s Proglasem. Teď si pustíme píseň Tvorstva v podání dětského sboru od svaté Anežky České z Prahy Spořilova.

Je 8 hodin po 8 hodině a nabízíme přehled očekávaných událostí s datem 3. října 2026. Osmisté výročí úmrtí svatého Františka připomínají zejména jeho následovníci ve františkánské řeholní rodině po celém světě. Večer se sejdou k pobožnosti zvané Transitus na památku jeho přechodu na věčnost. Koná se při svíčkách, obvykle se pokládá na zem františkánský hábit s červenými světýlky jako symboly Kristových ran, tedy stigmat. Čtou se úryvky z životopisů světce o jeho posledních chvílích, zpívá se žalm 142. a Františková píseň Bratra slunce. Hlavní oslavy jsou v Itálii při kostelíku Porciuncula, kde František zemřel. Je součástí baziliky Panny Marie Andělské v Assisi. Triduum k jubilejím svatého Františka probíhá ve Vídni. V Praze pokračuje františkánský festival. Muzeum Haus am Dom ve Frankfurtu nad Mohanem otevírá výstavu Nic mě nenutí, kromě lásky. Česká literatura od Boženy Němcové po Radku Denemarkovou. V Pražském národním divadle bude herecká asociace udílet ceny Thálie za mimořádné jevištní výkony a celoživotní mistrovství. Dějiště mistrovství České republiky dobrovolných hasičů jsou Málerovy sady a Žižkovská věž v Praze. Slavnost Jedlička 100 na Vyšehradě proběhne ke stému výročí úmrtí zakladatele Jedličkova ústavu a Podolského sanatoria, dnešního ústavu pro péči o matku a dítě Rudolfa Jedličky. V Karláchových sadech na jeho počest vysadí pamětní jedly. Den lesů pro veřejnost pořádají Lesy České republiky na 7 místech. V lesích u Slatiňan, na Blatenském vrchu, na Nové Huti, ve Smyslově u Tábora, v Pelestrově, v Říčanech u Brna a v Radíkově. Řada akcí připomene nedožité devadesátiny Václava Havla, třeba putování z Trutnova na Hrádeček nebo čtení ve svatojánské koleji ve svatém Janu pod Skalou. Na zámku v Česticích na Strakonicku položí kameny zmizelých za jeho původní židovské obyvatelky Helenu a Evu Abelesovi, které zahynuly v Osvětimi. Pouť Cesta ke smíření povede z Višňové k Toufarovu kříži na Svatéhoře u Příbrami. V bazilice svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí bude bohoslužba s administrátorem diecéze, arcibiskupem Stanislavem Přibylem, u příležitosti žehnání nového řeholního domu sester Dominikánek a restaurovaných oltářů. Automobilová pouť k paně Marii Jeníkovské, matce důvěry, se uskuteční v Jeníkově u Duchcova. Moravskou pouť na toto místo pořádá Fatim z Vranova nad Dýjí. A dny otevřených ateliérů začínají na Vysočině. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: V Pražském národním divadle se dnes uskuteční slavnostní udílení cen Thálie za sezónu 2025 a 2026. Herecká asociace rozdá v 33. ročníku celkem 20 skleněných plastik za mimořádné jevištní výkony v činohře, opeře, baletu i muzikálu. Jedno ocenění už svou majitelku má. Během zářijového nominačního odpoledne převzala cenu Thálie pro mladou umělkyni do 33 let herečka Simona Levandovská.
2: Mě to nezdůvodnili, ale teď mi vlastně řekli, že ten herecký říkali mi, ten herecký výkon by za ten můj boj stejně nešel, protože už tam je Koenig, tak jste vám dali tohle.
1: Předání ceny přímo na tiskové konferenci před pár týdny mělo předznamenat i budoucí změny formátu, vysvětlil prezident herecké asociace Ondřej Kepka.
3: My jsme chtěli trošku zatraktivnit tu takzvaně tiskovou konferenci a proto jsme se rozhodli vytáhnout nejen úžasnou herečku, ale taky nádhernou dámu Simonu Levandovskou a udělit jí tu cenu právě během toho, spíš bych řekl, nominačního odpoledne. Příští rok už se nebudeme vůbec jmenovat tiskovka, bude to nominační večer nebo odpoledne, uvidíme, a bude se těch cen předávat více, protože těch cen máme hodně, hodně, hodně a rádi bychom, aby každá cena měla svůj prostor a mohlo se o ní víc mluvit.
1: Ostatní laureáti budou vyhlášeni dnes večer v přímém přenosu České televize. Mezi nominovanými v činoherních kategoriích jsou za mužský herecký výkon Filip Kaňkovský, Miloslav Koenig a Stanislav Majer a za ženský herecký výkon Pavla Beretová, Markéta Holcmanová a Lucie Žáčková. Ceny Thálie za celoživotní mistrovství v činohře dnes převezmou dlouholetý člen Pražského činoherního klubu Petr Nárožný a herečka Městského divadla Brno a pedagožka Zdena Herfortová. Ta už má Thálii za roli Alžběty I. v inscenaci Alžběta Anglická. Proglasu před časem o své cestě k divadlu řekla.
4: Já jsem byla velmi rezolutní a už od 14 let, tak jak se to říká, už od dětských let jsem chtěla hrát divadlo. No ale já jsem opravdu chtěla hrát divadlo. Já jsem chtěla být ve společnosti lidí, kteří se mají rádi, kteří hrajou příběhy, kteří se prostě znají určitým způsobem, prostě jsou k sobě právě díky tomu divadlu, který má to obrovský kouzlo toho, že něco jako kdyby předvádíte a přitom to prožíváte. A tohle já jsem prostě chtěla dělat a to mi strašně chybilo. A tak jsem si to vlastně takovou samozřejmou cestou vydupala. Víte, já jsem měla opravdu tak neuvěřitelný štěstí na role, že prostě to začínalo v Julii, kdy Alfred Strejček mi dělal Romea, později to byl Jirka Štěpnička. Takže Julie se Zdenkem Kaločem jsme udělali spoustu nádherných věcí a naposledy, na co teda strašně ráda vzpomínám, byl Gorin Tově vdává dcery. A pak jsem samozřejmě hrála Shakespeare jako Gertrudu v Hamletovi a vůbec ještě další Shakespeare. Bylo to hodně a bylo to krásný.

0: Kojeticích na Třebíčku dnes odhalí pamětní desku gymnastce Elišce Misákové, držitelce olympijské medaile získané v roce 1948 in memoriam. Olympionička se v obci narodila 12. října 1925 a žila v ní první dva roky, než se rodina přestěhovala do Vyškova. Její příběh se nyní snaží zviditelnit spolek Sem tam 2026. Do Kojetic pozval i zástupce Českého olympijského výboru a České obce Sokolské. I když se Misáková narodila na vlakovém nádraží, pamětní desku bude mít na Sokolovně, řekl předseda spolku Petr Pavlíček.
1: Ten Sokol vlastně to byl odrazový můstek nejenom pro ní, ale i pro všechny ty holky. Oni se tomu Sokolu věnovali. Ten Sokol vlastně potom ti komunisti v tom nešťastném 48. zahrabali společně s tím jejich příběhem a s příběhem všech úžasných olympioníků, kteří tenkrát bojovali za Československo. A jak my vlastně píčeme i na těch našich stránkách, není to připomínka jenom té Elišky, ale je to připomínka celého toho týmu a těch olympioníků, protože nikdo z nich si nezaslouží to, co se jim stalo, kam to ti komunisti dokázali zašlapat.
0: Na letních olympijských hrách v Londýně v roce 1948 vybojovalo zlato družstvo sportovních gymnastek, které byla Misáková členkou. Už cestou do dějiště her ale nebylo dobře a v Británii lékaři Elišce zjistili tehdy neléčitelnou dětskou obrnu. Zemřela v noci po skončení olympijské soutěže. Při slavnostním vyhlášení vítězů byla československá vlajka olemovaná černou stuhou. Misáková jako jediný sportovec v dějinách olympijských her dostala čestnou zlatou medaili in memoriam.

0: Opravárnu, která zdarma určí závadu na pokaženém elektropřístroji a v případě menších poškození i zdarma odstraní, můžete navštívit v areálu chráněných dílen v Opavě Jaktaři. Službu provozuje Charita ve spolupráci s Moravskoslezským krajem. Informuje náš tamní redaktor Antonín Žolnérčík. Otevřeno je vždy první sobotu v měsíci, takže právě dnes.
1: Technik bude k dispozici od 9 do 17 hodin. Náročnější a složitější opravy zákazníkům nacení, aby se mohli sami rozhodnout, zda se nevyplatí koupit si raději přístroj nový.

0: Je 9:30, sobota 3. října a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. Dnes je Světový den úsměvu. Podle katolického kalendáře památka svatého Maximiliána, alžírského biskupa z přelomu 4. a 5. století. Připomíná se také svatý Dionysius Areopagita, řecký soudce z 1. století a první aténský biskup. Večer začíná židovský svátek Den radosti ze zákona Simchat Tóra. A podle občanského kalendáře slaví svátek Bohumil, jméno je slovanské a znamená milý Bohu. Tak Bohumilům blahopřejeme k dnešnímu svátku. A podle pranostiky 3. října bouře a louže, 30. sníh a rampouchy. Nakladatelství Akademie muzických umění v Praze dnes představí knihu sociologa Petra Kudenka Kubaly Rutina a revoluce s podtitulem Reflexe terénního výzkumu v divadle.
1: Vychází disertační práce autora Petra Kudenka Kubaly, sociologa, který o sobě říká, že se nebálí dělat výzkum do divadla. To tak kniha nějakým způsobem zpracovává. Ta kniha má podtitul Reflexe terénního výzkumu v divadle. Psáno s velkým D. A toho se dá vlastně vyjít v tom smyslu, že teda se dá říct, že autor vychází ze svého poměrně dlouhodobého etnografického výzkumu v jednom nejmenovaném tuzemském kamenném divadle, kde zároveň pracoval v nějakých pomocných rolích, aby se dostal co nejblíž kolektivu divadla v širším slova smyslu, nejen teda hereckého kolektivu, ale i širšího kolektivu zaměstnankyň a zaměstnanců divadla. Šel tam vlastně se záměrem sledovat všechny jako dynamiky vztahu a vlastně to, jak funguje tvůrčí kolektiv v nějakém institucionálním rámci. Záhy se setkal s tím, že uvnitř instituce, že se tam děje nějaký proces, který nejprve sledoval jako nespokojenost se stávajícím vedením a se stávajícím chodem té instituce. Postupně byl svědkem toho, jak se tady ta nespokojenost vyvíjí, nějaké typy aktivit toho zaměstnanectva, určitou jako realizovanou proměnu uvnitř toho kolektivu.
0: Přiblížil nám produkční nakladatelství AMU Jakub Vaněk. Kniha propojuje terénní etnografické zápisky autora, rozhovory s širším kolektivem divadla a přepis vnitřního dialogu autora se sociologickými a dalšími odbornými teoriemi.
1: Ta kniha je explicitně spojovaná s žánrem creative non-fiction, což je určitý pokus spojit postupy vlastní spíš uměleckým literárním textům s odborným typem psaní. Právě z toho důvodu, že to jsou odborné přístupy, které pracují s médiem slova. Naráží na to, že na jednu stranu tu máme nějaká data nebo nějaké exaktně zjistitelná fakta, ale na druhé straně tu máme médium, kterým je sdělujeme a které má nějaká vlastní pravidla a nějaké vlastní

0: a kritičkou Barborou Etlíkovou a politologem Ondřejem Slačálkem. Produkční nakladatelství Akademie muzických umění Jakub Vaněk na Proglasu dodává.
1: Myslím, že ta kniha chce mít přesah a že se jí to daří. Je tady ta ambice, nebo já ji teda minimálně čtu vlastně v tom, že se tady jedná o divadlo s velkým D, což teda jednak slouží k tomu, aby ta kniha nakládá s určitými jakoby i citlivými informacemi, že jak jsem naznačoval, jsou tam osobní rozhovory, jedná se vlastně o nějaký jakoby citlivý proces proměny v rámci instituce, který sebou nese spoustu otřesů, osobních sporů a tak dále. Ale zároveň jde o určitou figuru jako univerzalizace. Toho nevidět zatím jenom ten konkrétní příběh, i když je popsaný ve velmi jako konkrétních rysech, ale sledovat určité jako obecnější zákonitosti nebo obecnější dynamiku, která se týká chodu hierarchicky uspořádaných institucí, které nemusí nutně být pouze uměleckého charakteru. Nějaké momenty přesahu, ať už se to týká třeba podfinancovanosti určitých typů zaměstnání, často právě pomocných profesí nebo takzvané jako neviditelné práce, které se nedostává dostatečného uznání, když je klíčová pro chod institucí všech. Zároveň jsou to otázky, které se budeme snažit otevírat právě různých úhlů pohledu, které by mohly nabídnout ten přesah na uvedení této knihy.

0: To byly Magnetické bouře, zpívali Tomáš Klus a Věra Martinová. V centru Brna se koná ještě dnes a zítra festival Prototyp. Kombinuje různé formy umění, výstavy, performance a instalace nebo vzdělávací programy. Tematicky staví na inovacích a technologiích v regionu Jižní Moravy, kde se prolíná univerzitní i kreativní komunita. Pokračuje ředitel přehlídky Jan Machát.
1: My letos festivalem Prototyp zaplníme centrum města světelnými instalacemi, digitálním

0: a vlastně zážitky, kdy lidé uvidí město v jiném světle, jak ho neznají. Těch věcí, co bych určitě vypíchl pro posluchače, tak jsou to velkoformátové videomappingy na budovách, umělecké instalace v různých zajímavých prostorách nebo nějaké nafukovací objekty a podobně. Co se týče těch lokací, tak bych vyzdvihl kostel svatého Jakuba, kde máme takovou audiovizuální show vlastně přímo v té zrekonstruované lodi toho úžasného chrámu brněnského. A my už jsme to 14 dní zpátky testovali, lidé to mohli vidět a máme na to krásné ohlasy. My jsme vlastně festival měli 3 roky ve Vodojemech, což jsou taky úžasné takové brněnské podzemní chrámy. My jsme je 3x vyprodali a chtěli jsme ten festival rozšířit jako dál mezi lidi, kteří by normálně na prototyp nešli a do toho veřejného prostoru.
1: K záměru festivalu jeho ředitel pro posluchače Proglasu Machát poznamenal.
0: Záměr festivalu je už od prvního ročníku, letos máme 12., tak spojovat 3 sourodé, dá se říct, světy umění, vědy a technologií. A nejenom ty lidi zabavit, ale i je nějakým způsobem edukovat nebo podporovat je v tom, aby byli kreativní, aby něco sami tvořili a zkoušeli.
1: Představil Jan Machát prototyp, tedy přehlídku probíhající do zítřka v centru Brna.

0: Podzimní část oslav roku svatého Františka vrcholí i v českobudějovické diecézi. Dnešní mše svatá se uskuteční v kostele svaté Kateřiny v Jindřichově Hradci s biskupem Pavlem Posádem od 17 hodin. O zítřejším svátku svatého Františka bude pontifikální bohoslužba s biskupem Vlastimilem Kročilem v Sušici v kostele svatého Felixe od 10 hodin a 30 minut. Tamní duchovní asistent sekulárního františkánského řádu kapucín Petr Petřivalský pro Glasu řekl.
1: Prožíváme rok svatého Františka a tuto příležitost máme díky papeži Lvovi až do 10. ledna 2027. Toto slavení je určitým vrcholem, kdy jsme si postupně připomínali události ze života svatého Františka. Nejdříve to bylo 800 let od prvního Betléma v Greču, který inicioval svatý František. Pak to bylo výročí jeho stigmatizace na Laverně. Oni pak výročí stoužení chvalospěvu Píseň Petra Slunce. A v tomto roce slavíme výročí jeho přechodu do nebeské vlasti, do Otcova domu. A papež nám klade na srdce, abychom byli podobnými tvůrci pokoje jako světec z Asízy. Víte, Františka můžeme vnímat i jako spontánního svatého, který objevuje krásu Božího stvoření. Je to člověk, který se nejen modlil, ale stal se modlitbou, který měl blízko k lidem. Vidíme to na jeho službě malomocným i na jeho touze být vůči druhým menším bratrem. A který chtěl, aby v Porciunkuli všichni lidé zakusili Boží odpuštění a Boží milosrdenství.

0: Pražském divadle v Dlouhé bude zítra dobročinný koncert na podporu výzkumu Alzheimerovy choroby. Pořádá ho už 15. rok kapela Mrakoplaš. Její název inspiroval téma benefice.
1: Má to oslý můstek v tom smyslu, že touto nemocí onemocněl i Terry Pratchett, což je vlastně duchovní otec postavy Mrakoplaše z knížek Úžasná země plocha. To je takový cyklus fantasy, velmi vtipný a zároveň místy filozofický. Takže my jsme podle téhle postavy pojmenovali kapelu, no a protože Terry Pratchett Alzheimerem onemocněl a následně na komplikace spojený s touto nemocí zemřel, tak jsme si řekli, že by bylo dobré, kdybychom i my udělali něco takového, aby v ideálním případě se ta nemoc co nejdřív dala léčit.
0: Benefice pořádá Mrakoplaš 15 let. Spolupracuje s různými hudebními hosty. Letos vedle kapely vystoupí zpěvák a textař Michal Prokop, harmonikář Ondřej Konrád nebo saxofonista Vladimír Secký. Celým večerem bude provázet Michal Anděl.
1: Je to vždycky soubor písniček z hosty, které si Mrakoplaš připravil. Většinou, a je to i v tomto případě, hosty neskoušíme, takže to bude překvapení i pro ně, jak jsme ty jejich věci uchopili. Mezi těma písničkama bude aukce rytmích předmětů. Těmi předměty přispívají právě ti hosté, kteří jsou každý rok na naší benefici. Diváci se můžou těšit na věci, ke kterým by se normálně nedostali. A tou aukcí potom uzavíráme celý ten večer a přidáváme výtěžek vznik penězům z vybraného vstupného, což výrazným způsobem zvyšuje tu částku na výzkum Alzheimerovy nemoci, což je ten jeden z těch základních cílů, který máme.
0: Řekl pro Glasu Martin Kalenda z pořádající kapely Mrakoplaš. Koncert bude v divadle v Dlouhé zítra večer od 19 hodin a 30 minut.

0: Výstavu Modelařina Jedřina si mohou do 3. ledna prohlédnout návštěvníci Muzea regionu Valašsko na zámku Vsetín. Za pořadatele zve Jiří Koňařík.
1: Gro výstavy tvoří desítky modelů z různých období námořní historie, které pocházejí od členů klubu Free Floatile v čele s autorem výstavy Petrem Sušovským. K vidění jsou exponáty lodí z druhé světové války, plavidla z poválečného období i krásné historické plachetnice. Některé modely jsou postavené z původních stavebnic, jiné vznikly podle lodních plánů v kombinaci dřeva a plastu. Část z nich je také plně funkčních. Modely lodí doplňuje i několik dalších exponátů spojených s tématem plavby, jako například dobové uniformy. Zejména děti určitě ocení možnost zatočit si opravdovým kormidlem na improvizovaném kapitánském můstku, který zároveň slouží jako fotopoint výstavy.

rukou mi na hrudi zakrýváš ránu, vždyť se to, tatínku, zahojí. Venku se plíská a všechen ten déšť mi kape z očí.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 2. září.
1: Papež zahájil cyklus katechezí věnovaných konstituci 2. vatikánského koncilu Gaudium et Spes o církvi v dnešním světě.
0: U příležitosti Dne modliteb za péči o stvoření sloužil Lev 14. v úterý podvečer mši svatou v Borgo Laudato Si v Castel Gandolfu.
1: A ekologické problematice se věnuje také dnes vydaný dokument Mezinárodní teologické komise nadepsaný Péče o náš společný domov. Přejeme příjemný poslech.
0: Při středeční generální audienci zahájil papež nový cyklus katechezí věnovaný pastorální konstituci 2. vatikánského koncilu Gaudium et Spes. Připomněl, že církev je povolána sdílet radosti i úzkosti dnešního člověka, vnímavě naslouchat znamením doby a aktivně se stavět proti lhostejnosti a nespravedlnosti ve světě.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
1: Drazí bratři a sestry, dobrý den a vítejte.
2: Con l'incontro odierno iniziamo a riflettere sulla costituzione pastorale Gaudium et Spes.
1: Počínaje dnešním setkáním se začínáme zamýšlet nad pastorální konstitucí Gaudium et Spes, v níž chtěl 2. vatikánský koncil prohloubit zásadní téma, kterým je vztah církve k současnému světu. Svatý Jan 23. již v zahajovací promluvě 11. října 1962 vyjádřil nesouhlas s proroky špatných zpráv, kteří, ačkoliv hoří horlivostí pro náboženství, tvrdí, že naši dobu nelze s minulými stoletími vůbec srovnávat a že je plně zkažená a chovají se dokonce tak, jako by se z dějin neměli co naučit. Odtud vychází úkol svěřený koncilním otcům. Za současného stavu lidských záležitostí, v němž se zdá, že lidstvo vstupuje do nového řádu věcí, je třeba vidět spíše tajemné záměry Boží prozřetelnosti. Ty se uskutečňují v navazujících obdobích skrze lidské dílo, často nad jejich očekávání. A s moudrostí uspořádávají vše i nepříznivé lidské události pro dobro církve.
2: Tre anni dopo la promulgazione di Gaudium et Spes riconosceva in tale discernimento un elemento essenziale della natura della Chiesa.
0: O 3 roky později vyhlášení konstituce Gaudium et Spes potvrdilo, že toto rozlišování je podstatným prvkem povahy církve a popsalo její pastorální zaměření jako konstitutivní. Odtud název pastorální konstituce. Nejde o naivní optimismus, ale o obnovenou věrnost tajemství Krista, který se svým vtělením rozhodl sdílet náš život. Stal se ve všem podobným svým bratřím a vzal na sebe následky hříchu, když zemřel jako vykupitel, který dal výkupné za všechny. Toto sdílení s lidstvem je cestou, kterou Kristus po církvi žádá. Proto koncilní konstituce Gaudium et Spes začíná prohlášením, že církev bere za svou radost a naději smutek a úzkost lidí dnešní doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí.
2: È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni passività e indifferenza.
1: Je to sdílení, které nás zve k vystoupení z jakékoliv pasivity a lhostejnosti vůči událostem, k nímž dochází, k dějinám a k životu lidí, především k rychlým a hlubokým proměnám, které dnes prožíváme. Není možné zůstat nezúčastněnými diváky, je naopak nutné naslouchat srdcem, nechat se oslovit a zapojit se. S Kristem a s podporou síly jeho ducha jsou věřící pohnuti k tomu, aby vzali na sebe těžkosti svých bratří, především těch, kteří jsou drceni nespravedlností, diskriminací a násilím. Pouze ve sdílení a v nasazení je totiž možné dospět k adekvátním odpovědím, vždy podpírání jistotou, že utrpení tohoto času se nedají srovnat s budoucí slávou, která se na nás má zjevit.
2: In tal senso, la prossimità verso l'umanità.
0: V tomto smyslu blízkost k lidstvu otevírá cestu k hlubšímu čtení událostí i samotného zjevení. A ve stejné perspektivě Gaudium et Spes připomíná trvalou povinnost církve zkoumat znamení doby a vykládat je ve světle evangelia. Tato koncilní konstituce tedy vyzvala církev k trvalému úsilí o obrácení, aby dosvědčovala, že ji nevede žádná pozemská ambice, ale snaží se jen o jedno – pod vedením Ducha Utěšitele pokračovat v díle Krista, jenž přišel na svět, aby vydal svědectví pravdě, aby spasil, ne soudil, aby sloužil, ne aby si nechal sloužit. Nejde v pravdě o pouhé morální nastavení. Pro církev je obce pro chudé spíš teologickou než kulturní, sociologickou, politickou či filozofickou kategorií. Jsme povoláni objevit v nich Krista, propůjčovat jim svůj hlas v jejich záležitostech, ale také být jejich přáteli, naslouchat jim, chápat je a přijímat tajemnou moudrost, kterou nám Bůh chce sdělit jejich prostřednictvím.
2: La condivisione cristiana impegna a farsi carico della realtà.
1: Křesťanské sdílení vede k převzetí odpovědnosti za svět a také k odhalování rozporů, které charakterizují osobní i společenský život současného světa. Například vědecký a technologický pokrok, který nabízí stále nové možnosti, ale pouze některým, a který člověk nedokáže vždy postavit do svých služeb, nebo jasnější poznání zákonů společenského života, doprovázené však nejistotou, jaký směr mu má dát, či ještě větší dostupnost bohatství, možností a hospodářské moci, která však bohužel i dnes, stejně jako v době koncilu, nechává značnou část lidstva trpět hladem a nouzí, anebo sdílené vědomí, že ve hře je budoucnost planety a zároveň neschopnost vzdát se egoistického konzumu i iluze, že válka je účinnou cestou k budování míru.
2: In un tempo segnato da profondi mutamenti.
0: V době vyznačené hlubokými změnami, z nichž pramení znepokojivá nerovnováha, je církev povolána sloužit lidské bytosti, naslouchat a vnímat nejhlubší otázky jejího srdce i touhy, které v ní žijí, a ukazovat v Kristu klíč, střed a cíl celých lidských dějin. Proto se v církvi na každé úrovni a v každé době má uskutečňovat milosrdná kenoze Krista, který, ačkoliv měl božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.
2: Ea una morte di croce. Cari fratelli e sorelle.
0: Drazí bratři a sestry, radost a naděje, Gaudium et Spes, nechť jsou rozlišovacími znaky církve, která hlásá a dosvědčuje evangelium a stává se blízkou ženám a mužům naší doby.
1: V souvislosti s dnešní katechezí, která zahájila cyklus reflektující koncilní konstituci Gaudium et Spes, vyzval svatý otec věřící. Prosme panu Marii, aby se přimlouvala za celou církev, aby hlásala evangelium s radostí a nadějí blízko mužům a ženám naší doby a dokázala všechny vést ke Kristu, jenž je klíčem, středem a cílem celých lidských dějin. Podílejme se s radostí a nadějí na evangelizačním díle církve, aby Kristovo světlo mohlo zářit v srdcích všech lidí.
0: V souvislosti se začátkem nového školního roku zazněla v pozdravu polským věřícím slova o významu výuky náboženství. Kéž účast na hodinách náboženství a katechezi rozšiřuje obzory, prohlubuje poznání Boha i světa a připravuje k plodnému přijímání svátostí a účasti na životě společenství. Papež tak nepřímo reagoval na nedávné rozhodnutí polského ministerstva školství, které výuku náboženství situuje mimo hlavní vyučovací dobu. Podle statistických údajů přitom v Polsku hodiny náboženství navštěvuje téměř 76% žáků.
1: Připomínka zítřejší liturgické památky papeže svatého Řehoře Velikého přinesla poukaz na příklad jeho víry. Je nazýván velikým pro svou výjimečnou pastýřskou činnost ve velmi těžkých dobách pro společnost i církev, pro velikost, která čerpala sílu a svěžest z živé víry v Krista. Kéž jeho příklad v každém z vás probudí obnovenou a hlubokou důvěru v Boha, který je zdrojem milosti a naděje pro celý svět.
0: Na 1. září připadá nejen první den školy v mnoha zemích, ale také den modliteb za péči o stvoření. Lev 14. při té příležitosti sloužil v úterý v podvečer mši svatou v Castel Gandolfu v Borgu Laudato Si. Ve své promluvě vybídl, abychom se každý den dokázali zastavit v tichém úžasu nad dílem stvoření a nad stvořitelem.
3: Z rozjímání
0: nad stvořením a ze setkání se stvořitelem se rodí vědomí našeho zvláštního místa v úžasném božím plánu a naší osobní i společné odpovědnosti za péči o původní harmonii. Takto, pod tlakem vědomí vlastních chyb a nedostatků, se rodí obnovené úsilí o obrozené vztahy mezi stvořením podle vůle jejich tvůrce. Papež připomněl také takzvanou dobu stvoření, kterou má církev prožívat až do 4. října, tedy svátku svatého Františka z Asízy. Právě jeho chvalospěvem svou homílii papež završil.
1: Vztahem mezi teologií a ekologií se zabývá také dnes vydaný dokument Mezinárodní teologické komise. Nese název Péče o náš společný domov a klade si otázku, jak křesťansky reagovat na ekologickou a sociální krizi. Dokument je výsledkem konzultací, které probíhaly v letech 2022 až 2025 a vychází se souhlasem papeže Lva 14. Text je rozčleněn do 3 kapitol. První se zabývá počátkem vesmíru podle vědy a víry. Druhá kapitola se zamýšlí nad člověkem, stvořeným k božímu obrazu a podobě a jeho existencí ve společném domově a nad krizovými aspekty ničení životního prostředí, které dopadají zejména na nejchudší vrstvy obyvatel naší planety. Vybízí proto ke změně kulturních hodnot a životního stylu.
0: V perspektivě víry pak dokument odmítá dva nepřijatelné extrémy. Na jedné straně dravý antropocentrismus, který považuje člověka za absolutního pána stvořeného světa, a na druhé straně biocentrismus nebo ekocentrismus, který naopak absolutizuje přírodu. Za křesťanskou pozici označuje ukotvený antropocentrismus, ve kterém je člověk správcem i služebníkem stvořeného světa.
1: Konkrétním liniím a pokynům je věnována 3. kapitola nazvaná Péče o společný dům. V tomto kontextu pak dokument Mezinárodní teologické komise v závěru konstatuje, že ekologická otázka je rovněž otázkou teologickou. Způsob, jakým pečujeme o stvořený svět, utváří také náš vztah k Bohu.
0: To je pro dnešek z Vatikánu všechno. Od mikrofonu zdraví
1: David Válka
0: a Johana Bromková. Laudetur Jesus Christus.

0: Františkovskou slavností k jubileu úmrtí italského světce užívá i Tanvald. Spolek Zachraňme tanvaldské kostely ve spolupráci s městem a farností letos kromě nedělního programu zve už na dnešní večer.
1: Na 18. hodinu je v kostele svatého Františka připraven koncert souboru Trio con Grazia, který se ponese v duchu hudebních kontrastů. Program je převážně sestaven z děl světových i českých barokních autorů. Neděle bude patřit samotnému svátku svatého Františka. Od 9 hodin začne slavnostní bohoslužba, kterou celebruje pater Miroslav Šimáček. Poté bude pokračovat kulturní program pro malé i velké. Přijďte prožít první říjnový víkend ve znamení hudby, setkávání a tradice svatého Františka. Z Tanvaldu Olga Valentová.

Každé tváre, bod kapotu, ozdobí každý deň je dar. Posunúť čas.

Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí. Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín, Olešov, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Olomouc, Orlová, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Příbor, Studénka, Šternberg, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Veselý nad Moravou, Zlín a Znojmo. Jsme tu s vámi po celý den.

0: No ei tässä mitään. Se hetken vaan kirpas.
1: Brněnské biskupství se přihlásilo k projektu Začni, kde jsi. V posledním měsíci jste se s ním možná potkali na různých místech Jižní Moravy a Vysočiny. Otevírá témata odpuštění a smíření a navazuje tak na červnové blahořečení kněží obětí komunismu Jana Buly a Václava Drboly. Biskupství spustilo novou webovou stránku a šíří kampaň ve veřejném prostoru. A o co přesně jde, to nám v tuto chvíli prozradí koordinátorka projektu Helena Ondřejová z biskupství brněnského, se kterou jsme ve spojení. Dobré dopoledne z Proglasu.
2: Dobré dopoledne, zdravím.
1: Paní Ondřejová, mohla byste nám prozradit, jaká témata tohoto projektu přináší a jakou mají podobu?
2: Rozhodně. To ústřední téma toho projektu jsou vlastně dvě slova. Odpuštění a smíření. To je to, co jsme chtěli zvednout a to je to, na co jsme chtěli primárně upozornit. Ale zrcadlo by se to vlastně pojí s tématy bolesti, křivd, složitých vztahů, se kterými si někdy třeba nevíme rady. A ten projekt má vlastně za cíl neříkat lidem nějaký jako univerzální návod toho, že odpuštění a smíření je ta jediná cesta, ale že je možná vlastně příležitost k tomu se zamyslet nad svými vztahy, ukázat, že není nutné třeba všechno zapomenout nebo všechno hnedka odpustit nebo v těch vztazích vlastně fungovat jako primárně vlastně jako a priori svatý člověk, který to všechno nějak jako bude snášet, ale že často to odpuštění může být jako extrémně přínosné pro toho člověka, který odpouští. My jsme ten projekt vlastně připravovali ve spolupráci s psychologi, s odborníky na duševní zdraví, kteří nám dávali zpětnou vazbu na nějaké naše nápady a tím pádem jsme strukturovali, tak jak jste zmiňovala tu webovou stránku, tak aby tam vlastně byly kategorie toho, co lidé nejčastěji řeší a s čím se nejčastěji potkávají. Takže tam jsou příběhy, kdy lidi třeba řeší problémy v práci s kolegy,

0: mimo církev. Takže vlastně proto to přihlášení se stalo až měsíc poté, co ta kampaň už je v ulicích. A chtěli jsme pracovat vlastně s tím, že do toho chceme pozvat opravdu všechny, protože nám přijde, že to je důležité téma a že to je téma, které rezonuje. A chtěli jsme tím pádem trošičku vlastně neodradit tím, že to je zase projekt biskupský, že to je projekt církevní, ale že to je opravdu jako nad vlastně téma, nad nějaké kategorie.
1: Uhum. A čím konkrétně iniciativa připomíná ty blahoslavené kněze Jana Bulu a Václava Drbolu?
0: Tam je primární spojení vlastně ta inspirace. My jsme si po blahořečení v červnu tohoto roku stanovili pár nějakých takových věcí, které bychom rádi přenesli právě z toho příběhu do toho veřejného prostoru. A nějak jsme si vydestilovali z příběhu Jana Buly, Václava Drboly vlastně stěžejní to téma právě odpuštění. Protože to byly dva kněží, kteří se stali oběťmi komunistického režimu, vlastně čelili velmi nespravedlivému odsouzení, čelili urážkám, týrání, popravě vlastně, jakoby za nic. A ty jejich příběhy nám připomínají, že odpuštění není jednoduché, není rozhodně samozřejmé. A zvlášť, když člověk zažije opravdu velkou křivdu, velkou nespravedlnost, tak může být extrémně složité. Ale Jan Bula i Václav Drbola to dokázali. A pro nás to vlastně bylo takové jako velké momentum celého toho blahořečení říct si, jestli je to vlastně možné v nějakých dalších situacích. Ono to není jenom jako o Janu Bulovi, Václavu Drbolovi. Známe z historie tisíce takových případů, kdy lidé se museli vypořádat s tím, že se museli třeba podívat do očí člověku, který nějak extrémně ublížil, zavraždil jejich blízké. Máme tady jakoby dějiny holokaustu, vlastně celé 20. století, je tím to takhle jako velmi složité, takže takhle vlastně jsme to nějak chtěli propojit a zároveň přenést do těch běžných vztahů, kdy nemusíme mít asi velké dějinné kulisy pro to, abychom věděli, že všichni známe, co to je, když nám někdo ublíží, a zároveň všichni známe ten pocit, když se toho třeba dokážeme nějak zbavit právě tím procesem odpuštění.
1: Proč jste se rozhodli projekt uspořádat právě v těchto dnech?
0: Mm-hmm. My jsme pochopili, že je to trošku širší téma, protože potom 6. červnu, my jsme vlastně 6. června na výstavišti rozdávali všem účastníkům dopis. A ten dopis byl od pana biskupa a hovořil právě o tom tématu odpuštění. A na ten dopis jsme dostali extrémně pozitivní zpětnou vazbu. Jednak to byl takový moment překvapení, že vlastně nikdo netušil, že ten dopis takhle dostane do rukou, že to bude takhle jako takové překvapení na konci. A zároveň jsme pochopili, že s odpuštěním jako takovým asi spousta lidí má nějakou zkušenost nebo s ním nějak pracuje. A rozhodli jsme se, že tím pádem chceme tenhle ten projekt zvládnout ještě do konce kalendářního roku, v tom roku blahořečení. A ten termín září, říjen, kdy vlastně pořádáme tu kampaň na veřejném prostoru, tak nám přišel vhodný ze dvou, potažmo tří důvodů. Jednak už je to vlastně taková ta fáze ještě před Vánoci, kdy se ještě nesoustředíme na ta vánoční témata, ale už je to ke konci roku, takže tam probíhá nějaké bilancování, řekněme. A může to být i bilancování právě v těch vztazích. A zároveň jako jednu z těch kategorií i na webu máme to, že může být složité vyrovnání se jakoby s odpuštěním nebo s nějakými situacemi vůči lidem, kteří už tady nejsou. Takže je to vlastně vztažení se k brzy, tady budeme mít dušičky, takže k nějakému jakoby tomu listopadovému zase svátku a náladě. A to poslední, ten poslední důvod je vlastně takový zase univerzálně celospolečenský, a to jsou volby. My jsme pozorovali, nebo dlouhodobě pozorujeme, že vlastně ta společnost je extrémně rozdělená třeba právě i těmi politickými tématy. A už jenom to, co často čteme na sociálních sítích, řekla bych, jako může být do značné míry zraňující, pokud máme jiný názor. Takže jsme si říkali, že zkusíme vlastně na tohleto navázat a do všech těch volebních plakátů, které potkáváme v ulicích, tak vnést i nějaké jakoby hodnotové téma.
1: A ten hlavní den tady bude zítra, protože jste ho v diecézi vyhlásili nedělí smíření. Mohla byste nám přiblížit, co to přesně znamená, jak to bude probíhat?
0: A

0: Anděl smíření byl nápad, který vlastně má nějakým symbolickým způsobem opravdu jako být vrcholem toho období, ale nebude vlastně osamocená ta neděle. My jsme se rozhodli, že každou první neděli v měsíci do konce kalendářního roku tak budeme vlastně připomínat tady ty myšlenky odpuštění a smíření. A projeví se to tak, že zítra se budou číst vlastně speciální liturgické texty ve všech farnostech brněnské diecéze s tím, že tam máme vlastně zařazený speciální úkon kajícnosti, speciální přímluvy, speciální modlitbu po přijímání. A chtěli bychom se takhle vlastně ve farnostech propojit a jednotně navázat na tyto myšlenky vedoucí ideálně tedy k nějakému smíření nebo minimálně k zastavení se nad tím tématem. A prakticky máme nachystanou ještě aktivitu, kterou jsme se to rozhodli podpořit. V katedrále na Petrově je vlastně fyzická schránka už týden, poštovní schránka taková stylizovaná, do které lidé můžou nosit dopisy, ve kterých můžou pojmenovat to, co je vlastně na nějakých neuzdravených vztazích trápí, nebo co by třeba chtěli změnit, nebo v podstatě kde jsou, ten projekt se jmenuje Začni, kde jsi. Takže vlastně pojmenovat tu situaci, což jsme si řekli, že je vlastně takový první krok, vždycky pojmenovat to, vyslovit to, dokázat vlastně si ujasnit, o co se jedná, co nám vlastně dělá tu překážku, co nám dělá ten problém a s tím potom nějak lépe pracovat. A za všechny ty dopisy donesené do té schránky, tak bude právě sloužena tam vše. A stejně tak vlastně ta schránka tam zůstane tedy do konce roku, takže ty další první dvě neděle v měsíci rovněž budeme vlastně intenčně myslet na všechny tady tyto prosby, příběhy, vztahy a všechno to, co tam lidé přinesou. A kdo nemůže fyzicky na Petro, tak pro toho je na webu začnikdejsi.cz přichystaná webová stránka, kam stejně tak může vlastně napsat nějaký ten svůj příběh a jsou tam vlastně možnosti buď to ten příběh nechat úplně rozplynout, takže my vlastně na tom webu ta data nijak neukládáme, nikdo to nečte, je to zcela anonymní pouze pro ty lidi. A nebo pokud budou chtít, tak si můžou ten dopis třeba stáhnout pro nějakou jakoby pozdější reflexi do počítače nebo do zařízení, ze kterého tu stránku navštíví. Ale znovu, my nic neukládáme, vlastně biskupství toto nabízí vysloveně jako anonymní službu.
1: Hostem sobotního Proglasu byla Helena Ondřejová, koordinátorka projektu Začni, kde jsi. Moc vám děkuji za rozhovor, za představení iniciativy a přejeme příznivý ohlas a vše dobré vám i vašim spolupracovníkům.
0: Já také moc děkuji a přeji příjemný den.
1: Pěkný den, naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Večer s názvem Reportérka ve válce bude v úterý v Praze v Kafejdoskopu v ulici politických vězňů.
1: Je to součástí pravidelného pořadu novinářky z deníku N. Lenky Vrtiškové Nejeschlebové, který se jmenuje Diktafon, a ona si každý měsíc ke svému diktafonu nebo mikrofonu zve v současné době současné či bývalé kolegy, a tentokrát padla volba na válečnou novinářku Dariu Somatovou. Lenka má vždy připraveno pár zajímavých otázek a dotkneme se samozřejmě nejen jejího pobytu a zpravodajství na Ukrajině, ale určitě dojde i na nějaký osobní život a podobně. A poté, když skončí tato v uvozovkách oficiální část, tak pak mají diváci možnost se ptát na vše, co je zajímá ze života a práce tady Somatové.
0: Tolik za organizátory úterního setkání v pražském Kafejdoskopu Hana Dolejšová.

0: Klíč od nebe, to je název nové expozice v Moravské zemské knihovně v Brně. K vidění jsou staré rukopisy modlitebních knížek, které ale ukrývají další texty.
1: Mnoho lidí si právě myslí, že modlitební knížka obsahovala jen ty náboženské texty, ale pro ty venkovské rodiny z 18. a 19. století to byla často jediná kniha v domácnosti, kterou měli. A proto často sloužila jako takový památník. Na ty prázdné stránky si lidé zapisovali údaje o narození dětí, o svatbách, ale i třeba ceny obilí, údaj o požárech v sousedství, anebo třeba i poznámky o tom, kolik obilí sežral kůň. Navíc ta samotná knížka fungovala taky jako ochranný amulet, protože lidé věřili v její magickou moc a proto ji dávali třeba na půdu jako ochranu před požárem. No a někdy si do těch knížek také lidé zapisovali různé návody, třeba na věštění budoucnosti nebo na zažehnávání bouřkových mraků. V jedné knížce jsme narazili například na modlitbu ke svaté koruně s návodem, jak světici přinutit, aby vám ve snu ukázala ukrytý poklad v hodnotě 90 tisíc dukátů. No a mnoho dalších zajímavostí se pak pojí s písaři, kteří ty knížky psali. Třeba František Vytásek z Nákla vytvářel krásně malované knížky, do kterých se podepisoval tajemně řeckou alfabetou. No a objevili jsme třeba dokonce i rukopis od teprve 11-letého chlapce, který si knížku napsal v roce 1843 sám pro sebe, jako památku na ukončení své školní docházky. A u jedné konkrétní knížky z roku 1771 se nám díky rodinným zápiskům v knížce podařilo zrekonstruovat její 200-letou cestu napříč generacemi vlastníků až do poloviny 20. století.
0: Řekla pro Glasu kurátorka Anna Grůzová. A jak výstava Klíč od nebe vznikala?
1: My jsme na ní pracovali s kolegou Martinem Drozdou, se kterým společně působíme na odboru rukopisů a starých tisků v Moravské zemské knihovně. No a společně se nám podařilo zpracovat soubor téměř 300 rukopisných modlitebních knížek z našeho fondu. Ona, ta naše sbírka, vznikala přes 100 let z různých darů i nákupů v antikvariátech po celé České republice, takže nereprezentuje jenom Moravu, ale celou naši zemi. A ta výstava je umístěna v 6. a 7. patře knihovny a věříme, že se nám na těch panelech podařilo zachytit nádhernou barevnost těch knížek. V výstavě jsme sepsali také doprovodný katalog, který bude na vernisáži k dispozici. No a na závěr mám ještě dobrou zprávu pro mimobrněnské posluchače, protože výstava je koncipovaná jako putovní a v budoucnu tak zamíří do některých regionálních muzeí.
0: Říká Anna Grůzová, kurátorka nové výstavy v Moravské zemské knihovně v Brně, nazvané Klíč od nebe.

0: Tato kočka poslouchá Proglas.
1: Pracovní příležitosti na Proglasu.
0: Hledáme nového člena týmu na pozici fundraiser pro Radio Proglas na pětinový až poloviční úvazek. Nabízíme práci v Brně i na home office. Máte-li zájem, pište na personalie@proglas.cz.
2: Nic dobrýho z toho nekouká, když do plachet nám vítr nepouká.
3: Nestačí vám střední proud? Zkuste vlny Radia Proglas.

Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, Kutné Hoře a v Příbrami. Pokrývají tato města a okolí. Praha, Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Čáslav, Čelákovice, Jesenice, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Králův Dvůr, Kutná Hora, Mělník, Milovice, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram a Říčany. Jsme tu s vámi po celý den.

je to sobotní 10. hodina s Proglasem. Od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Dobré dopoledne. Je 3. října, světový den úsměvu. Podle katolického kalendáře je památka svatého Maximiliána a žírského biskupa z přelomu 4. a 5. století. Připomíná se také svatý Dionysius Areopagita, řecký soudce z 1. století a první aténský biskup. Večer začíná židovský svátek Den radosti ze zákona Simchat Tóra. Poblíž kostelíku Panny Marie Andělské, v místě zvaném Porciunkula, zemřel právě před 800 lety svatý František z Assisi, zakladatel františkánského řádu. Osmdesátiny by oslavil klavírista, písničkář a skladatel Jiří Bulis. V roce 1993 zahynul při autonehodě. Znovu sjednocení Německa se událo 3. října 1990. Téhož dne čeští saleziáni založili nakladatelství Portál. Při slavnosti ve Vatikánu v tento den roku 2004 papež Jan Pavel II. Blahořečil posledního rakouského císaře a nekorunovaného posledního českého krále Karla Habsburského. Před 5 lety odešla herečka a výtvarnice Blanka Bohdanová, nositelka ceny Thálie a 2 cen Františka Filipovského za dabing. 87. narozeniny slaví emeritní plzeňský biskup František Radkovský, prezident diecézní Charity Plzeň, pastorační průvodce a důvěrník kněží spravujících farnosti plzeňské diecéze. A svátek má Bohumil, jméno je slovanského původu a znamená milý Bohu. Bohumilům tedy blahopřejeme. A podle pranostiky 3. října bouře a louže, 30. sníh a rampouchy. Pojďme se ještě podívat na předpověď počasí. Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno. Ráno se zejména v severozápadní polovině Čech budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se budou rozpouštět. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách bude kolem 16 a na Šumavě kolem 19 stupňů. Tolik o počasí. Na Proglasu teď pokračujeme dopoledním hudebním proudem. V 10 hodin a 20 minut pro vás máme novinku. Poprvé nabízíme komentář katolického kněze Salesiána a teologa Michaela Martinka, který na aktuální témata nahlíží z křesťanské perspektivy. Jak ji reprezentoval papež František a také sociální nauka církve. Dnešní díl má název Vnoučata bez Boha. V 10.30 naladíte tradičně voničku lidových písní, kterou pro vás přepravuje Helena Bretfeldová, a od 11. hodiny si připomeneme úterní barvínek. Bude to rozhovor s Vojtou Fischerou, mimořádně nadaným mladým hudebníkem. Tak vás tedy zvu k poslechu. Teď nám budou hrát Plavci, píseň inženýrská.

0: Ke stému výročí narození jednoho z nejvýznamnějších tuzemských malířů, Mikuláše Metka, mohou zájemce znovu vidět v Praze jeho společnou výstavou s Janem Koblasou z roku 1963. Ode dneška ji mohou navštívit v muzeu Kampa, kam se přesunula z Galerie výtvarného umění v Chebu. Muzeum Kampa založila sběratelka a mecenáška Meda Mládková. Obrazy Mikuláše Metka její sbírka neobsahovala.
1: Paní Meda nezbírala ty exilové autory, tak trochu překvapivě ani Mikuláše Metka nemáme ve sbírce. Metkovy obrazy se do muzea Kampa dostaly až skrze sbírku Jiřího a Běly Kolářových, kterou jsme vlastně po smrti Jiřího Koláře získali.
0: Dodal hlavní kurátor muzea Kampa Jan Skřivánek.

příležitost a fialovou kazetu. Do ruky mi prvně vtiskli kytaru, tvrdou jak první lekce jazzu. Červeně obsedený gejčko, zlatá liško, dodnes se v tom vezu.

0: Městské divadlo v Mostě se rozhodlo zpřístupnit Williama Shakespeara mládeži. Připravilo originální kompilaci 3 nejpopulárnějších her s živým hudebním doprovodem. Spojovacím tématem je Láska a smrt a průvodcem Hamlet. Návštěvníkům od 13 let je určená autorská montáž Shakespeariáda v režii Hany Marvanové.
1: Celou tu instalaci stavíme na velké hudebnosti. Moje zkušenost je, že ten blank vers, který je hodně vlastně o rytmu, tak díky tomu určitému zhudebnění těm mladým bude promlouvat výrazně líp a že mu budou rozumět. Pracujeme tam s formou rapu, melodramatu, a ještě mám vlastně živýho hudebníka, který to doprovází a pracuje s hercema, a kteří taky někdy zpívají, někdy hrají na housle.
0: Premiéru Shakespeariády uvede Mostecký soubor v divadle Rozmanitostí v pátek 9. října.

0: To byla kapela The Folks a teď už tedy ta slíbená novinka, komentář katolického kněze, saleziána a teologa Michaela Martinka, který na aktuální témata nahlíží z křesťanské perspektivy, jak je reprezentoval papež František a také sociální nauka církve.
1: Zdravím vás z Líšně. A zdravím tentokrát i posluchače Rádia Proglas a děkuji redaktorům, že mě přizvali do vysílání. Moc si toho vážím. Dnes to bude trošku o dědečcích, babičkách, vnoučatech, ale taky trochu o každém z nás, jak se nám daří nebo nedaří předávat víru dalším generacím. Když se mnou bývalý redaktor Proglasu Ondřej Havlíček dělal knižní rozhovor, tak se mě ptal, jak to bylo s vírou u nás doma. A já mu tam na to odpovídám. Byli jsme křesťanská rodina, modlili jsme se, chodili do kostela, maminka nám doma vyprávěla biblické příběhy. To bylo normální. Pak mě škola komunistická začala od první třídy vkládat do hlavy, že žádný Pán Bůh neexistuje. Já přišel domů a říkám, mami, oni tam říkali, že Pán Bůh není. Maminka na to, no víš, oni jsou hlupáci, když ti to říkají, ale my ti říkáme, že Pán Bůh je. Musím říct, že jsem měl v rodičích obrovský dar, že se o tom se mnou normálně bavili, nejenom v té první třídě, ale zvlášť potom na druhém stupni, když nám strkali do hlavy marxismus, vědecký ateismus, tak jsme to všechno doma s mámou a tátou probírali. Oni neměli nějakou naivní víru, sami o tom hodně přemýšleli a studovali. V tom jsem měl oproti jiným křesťanským rodinám obrovskou výhodu. Jiní rodiče spíš nechtěli, aby se o jejich dětech ve škole vědělo, že jsou věřící. Já to měl naopak. Řekni, že jsi věřící, ať tě netlačí někam do jiskřiček. A tak jsem nikdy nebyl ani v jiskřičkách, ani v Pioníru, ani v socialistickém svazu mládeže. Když na to vzpomínám teď s odstupem, tak si říkám, že právě ten komunistický tlak, to nebezpečí, které bylo s vírou spojené, to riziko, které člověk kvůli ní podstupoval, mě jako mladého kluka motivovalo a přitahovalo. Nevím, jestli bych se rozhodl pro kněžství dnes, kdy máme náboženskou svobodu a zároveň obrovské množství jiných zajímavých nabídek. Ani se tolik nedivím, že ubývá těch kněžských a řeholních povolání, nebo že spousta mladých lidí, kteří byli ve víře vychovaní, se od ní v dospělosti odvrátí. Dnes už není zdaleka tak samozřejmé, že by se víra předávala v rodině z generace na generaci. Stále víc mladých lidí přestává sdílet víru svých rodičů a prarodičů. Ti to pak vnímají jako své selhání, vyčítají si, že je špatně vychovali. Ale ono je to složitější. Pro nás starší byla církev jakousi ideální institucí. Měli jsme úctu ke kněžím a biskupům. Oproti tomu zločineckému komunistickému systému jsme vnímali církev jako oázu pravdy a spravedlnosti. Jenže dnes lidé vidí, kolik zla se v ní taky děje. Od sexuálního zneužívání až po ty finanční machinace. Nebo jak se v ní nerovně zachází s celými skupinami lidí, od gejů a lezeb přes rozvedené až třeba po všechny ženy. A samozřejmě to všechno nabourává důvěru. Když se mladých lidí zeptáme, proč nechodí do kostela, tak často říkají, že jim to tam nic nedává. Můžeme samozřejmě hned mít tisíc námitek, ale když se s nimi bavíme dál, tak jim často musíme dát za pravdu. Oni prostě nerozumí těm rituálům, které se tam odehrávají. Nesouhlasí s názory, které třeba slyší v některých kázáních. Nesetkávají se tam se svými vrstevníky. Nechápou, proč by měl být Bůh přítomen právě v hostiji, a ne třeba v lese nebo v horách. A tak dál. Ze strany církve a nás věřících zase slyším často takovéto pohrdavé vysvětlení, že ti mladí už nejsou ochotní dodržovat Boží přikázání, že hledají svobodu za každou cenu, aby si mohli dělat, co chtějí. Ale nedochází jim, že když přestanou poslouchat Boha, tak se řítí k věčné záhubě. Já to tak katastroficky nevidím. Věřící rodiče a prarodiče většinou přece mluví o svých dětech a vnoučatech s respektem, často s obdivem. Jak odpovědně pracují ve svém zaměstnání, jak se dobrovolně angažují v sociální nebo v politické oblasti, jak vytvářejí hezké partnerské vztahy, kde už neplatí nadvláda mužů nad ženami. Jenom ta víra jim nějak schází. Ale oni třeba mají jiné cesty k duchovnímu rozvoji. Obrací se k Bohu jiným způsobem. Meditací v přírodě, studiem nějakých posvátných textů, hudbou a tancem. Můžeme to všechno považovat za bezvýznamné nebo dokonce za špatné, za nějaké paktování s ďáblem. Máme je odsoudit jen proto, že se rozešli s církví a s tím obrazem Boha, který jim církev nabízela. Německý duchovní autor Wunibald Müller, to byl blízký spolupracovník Anselma Grüna, a on není mnich, má rodinu a děti, napsal knížku s názvem Enkel ohne Gott, vnoučata bez Boha. Vychází tam i z vlastní zkušenosti a vybízí prarodiče, aby brali vážně otázky a pochybnosti těch svých vnoučat. Aby se nesnažili přesvědčit je za každou cenu o své víře. Spíš naopak, měli by naslouchat názorům a zkušenostem těch mladých, být připraveni třeba i zpochybnit své dosavadní pojetí víry, svůj obraz Boha, který si možná nesou ze svého dětství a mládí, ale který už nedává odpovědi na problémy současného světa. Pak si ten autor trošku hraje s názvem té knížky. Za tím titulem Vnoučata bez Boha je totiž otazník. A on říká, že i když vnoučata ztratí víru v Boha, tak ve skutečnosti nikdy nejsou bez Boha. Protože Bůh je miluje úplně stejně, jako miluje ty, kdo v něho věří a chodí do kostela. A Müller nás vybízí, abychom se vzdali přesvědčení, že spása závisí na naší modlitbě, na příslušnosti k církvi, na věrnosti dogmatům, na dodržování morálky. Říká, že boží láska nezačíná křtem, ani nekončí, když opustíme církev. Křest potvrzuje a upevňuje to, co vždycky platilo. Bůh nás miluje. Bohu nezáleží na tom, zda jsou vnoučata pokřtěná nebo ne. Zda chodí do kostela nebo nechodí. Vítá je a je tu pro ně po celý jejich život, i po jeho skončení. Prarodiče si můžou být jistí, že boží láska nikdy nekončí. Bůh nikomu neodepírá přístup do nebe. Tak, tenhle citát by snad mohl trochu uklidnit vás, kdo se strachujete o věčnou spásu svých dětí nebo vnoučat. Vybavil jsem si k tomu podobenství o dělnicích na vinici. Možná ty děti poznají Boha a přidají se k němu až v odpolední svého života. Možná až hodinu před jeho závěrem. A Bůh jim dá stejnou odměnu jako nám, kteří jsme nesli tu tíži dne a horka. Dokonce si myslím, že kdyby ten správce přišel až po pracovní době a viděl je tam, tak by jim ten denár dal taky, úplně za nic. Jen proto, že vidí jejich zájem, jejich dobrou vůli, jejich touhu po pravdě a lásce, kterou v sobě nesli po celý život. Protože takový je Bůh. Taková je boží láska. To ale neznamená, že bychom s mladými vůbec neměli mluvit o své víře. Naopak, když je mezi námi hezký vztah, tak si přece navzájem říkáme, co je pro nás důležité. A je-li pro mě důležitá víra, tak se o ní budu bavit se svými vnoučaty. Budu jim vyprávět, jak mě Bůh v životě doprovází, co všechno jsem s ním prožil, jak mě pomohl překonat těžké situace. Budu trpělivě odpovídat na jejich námitky, ale přitom je nebudu nutit, aby přijali můj pohled. Nebudu jim hrozit božími tresty, když ho odmítnou. Prostě jim sdělím svou zkušenost a budu respektovat jejich zkušenost, i když bude úplně jiná. Nakonec, nejdůležitější je přece láska. Milovat své děti a vnoučata takové, jací jsou. Ano, dokud jsou malí, tak je vychovávat. Ale když jsou dospělí, tak už je můžeme jen milovat. Doprovázet je, být jim nablízku na těch jejich životních cestách, i když jsou jiné než ty naše. A samozřejmě modlit se za ně. Hezký večer. A vám, kdo mě posloucháte v sobotu ráno, krásný den a požehnanou neděli.

Vítejte u sobotní voníčky lidových písní. Dnes a zítra se koná tradiční ružencová pouť v Uherském Brodě. Je jednou z nejvýznamnějších církevních slavností v regionu. Město se promění v moře nejpestřejších květů na krojích poutníků z moravského Slovácka. Ve městě současně probíhá také velký jarmark, nechybí pouťové atrakce, krajové speciality a bohatý kulturní program. Po včerejší ochutnávce v podání domácí cymbálové muziky Olšava je dnes součástí programu vystoupení cymbálové muziky Strýci ze Strání od 15 hodin před Domem kultury, kde je od 19. hodiny vystřídá cymbálová muzika Linda. A právě cymbálová muzika Linda z Uherského Brodu nás provází dnešní voničkou. Přejeme příjemný poslech.

Hanácký soubor Klas z Kralic na Hané ve spolupráci s kulturním domem Duha pořádá tuto a příští neděli vždy od 16 do 20 hodin netradiční folklorní akci. Hanácké folklorní taneční, a to v kulturním klubu Duha na Školní ulici v Prostějově. Milovníci tradic, hudby a tance, přijďte si s námi zatančit a zažít radost, která spojuje generace, píší v pozvánce pořadatelé.

0: Je krátce po 11. hodině a v sobotu je to čas na Barvínek. Dnes vám přineseme rozhovor s Vojtou Fischerou, mimořádně nadaným mladým hudebníkem. Pro dnešek už se s vámi loučí Natálie Fajtová a já vítám ve studiu už kolegyni Ivu Horkou, která vás provede dnešním odpolednem. Ahoj Ivi.
1: Ahoj Naty.
2: Ahoj Naty.
0: Tak jak ses Ivi těšila do služby dneska?
2: Do služby jsem se těšila, mě to jako baví v sobotu, ale měla jsem docela dramatický jakoby jízdu, protože jezdím z Velkého Meziříčí po dálnici a nemile mě překvapilo, že i v sobotu na dálnici prostě kolona, kamiony a 3/4 hodinové zpoždění i pro automobily. Takže jsem přijela později, než jsem očekávala, ale jsem tady a všechno jsem to zvládla, takže i ten nástup. Tak jako super, no a ty na ty už dnes končíš, tak to se máš. No. A kdy máš další službu, kdy tě posluchači uslyší?
0: No já se budu těšit zase na slyšenou zítra ráno.
2: Tak fajn, takže se mějte posluchači krásně a my se s Naty loučíme a já se na vás těším zhruba za 3/4 hodinky.
0: A teď už tady Barvínek.

0: Ahoj holky, ahoj kluci, opět se setkáváme u dalšího Barvínku a jsme moc rádi, že jste si nás naladili. Ale dnes nejsme ve studiu sami, že jo, Naty?
1: No to teda nejsme, protože my už tady vítáme milého a vzácného hosta Vojtěcha Fischeru, mimořádně nadaného mladého houslistu a klavíristu a také držitele ocenění Zlatý oříšek 2025. Ahoj Vojto, vítej u nás v Barvínku.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Tak co se týče těch různých ocenění, tak bychom teď mohli pokračovat několik dlouhých minut výčtem těch, která si získal na nejrůznějších soutěžích. Ačkoliv je ti 12 let, říkám to správně. Uh-huh. Takže já teď jenom přečtu ta nejnovější ocenění. Získal si první cenu na mezinárodní klavírní soutěži Orbetello Piano Online Competition 2025, první cenu na klavírní soutěži Antonín Dvořák Mladým v solo hře i ve čtyřruční hře 2025, druhou cenu na mezinárodní houslové soutěži doktora Josefa Micky 2026 a první cenu na mezinárodní houslové soutěži o cenu Václava Krůčka 2026.
1: Tak naši posluchači už tady vědí, proč jsme si tě dneska pozvali. Ale možná bychom mohli začít úplně od začátku. Jak to máš vlastně s hudbou od malinka? Pochází z hudební rodiny? Hrají třeba rodiče na nějaký nástroj?
2: Ne. Vlastně já jsem měl takového předka, vlastně jednoho Maďara. Byl to amatérský houslista. A také jsem měl ještě u nás od tatínka, jako z rodiny, nějakého hudebního skladatele. A má do dneška v Bydžově festival.
0: Aha, takže přece jenom pocházíš z hudební rodiny, když to vezmeme šířeji. Ale maminka s tatínkem teda nemuzicírujou.
2: Ne.
1: A byl jsi nějak třeba už jakoby vedený k hudbě od malinka? Byť třeba rodiče nehráli na nějaký nástroj, tak brali tě na nějaké koncerty, pouštili ti hudbu podobně?
2: Ano, chodil jsem na koncerty Radka Rýška u nás nahoře v Kostelíku, to je Varhaník. A vlastně mě to hrozně jako nadchlo.
0: Mm-hmm. Ty varhany. Mm-hmm. A jak se stalo, že jsi teda usedl ke klavíru nebo třeba ke klávesám? Nevím, jak jste to doma měli.
2: Mamka měla takovej malej keyboard a tak říkala, ať zkusím něco, tak jsem něco zkusil. Teda mamce se to zdálo, že to mělo hlavu a patu, ale mně se to moc nezdá.
0: A stejně si teda pokračoval.
2: Ano.
0: Uh-huh. No a někde jsem se dočetla, že si snad moc nehrál dětské skladbičky, nebo nějaké třeba lidovky, ale rovnou spíš nějaké klasičtější kusy. Tak je to pravda?
2: No, snažil jsem se o to.
1: Můžeš třeba nějaký zmínit?
2: No, snažil jsem se takovou lehčí verzi humoresky Dvořákovi.
1: Mm-hmm. Takže ty jsi začínal rovnou humoreskou.
2: No, takovou lehčí verzi.
1: Mm-hmm.
0: Tak a pak jsi teda sám dohledával nějaké další skladby, které bys chtěl, anebo třeba tím maminka něco doporučila, anebo už tě rovnou odvedla na základní uměleckou školu?
2: No já jsem potom jako dostal ještě další klavír, Yamahu jsem dostal, takový to byla klavinova. A právě že k tomu jsem dostal takový sešit zajímavý a tam byly různý skladby, různě těžký. A mě strašně to fascinovalo a já jsem si to vždycky pouštěl na té klavinově. Skoro všecko snad jsem to slyšel.
1: Takže ty jsi vlastně zkoušel hrát podle sluchu? Ještě jsi neuměl noty a zkoušel jsi prostě podle melodie?
2: No, když jsem slyšel nějakou melodii, tak mě třeba zaujala a snažil jsem se i nějak si to zahrát.
0: A pak jste se teda s maminkou domluvili, že bys třeba rád nastoupil na základní uměleckou školu?
2: No, ona zavolala jedna paní učitelka na klavír, ať prej přijedu, tak jsme přijeli a říkala, ať ji zaspívám Skákal pes přes oves. Ale to já jsem neuměl. Já jsem ty lidové písničky, já jsem na to byl jako levej, no.
1: Takže jsi zahrál humoresku rovnou.
2: No, to nechtěla, to je zajímavý.
0: Dobře, takže začínal jsi tedy klavírem na základní umělecké škole v Jičíně A v současnosti si žákem paní učitelky Zuzany Pelcové ve hře na klavír a pana učitele Mikuláše Ješka ze základní umělecké školy Střezina v Hradci Králové. Tam hraješ na housle. A jak se stalo, že si postupně k tomu klavíru přidal i housle?
2: No, my jsme chodili hodně na koncerty různých filharmonií, na ty dětský, a potom už mě to přestalo bavit, tak jsem řekl mamce, ať chodíme na ty velký, a strašně mě to zaujalo, jak to prostě ten zvuk těch houslí.
0: Uh-huh. A takže si potom požádal mamku, jestli by teda to šlo, aby si měl dva nástroje. Jak na to třeba mamka reagovala?
2: No, já si myslím, že mamka tomu moc nevěřila, že by z toho něco vyšlo, ale já jsem strašně chtěl. Nebo jsem chtěl hrát ještě na čelo, ale to už bych na to neměl čas.
0: To se tě určitě ještě budeme potom doptávat. No a v té době, kdy jsi začínal na housle, tak už na klavír ti to šlo pěkně? Už jsi věděl, že to bude ta tvoje cesta? Že hudba je to, co tě baví?
2: Jo.
1: No a důležitým datem byl 9. prosinec roku 2023, protože to se zúčastnil své první soutěže v životě, soutěžní přehlídky Antonín Dvořák mladým na Pražské konzervatoři. No a ve své kategorii dětí do 10 let si získal první místo. Tak jak tady na ten den vzpomínáš, jaké to pro tebe bylo?
2: Já jsem tomu vůbec nevěřil. Já jsem se tam jako, měl jsem velikou trému, protože jsem nikdy předtím, že jo, nebyl na soutěži. Takže jsem v sobě měl takový nehezký pocit, ale najednou prostě, nevím, nějak jsem to tam prostě zahrál.
0: Takže dá se říct, že jsi měl trému?
2: Měl velkou.
1: A jak ta soutěž probíhala? Kolik tam bylo hodnotitelů?
2: No, celkem hodně zrovna teďko na té soutěži, no. Asi tak 10. 8-10.
0: Mm-hmm. A velká konkurence, předpokládám, stejně starých dětí, jako jsi byl ty. Tak jo. Od té doby se tedy zúčastnil mnoha dalších soutěží. Je některá, na kterou zvlášť vzpomínáš?
2: Je jich celkem dost těch vzpomínek, ale já bych si asi teďka úplně nespomněl na nějakou, ale je jich fakt hodně.
0: Tak my myslím, že bychom si měli poslechnout konečně nějaké tvoje vystoupení, protože mluvíme, ale nedali jsme ještě prostor tvé hře. Takže co třeba první z romantických kusů Antonína Dvořáka z tvého profilu na YouTube?

0: Vracíme se k našemu rozhovoru s mladým houslistou a klavíristou Vojtěchem Fischerou. V jehož podání jsme slyšeli první z romantických kusů Antonína Dvořáka. Vojto, jak si vlastně vybíráš repertoár?
1: Mě ho vybírá buď pan profesor Grafe z Brněnské konzervatoře, nebo můj pan učitel na housle, nás už Střezina právě.
0: A jak došlo k té spolupráci s panem profesorem Grafem?
1: No, mě moje bývalá paní učitelka, která mě dříve učila na housle, říkala, že v Brně učí pan profesor Grafe. A tak nás to zaujalo, mě i paní učitelku. A tak potom bylo ještě krajské kolo, právě na Zuš Třezina se konalo v Hradci Králové. A tam byl v porotě. Předseda poroty.
0: Takže od té doby se znáte a od té doby k němu jezdíš na konzultace. To znamená, že ty skladby, které ty interpretuješ, si tedy nevybíráš z velké části sám, ale necháváš to teda na úsudku těch starších, těch dospělých. Aha.
2: A máš třeba nějakého oblíbeného skladatele nebo třeba i nějaké období vývoje hudby, které ti tak jakoby sedí, které se ti nejvíc líbí?
1: Já mám rád hodně modernu. Třeba Bohuslava Martinu, nebo no jejich skutku hodně, ale nebo třeba Bélu Bartóka mám rád.
0: Slyšela jsem tě hrát i něco, co se podobalo, myslím, jazzu. Je to možné, že něco takového na tvém YouTubeovém kanálu?
1: No, tak to úplně nevím, ale vím, že jsem hrál Martinu, právě něco od Martinu. Buď jsem tam hrál sonatinu, nebo ještě arabesko číslo 1 od Martinu. No, tam je to náročný. A on byl takovej, že jo, do jazzu.
0: Tak jo, takže vlastně ta hudba 20. století je ti blízká, nebo přelomu 19. 20. století, je to možné takhle říct? Aha. A zabrousil si někdy už třeba i do skladeb, dejme tomu, barokních, Johanna Sebastiana Bacha?
1: Ano, ano, třeba v klavíru. Tam jsem třeba hrál trojhlasé symfonie nebo dvojhlasé invence.
0: Ale není ti to tak blízké jako ta současnější hudba.
2: A je třeba něco, co tě vyloženě nebaví nebo co se ti nelíbí na poslech?
1: No, některé takové ty zvláštní skladby, jako hodně takový ty už hodně moderní z toho 21. století. To už je takový na mě moc. A nelíbí se mně to, že to tak jako divně to, že to prostě je takový nic.
0: Jo, že to třeba nemá pořádnou strukturu, které by ses mohl držet.
1: No.
0: Existují skladby, které jsou pro tebe stále oříškem a nejdou třeba jen tak lehce nacvičit, i když se ti třeba líbí?
1: No, těch je celkem dost. A ona taky bych potřebovala, aby mě víc vyrostla ruka vlastně.
0: Ano, připomeneme, že je ti tedy 12 let, stále ještě nemáš ten rozsah té dospělácké ruky. Samozřejmě je to problém, že u některých klavírních skladeb.
1: A mě to trošku mrzí, no právě, že jako mám strašně moc skladeb, který bych chtěl hrát.
2: A ty máš teďka půlové housle nebo tričtvrťové?
1: Já mám 7/8 vlastně, nebo takový trošku větší tři čtvrtky.
2: Jo, tak na to si počkáš, ta ruka ti doroste. Nebo
0: určitě. Tak ještě jsem se chtěla zeptat na etidy, protože sama jsem hrávala na hudební nástroj, hrála jsem na příčnou flétnu a vím, že je potřeba trénovat i techniku hry. Jaký vztah máš třeba k etidám? Trénuješ rád, anebo to spíš bereš jako nutné zlo?
1: No, já je mám celkem rád. A hlavně mám rád Černýho a Kramra na klavír, to jsou takový moje oblíbený. A na housle teďkon mám Kreutzera, no.
2: A Ševčíka taky?
1: Jo, Ševčíka jsem taky dělala, teďkon zrovna žádnýho nemám.
2: Já jsem totiž hrávala v dětství dlouho na housle, takže trošičku se dovedu představit.
1: To je můj tatínek, ten taky hrál na housle vlastně chvilku, ale od 9 do 11, protože on byl spíš takový fotbalista než houslista. A vlastně skončil na tom Ševčíkovi, no, protože ho to naštvalo, že je to prostě strašný.
2: Takže jsi zdědil po tatínkovi třeba nějaké noty?
1: Ne, to bohužel ne.
2: Jenom toho Ševčíka.
1: No. Ale já ho mám celkem rád právě, na rozdíl od tačky.
0: Takže cítíš, že tě třeba to trénování posouvá dál, když teda trénuješ na etidách?
2: No tak to by mě zajímalo právě, jak vypadá takový tvůj obyčejný den. Kolik času věnuješ tomu cvičení a jak vlastně jakoby rozděluješ ten čas mezi ty dva nástroje, protože se dovedu představit, že to musí být strašně náročné se tomu věnovat na nějaké vyšší úrovni na jeden nástroj a ty máš hned dva. Tak jak to děláš, jak to stíháš se školou a s nějakým ještě volným časem, s odpočinkem a podobně?
1: Já vlastně do školy teďko nechodím, já mám individuální plán. Mm-hmm. A takže mě mamka třeba připraví ráno různý cvičení do školy, předměty. A mám se to teda jako učit přes ten den.
2: Mm-hmm. A ten hudební nástroj?
1: No, dohromady cvičím průměrně tak 3 hodiny denně na oba nástroje dohromady. Protože já jako, ne že bych u toho seděl nebo stál nějak extra dlouho. Prostě mně to přijde zbytečný někdy.
2: Takže ty vlastně moc nehraješ na čas, ale spíš na kvalitu toho, abys trénoval co nejvíc efektivně v ten čas. Mm-hmm.
0: Protože člověka to určitě vyčerpá, že? Třeba hrát hodinu v kuse na klavír a pak ještě najít sílu hrát třeba další hodinu na housle?
1: To jo. No musím si mezi tím dávat velký pauzy. No.
2: A jak rád odpočíváš?
1: Já nikdy moc jako neodpočívám.
0: Takže já, v těch pauzách?
1: No, v těch pauzách buď si skládám svůj klavírní cyklus, který jsem nazval Jejínek, ještě ho nemám úplně dokončený, ale ten bych potom chtěl někdy od někoho zrevidovat hrozně, protože, no a teďkon tím jako hodně žiju, takže já vlastně si nikdy neodpočinu.
0: Takže buď to trénuješ, anebo skládáš hudbu.
1: No, nebo přemýšlím.
0: Přemýšlíš o hudbě.
2: A nebo posloucháš hudbu.
1: No.
0: A posloucháš ve volných chvílích spíš klasickou hudbu a nebo tě lákají nějaké úplně jiné žánry, třeba pop nebo rap?
1: Ne, to vůbec. Jenom klasická hudba, to. Nic jiného.
2: Takže to máš na relax, ale taky na čerpání inspirace?
1: Nebo také staré filmy mě baví hodně.
2: Víš tam třeba nějaký název prozradit?
1: Třeba Pudr a benzín, Voskovec a Ver.
2: Pěkný.
0: Zajdete občas třeba s mamkou do kina?
1: No tak zřídka kdy, ale tak jednou za rok, jo, no.
0: Tak jo, no ty už jsi sám zmínil, že ke klavíru a houslím jsi chtěl přidat ještě nějaký další nástroj. My tedy víme, že jsi přidal i varhany a že už jsi hrál i na historický nástroj v katedrále svaté Barbory v Kutné Hoře. Jak často za varhany usedáš?
1: Málo za ně celkem usedám. Já vlastně chodím k nám do toho kostelíka nahoru. Tam jsou takový menší varhany, ale kvalitní.
0: Možná bychom mohli říct, že hovoříš o vesničce u Jičína, Brada Rybníček.
1: Ano, ano. A nebo chodím, znám se s takovým panem varhaníkem u nás v Jičíně a ten má klíče ke dvou kostelům, takže chodíme buď do kostela svatého Ignáce nebo do kostela svatého Jakuba.
0: No a varhany bereš jako ještě něco, co by tě lákalo dělat víc, anebo víš, že na to nebudeš mít třeba až tolik času? Je to spíš jenom takový doplněk?
1: Já se nemůžu vůbec rozhodnout, protože já mám rád všechny 3 ty nástroje, strašně moc. A ty varhany, to je tak něco barevného, krásného. těch rejstříků třeba jsem si zahrál ještě v chrámu svatého Mořice v Olomouci na Varhany. A to bylo něco tak neskutečného, tak malebného.
0: To je síla, že? A ta krásná akustika v kostelech tomu přidává určitě.
2: Jak to máš s jinými nástroji? Láká tě ještě nějaký další třeba do budoucna? Řekněme z jiného soudku, třeba dechové nástroje nebo bicí, nebo to spíš ne?
1: Dechové mě lákají. Ne, ty mě vlastně nelákají. Ale ne, já bych chtěl být potom dirigent ještě v dospělosti. Třeba londýnských filharmoniků.
0: Wow, no tak to nejsou malé cíle.
2: No to ne.
0: Dobře, a ty už jsi z dirigování i zkusil. Bylo to na jedné z těch soutěží. Mohl bys jenom popsat třeba, jaký je to pocit stát před tím orchestrem?
1: No, já ani nevím, že jsem si zkoušel dirigovat někdy. Já si pamatuju, že náš orchestr jsem si zkoušel dirigovat v Osicích. Tam se narodil, že jo, František Škroup. Takže můj pan učitel právě založil festival Škroupovy Osice. A tak jsem to tam v tom kostelíku dirigoval na závěr Kde domov můj.
0: Ano, toto jsem právě měla na mysli, že to jsem se dočetla na internetu. Tak nějaký ten tvůj pocit z toho dirigování, naplňovalo tě to?
1: No, čekal jsem, že to bude jednodušší.
0: Aha.
1: Že ten začátek začíná ještě tak jako nejistě mě přijde občas. Že jsem nevěděl, jak na začátku jim dát ten nástup úplně. A nejvíc jsem se vychutnal vlastně chvíli, když jsem mohl ukázat panovi učitelovi, který teda tam tak nenápadně stál a potom třísknul tím činelem v tom vrcholném akordu, tak jsem se těšil, až mu na to ukážu, že to může udělat. Byla to rána, že celý kostelík se teda lek.
2: Že to byl krásný zážitek. A jak to máš s hudebními vzory? Kdo je tvůj vzor, ať už třeba v houslích, v klavíru, ve varhanách nebo úplně jakýkoliv jiný?
1: V klavíru mám vzor Děridě Cifru, to je maďarský klavirista, můj oblíbený. On byl neuvěřitelný, on měl tak zajímavý improvizace. On se třeba rozehrával před natáčením, když ho někdo měl natáčet, tak on měl takový improvizace, jak on měl toho repertoáru v sobě, tak on dokázal tolik možných technických věcí, že já si říkám, to je druhý Franz Liszt.
0: A co se týče houslí třeba, máš takový vzor také?
1: No, Heifetze mám vzor, nebo Ruggiero Ricci je taky můj vzor. A co? Nebo páni profesoři právě, to je taky můj vzor velký.
2: A někdo z nějakých českých jmén?
1: No, tak asi Václav Hudeček.
0: Taky se setkal s Pavlem Šporclem, musíme připomenout. Na soutěžích mimo jiné. A prý ti také něco věnoval?
1: Jo, smyčec. No jo, to je pravda. Smyčec,
0: Jak k tomu vlastně došlo?
1: No, na soutěži ZUŠ v houslích v celostátním kole právě já jsem z toho byl úplně vykulený, že mě někdo dává smyčec.
0: Takže všichni ostatní dostali nějaký diplom, ocenění a ty jsi ještě speciálně byl takhle odměněn, dá se to tak říct?
1: No, ano.
0: Aha. A mám dojem, že jsem se dočetla, že jsi i vlastně s Pavlem Šporclem potom koncertoval, jakoby měl si vystoupení před jeho koncertem, před jeho vystoupením. Tak to musí být taky ohromná odměna pro tebe a skvělý pocit.
1: To jo, bylo to moc pěkný.
0: Je třeba nějaké hudební těleso, s kterým by si přál někdy koncertovat, anebo třeba nějaká hudební skladba, kterou by si chtěl zahrát s orchestrem? Máš nějaký sen vyloženě?
1: Chtěl bych si zahrát Bartolku v klavírní koncert číslo 2 s nějakým orchestrem, třeba s berlínskou filharmonií nebo s londýnskou.
0: Mm-hmm. Ještě by to mohl dirigovat Jakub Hruša.
1: No.
0: Tak a uvažoval jsi už o tom, kam jednou zamíříš hudbu studovat? Nebo je to ještě daleko?
1: No, na konzervatoř to bych chtěl asi sem do Brna. Za panem profesorem Grafem bych asi chtěl.
0: Ano.
1: A potom, kdybych chtěl jít na nějakou vysokou školu nebo na něco, tak buď jo, do Vídně bych chtěl.
0: Do Vídně, na nějakou akademii muzických umění. Uh-huh. Takže jsi slyšel, že tam je to skvělé, je tam dobrá úroveň. No a je pro tebe hraní hlavně radost, anebo třeba občas i stres a nepohodlí?
1: No pro mě je to radost, když jsem na nějakém koncertě a když už tam stojím. Ale jinak je to pro mě před tím koncertem strašný stres.
0: A máš někdy pocit, že bys třeba měl i malinko zvolnit, anebo pořád cítíš, že máš volnou kapacitu učit se další nové věci?
1: Já mám furt pocit, že mám vlastně neomezenou tu kapacitu.
0: To je úžasné, když člověk mluví s někým mladým, který takhle to může říct, že na ty, my už přece jenom občas narážíme na svoje limity. A to se Vojty netýká.
2: Tak se pojďme na závěr dnešního Barvínku ještě poslechnout jeden koncert. Bude to koncert číslo 11 D-dur Josefa Haydna, který si hrál za doprovodu Filharmonie Hradec Králové letos o prázdninách
0: 2026. A jinak my moc děkujeme, že jsi na nás, Vojto, udělal čas a přejeme ti spoustu skvělých vystoupení, radost z koncertování a z hudby jako takové. Ať se ti daří.
1: Děkuju moc.
2: Náš další Barvínek je u konce. Holky a kluci, milí posluchači, budeme se těšit zase příště a děkujeme, že jste si naladili Proglas. Loučí se Naty
0: a Alča.
2: Ahoj.

Dětský magazín Barvínek poslouchejte v úterý v 17 hodin a 10 minut a v sobotu v 11 dopoledne. V úterý 6. října v 17 hodin a 10 minut se s Barvínkem vydáme po stopách bitvy u Slavkova a přeneseme se tak do roku 1805. Bitva tří císařů, jak je též označována, byla jedním z hlavních střetnutí napoleonských válek a my zamíříme k mohyle míru, památníku ve Slavkově u Brna, kde navštívíme expozici Bitva tří císařů Slavkov, která byla otevřená k 200. výročí bitvy v roce 2005. Pojďme společně s Barvínkem poodhalit zákulisí bitvy, která ovlivnila evropské dějiny. Posloucháte Proglas a je právě 11 hodin a téměř 40 minut. Od mikrofonu vám krásné sobotní poledne nebo dopoledne přeje Iva Horká. Budu vás provázet vysíláním až do téměř 16. hodiny. Tak vám přeji příjemný poslech a ať se vám náš program líbí.

Dospívala slovenská spievačka Julia Kozáková. Český písničkář, skladatel, textař a producent Zdeněk Vřešťál vydal u příležitosti svých 70. narozenin nové autorské album 70. 13 písní vzniklo ve spolupráci s řadou předních hudebníků a hostujících zpěváků a navazuje na tvorbu, kterou je Vřešťál známý z kapel Neres a Neřeš i ze své sólové dráhy. Vedle CDčka a LPčka vychází také speciální edice na flashdisku se 70 skladbami, která kromě nového alba obsahuje řadu rarit, demo nahrávek a dalších archivních písní, mapujících Vřešťálovu dlouhou hudební cestu. A my si z tohoto nového alba nyní poslechneme písničku Už nejsme my. Solo zpívá Zdeněk Vřešťál a Denisa Klementová.

Dospíval Zdeněk Vřešťál a Denisa Klementová. My máme krátce před polednem a podíváme se, co na vás čeká. Připravili jsme pro vás opět jako každý den myšlenku na den a ta dnes bude od autorky Hany Pinknerové z její knihy Být blíž. Ve 12 hodin vás pozveme ke společné polední modlitbě. Budeme se modlit živě tady z našeho studia v Brně. Krátce popolední si potom s námi můžete dopřát hudební siestu a zaposlouchat se do koncertní tvorby baroka a klasicismu. V jejím úvodu si pustíme dva koncerty Tomasa Albinoniho. A první bude v A-dur a bude to koncert pro dvoje housle a druhý pak v D-dur určený pro dva hoboje. Dále na nás čeká koncert pro violončelo G-dur Antonia Vivaldiho. Od nějž si poslechneme ještě flétnový koncert C-dur. Dále zazní dvě koncerta Grossa Petra Helendála v G-mol a D-mol. Na závěr je pak připraven koncert pro flétnu a harfu C-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Dalším pořadem, na který bych vás ráda pozvala k poslechu, tak to bude knihovnička o 1:30 odpoledne a budeme se v ní věnovat knize papeže Františka s názvem Naděje. V níž se ohlíží za svým pozoruhodným životem, přibližuje své dětství i dospívání a události, které ho přivedly k volbě životního poslání. S odvahou a upřímností se věnuje i zásadním tématům současnosti, jako jsou válka a mír, migrace, environmentální krize, postavení žen, sexualita, technologický rozvoj či budoucnost církve. Knihu doplňují vzácné fotografie, včetně soukromých a nepublikovaných materiálů. Jde o vůbec první autobiografii, jakou kdy papež sepsal v době svého úřadu. Česky vyšla loni v nakladatelství Univerzum. A ještě je tu pozvánka na jeden hudební pořad a ten k tomu vás pozvu v 15 hodin a 5 minut. Folková skupina Meziměsto představí v pořadu Jak se vám líbí krátce po 15. hodině své nové album Pramen, co neuteče, na kterém rozvíjí motiv vody jako symbolu hledání, proměny i naděje. V rozhovoru s Janisem Morasem členové kapely prozradí, jak vznikaly písně, proč jejich zvuk nově obohatili bicí a jak probíhalo rok a půl trvající nahrávání. Řeč bude také o společném autorském přístupu, literárních inspiracích i podzimních koncertních plánech. Tak to byl výhled do nejbližších hodin a pozvánky k pořadům. No a my už si dáme švédské duo Stolze Lieder, báseň americké spisovatelky Anny Margolin.

0: Před myšlenkou na den nás ještě potěší svým hlasem Miroslav Paleček z písní Těžko nás Pán Bůh změní a pak už je pro vás připravena myšlenka na den a ve 12 polední modlitba.
1: Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je z nich do breku. Lidé se těžko změní, druhýho v hubě mají, když na kolena padáš, o tom si povídají, že prý jsem dávno na dně, že krásně.

že mnohým, co mě lhali, jsem vždycky uvěřil, těžko nás pámu změní. Jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme, že patřím mezi blázny, co stárnou s vírou svou, a dál ty, co je zklamou, na kafe k stolu zvou, že kabát mám už jetej a srdce samej šrám, že zdravím, koho potkám, a vždy se usmívám. Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je mi dobréku. Já nejsem o moc lepší a tak se nezlobím. Já jenom mávnu rukou a lidem odpouštím. Těžko nás pán Bůh změní, jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme. Těžko nás

0: Kde to jede?
1: A dnes myšlenka na den pro vás od autorky Hany Pinknerové a je z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů.
2: Jak to změnit? To bylo opravdu hezké, jak jsem včera hned u první osoby, kterou jsem před dveřmi bytu potkala, mohla začít nacvičovat změnu myšlení. Dostala jsem se k tomu prakticky až večer. Při chvíli klidu jsem si zase něco o pokání přečetla a narazila jsem na tuto větu. Bible nám také říká, že opravdové pokání vede k změně chování. Pokání jako změna v přemýšlení je asi jedna z nejobtížnějších disciplín, co znám. Jak se dá změnit myšlení? Mám dojem, že myšlenky v mém mozku mají už vyryté nějaké dráhy, po nich se pohybují a zdá se mi skoro nemožné je vykolejit. Jak se to dá provést? Vůbec se mi nechtělo přemýšlet o sousedce, kterou jsem považovala za nesnesitelnou. Nebýt mé touhy být Bohu blíž a všem těm souvislostem, které se z ní vyvinuly, nikdy bych se jí nechtěla zabývat. Ale vypadalo to, že přesně toto má Bůh na mysli. Nepředstavovala jsem si, že to bude velká legrace nebo procházka růžovým sadem. Ale přece jen se mi nechtělo touto paní zabývat. No dobře, řekla jsem sama sobě nahlas. Pojďme do toho. Zavřela jsem oči a v klidu a tichu jsem chvíli seděla. Napadlo mě, že bych ji mohla pro začátek jen tak neutrálně požehnat. Představila jsem si v mysli její sevřenou tvář, oči bez záře, rty bez úsměvu a fakt mi jí bylo líto. Byla bych chtěla najít pro její život nějaké polehčující okolnosti, ale žádné jsem nemohla najít. Neznala jsem mnoho detailů. Jen tak, co člověk o svých nejbližších sousedech může zjistit pouhým necíleným pozorováním. Nepodařilo se mi najít žádný důvod ke vzniku sympatií. Byla mi prostě protivná. No tak jsem jí požehnala. Krátce jsem se za ní pomodlila. Seděla jsem dál a nevěděla, co si počít. Je to už všechno? Zvládla jsem celou svou dnešní lekci výuky oblíže? Pak mě napadlo, že možná i já sama nemusím hned rovnou milovat. Třeba bude pro začátek stačit, že na ní budu pohlížet jako na někoho, koho miluje Bůh. Pak uvidíme.

0: Z Brna z Proglasu přejeme krásné sobotní poledne a zveme k modlitbě. A v této myslíme obzvláště na všechny vás, kteří jste se setkali při službě otce biskupa Františka Radkovského, emeritního biskupa plzeňského, který se dnes dožívá 87 let. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen. Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého.
2: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova.
2: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem
2: a přebýval mezi námi. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
2: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
2: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane,
2: a světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Všichni svatí a světice Boží,
1: orodujte za nás.
0: Pán s vámi, požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu,
1: Bohu díky.

Je krátce po poledni a my si můžeme nyní dopřát hudební siestu a zaposlouchat se do koncertní tvorby baroka a klasicismu. V úvodu si pustíme dva koncerty Tomasa Albinoniho. První v A-dur pro dvoje housle a ten nám nabídne Symfonia Perusina pod taktovkou Paola Polastriniho.

Dnešní hudební siestu na Proglasu otevřela skladba Koncerto 7 A-dur pro dvoje housle, jejímž autorem je Tommaso Albinoni. Slyšeli jsme ji v podání souboru Symfonia Perusina a řídil Paolo Polastri. Od stejného autora si poslechneme další skladbu Koncerto 8 D-dur pro dva hoboje. Solo na hoboj hraje Simone Bensi. Opět bude doprovázet Symfonia Perusina a řídí Paolo Polastri.

Doznělo koncerto 8 D-dur pro dva hoboje, jejímž autorem je Tommaso Albinoni. Solo na hoboj jsme slyšeli od Simone Bensiho a doprovázela symfonia Perusína, řídil Paolo Polastri. Nyní na nás čeká koncert pro violončelo, smyčce a čembalo G-dur, katalogové číslo RV415 od Antonia Vivaldiho. Uslyšíme ho v podání souboru Musici di San Marco a řídí Alberto Licio.

Právě dozněl koncert pro violončelo, smyčce a čembalo G-dur od Antonia Vivaldiho. V podání Musici di San Marco pod taktovkou Alberta Licia. Od Antonia Vivaldiho si poslechneme ještě druhý koncert, a sice pro dvě flétny, smyčce a čembalo C-dur, katalogové číslo RV533. Hraje opět Musici di San Marco a diriguje Alberto Licio.

Poslouchali jsme koncert pro dvě flétny, smyčce a čembalo C-dur od Antonia Vivaldiho v podání Musici di San Marco a řídil Alberto Licio. Nyní na nás v hudební siestě na Proglasu čekají dvě koncerta Grossa od Petra Helendala. Prvním je koncerto Grosso číslo 1 G-moll opus 3. Uslyšíme ho v podání Slovenského komorního orchestru pod taktovkou Bohdana Varchala.

Doznělo koncerto Grosso číslo 1 G-moll opus 3 od Petra Helendala. Slyšeli jsme v podání Slovenského komorního orchestru pod taktovkou Bohdana Varchala. A ještě na nás čeká druhé koncerto Grosso číslo 2 D-moll opus 3, taktéž od Petra Helendala, a hraje opět Slovenský komorní orchestr, řídí Bohdan Varchal.

Bude 13 hodin a právě doznělo v hudební siestě na Proglasu Concerto Grosso číslo 2 D mol opus 3 od Petra Helendála. Hrál slovenský komorní orchestr pod taktovkou Bohdana Varchala. A závěr dnešní hudební siesty bude patřit skladbě, kterou zkomponoval Wolfgang Amadeus Mozart. A je to koncert pro flétnu a harfu C-dur, katalogové číslo KV-299. Uslyšíme ho v podání Mozartova festivalového orchestru. Na flétnu hraje Petr Jančovič a na harfu Renate Modron. Diriguje Alberto Licio.

Závěr dnešní hudební siesty na Proglasu patřil koncertu pro flétnu a harfu C-dur, katalogové číslo KV-299 od Wolfganga Amadea Mozarta. Solo na flétnu hrál Petr Jančovič a na harfu Renate Modron. Doprovázel Mozartův festivalový orchestr pod taktovkou Alberta Licia. A zítra si v hudební siestě můžete poslechnout díla od Jana Václava Antonína Stamice, Jana Nováka či od Leoše Janáčka. Od něho zazní třeba suita pro smyčcový orchestr či lažské tance.

Je krátce po půl druhé, máme sobotu 3. říjen. Od mikrofonu Proglasu vás zdraví a přeje vám hezký den a hezký poslech Iva Horká. A nyní už vás zvu k poslechu našeho pravidelného pořadu Jimž je knihovnička.

Vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu knihovničky na Proglasu. Tentokrát si představíme jedinou oficiální autobiografii papeže Františka s názvem Naděje. Od mikrofonu vás zdraví Nikola Samcová. Papež František se v publikaci ohlíží za svým pozoruhodným životem, přibližuje své dětství i dospívání a také události, které ho přivedly k volbě životního poslání. S odvahou a upřímností se věnuje i zásadním tématům současnosti, jako je válka a mír, migrace, environmentální krize, postavení žen, sexualita, technologický rozvoj či budoucnost církve. Knihu doplňují vzácné fotografie, včetně soukromých a nepublikovaných materiálů. Jedná se o vůbec první autobiografii, jakou kdy papež sepsal v době svého úřadu. Světlo světa spatřila ve svatém roce, jehož poselstvím je právě naděje. Papež František na knize pracoval 6 let a ve svém vyprávění se vrací na počátek 20. století ke svým italským kořenům. S moudrým nadhledem a laskavým humorem odhaluje střípky z osobního života i rodinné historie. Přibližuje své dětství i dospívání v Buenos Aires a události i cestu k jeho poslání. Upřímně a s odvahou se věnuje výzvám, jimž musel čelit během svého pontifikátu. Z jeho vzpomínek se rodí silný příběh nevšední osobnosti, plný inspirativních myšlenek. Je to román života a zároveň morální i duchovní odkaz, který předává poselství naděje budoucím generacím. Na publikaci spolupracoval Carlo Musso, odborný šéfredaktor nakladatelství Pieme a Sperling a Kupfer ve skupině Mondadori, který později založil nezávislé vydavatelství Libreria Pieno Giorno. Redigoval mimo jiné řadu mezinárodně nejrozšířenějších děl papeže Františka, počínaje tím prvním Jméno Boží je milosrdenství, přeloženým do 32 jazyků a vydávaným ve stovce zemí. Papež František vlastním jménem Jorge Mario Bergoglio se narodil 17. prosince 1936 v argentinském hlavním městě Buenos Aires jako syn italských přistěhovalců a nejstarší z 5 dětí. Vystudoval chemickou průmyslovou školu a poté absolvoval 3leté studium filozofie na Collegio Maximo de San Jose, které dokončil v roce 1963. Roku 1969 se stal knězem a o 4 roky později provinciálem tovarištva Ježíšova. Od roku 1998 byl arcibiskupem Buenos Aires a od 2001 kardinálem. Dne 13. března 2013 se stal římským biskupem a 266. papežem katolické církve. Zemřel 21. dubna 2025 ve Vatikánu. Sám František o knize řekl: Kniha mého života je vyprávění o cestě naděje, kterou si nedokážu představit odděleně od cesty své rodiny, svých lidí, veškerého božího lidu. Na každé stránce, v každičké pasáži, je to i kniha o těch, kteří kráčeli se mnou, kteří nás předešli a kteří nás budou následovat. My křesťané musíme vědět, že naděje neklame a nesklame. Vše se rodí, aby vzkvétalo ve večerním jaru. A na konci řekneme jen, nepamatuji si nic, v čem nejsi ty. Poslechněte si ukázku z kapitoly 18, Všichni ven a všichni dovnitř. Byť v těchto letech nechyběly těžkosti, nikdy jsem neměl špatné spaní. Občas se mi stane, že si přečtu vybájené konstrukce, zatímco realita bývá mnohem prostší, než se může zvenčí zdát. 2. dubna 2005 jsem jel autobusem do Villa Miseria na periferii Buenos Aires, když mě zastihla zpráva o smrti Jana Pavla II., která se začala šířit světem. Během mše v chudinské čtvrti jsem požádal, abychom se všichni za zesnulého papeže pomodlili. Po skončení obřadu mě zastavila velmi chudá žena. Zvolí se nový papež? Ano, paní, a řekl jsem jí, že budu muset odjet do Říma, povídal.

korupce srdcí či klerikalismus, který je perverzní, je to ideologie nahrazující evangelium, jsou hluboké problémy. Vinou se staletími. Na začátku pontifikátu jsem navštívil Benedikta XVI. V Castel Gandolfu. Můj předchůdce mi předal velikou bílou krabici. Je v ní vše, řekl mi. Dokumentace nejobtížnějších a nejbolestnějších situací, zneužívání, případů korupce, neprůhledných převodů, přečinů. Já dospěl až sem. Přijal ta a ta opatření, odvolal ty a ty lidi. Teď je řada na tobě. Pokračoval jsem v jeho cestě. Jako kardinál jsem se zúčastnil již generálních kongregací v roce 2005, což byly první okamžiky milosti a růstu, a pak těch v roce 2013 po abdikaci Benedikta XVI. Při této příležitosti jsme všichni vznesli velice konkrétní požadavky na toho, kdo by měl být zvolen. To, oč jsem se v těchto letech pontifikátu snažil, bylo naplnění požadavků generálních kongregací. Rada kardinálů, kterou jsem jmenoval měsíc po svém zvolení, měla právě tento úkol. Společnou synodální práci, která by skutečně začala naslouchat celé církvi. Nejen nám duchovním, tvořícím jen 1%, ale i laikům. Synodalita není móda a už vůbec ne slogan ke zneužití. Je to dynamismus vzájemného naslouchání, vedeného na všech úrovních a zahrnujícího veškerý boží lid. Nejde o to sbírat názory nebo provádět výzkumy, nýbrž kráčet společně a mít uši nastražené pro zachycení vanutí ducha, který přivádí do krize, vyhrazuje si překvapení, otevírá do kořán dveře a okna, boří zdi, láme okovy, uvolňuje hranice. Biskup či kněz odtržený od lidí je funkcionářem, nikoli pastýřem. Svatý Pavel VI. Rád citoval Terenciův výrok: jsem člověk a nic lidského mi není cizí. Panuje silný odpor vůči překonání obrazu církve, která přísně rozlišuje mezi šéfy a podřízenými, mezi těmi, co učí, a těmi, co se musí učit. Zapomíná se, že Bůh rád převrací pozice. Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil, praví Panna Maria v Lukášovo evangeliu kapitoli 1, verše 52. Kráčet spolu znamená, že linie je spíše horizontální než vertikální. Synodální církev obnovuje obzor, na němž vychází slunce Kristus, zatímco budování hierarchických památníků znamená zastírat ho. Skutečný pastýř vždy kráčí s lidem. Občas vpředu, občas uprostřed, občas vzadu. Vpředu, aby vedl. Uprostřed, aby povzbuzoval a nezapomněl na pach davu. Vzadu proto, že lid má čich na otevírání nových směrů putování či znovunalezení cesty, pokud se zabloudí. Reforma římské kurie byla nejnáročnější a na dlouhou dobu se vůči změnám například v ekonomické správě zvedla největší vlna odporu. Zbavit se prokletí úsloví "vždycky se to tak dělalo" nebylo snadné, ale teď se konečně nastoupila správná cesta. V ekonomické radě zasedá společně s kardinály i 7 laiků, z toho 6 žen, a díky kolegiální práci jsme dospěli k průhlednosti ve zdrojích a postupech. Cesta je vytyčená a o geniální a rozhodující impuls se postaral kardinál Pell. Musíme pokračovat v chůzi. Byl jsem povolán do bitvy, vím, že ji musím svést, není to však osobní a vůbec ne osamělý boj. Církev je Krista. Od nás se jen žádá, abychom naslouchali jeho vůli a uváděli ji do praxe. V tomto smyslu jsem často myslel na úryvek z kázání, které pronesl Benedikt XVI. Na mši při zahájení svého pontifikátu. Mým pravým vládním programem je nekonat svou vůli, nejít za svými idejemi, nýbrž naslouchat s celou církví slovu a vůli Pána a dát se vést jím. Papež není jednatelem a už vůbec ne šéfem nevládní organizace. Není to vždy snadná cesta. Naštěstí nám sám Ježíš ukázal, jak na to v 25. kapitole Matoušova evangelia. Neboť jsem měl hlad a dali jste mi najíst. Měl jsem žízeň a dali jste mi napít. Byl jsem na cestě a ujali jste se mě. Byl jsem nahý a oblékli jste mě. Byl jsem nemocen a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste ke mně. Podle toho bude Pán, až se mu zlíbí, posuzovat naše životy i můj pontifikát. Benedikt byl pro mě jako otec a bratr. Vždy nás spojil skutečný a hluboký vztah a přes několik legend, vymyšlených těmi, kteří se snažili dokázat opak, mi až dokonce pomáhal a radil, podporoval mě a bránil. Rozšířil mi obzory, podněcoval konfrontace a přitom vždy respektoval naše role.
Nezasloužil si znevážení, k němuž došlo při jeho

o úmrtí přímo ve dnech jeho pohřbu. To mě zabolelo. I v poslední době, kdy tělo měl stále křehčí a hlas tiší, mě zahrnoval silou své něhy. Naposledy jsme se viděli 28. prosince 2022, 3 dny před jeho smrtí. Byl ještě při vědomí, ale už nemluvil. Hleděli jsme si do očí a drželi se za ruce. Řekl jsem mu slova plná náklonosti a požehnal mu. Z jasných očí vyzařovala stejná laskavost a inteligence jako vždy. Inteligence toho, kdo dosvědčil, že Bůh je stále nový, překvapuje nás, přináší novinky. Jsem Pánu vděčný, že nám ho daroval. Mně i církvi. Naděje vychází ve více než 100 zemích. V Česku vyšla pod nakladatelskou značkou Univerzum, patřící pod Euromédia. Publikaci obohacují mimořádné fotografie, včetně soukromých a dosud nepublikovaných snímků pocházejících z papežova rodinného archivu. Pro tuto epizodu knihovničky Proglasu je to vše. Od mikrofonu se loučí a u další knihovničky se bude opět těšit Nikola Samcová.

0: S novými knihami i osvědčenými tituly se můžete seznámit v knihovničce. Naladíte ji vždy v sobotu ve 13.30. Hudební publicista a jeden z našich nejoceňovanějších odborníků na vztah hudby a společenského dění, Pavel Klusák, napsal knihu s názvem Suchý a Šlitr, semafor 1959 až 1969. Znovu s ní prožijeme zázrak jménem semafor, vrátíme se do 60. let a, jak autor říká, vykoupeme se v jeho zlaté éře. Tento pořad vysíláme také možná jako připomínku toho, že Jiří Suchý 1. října oslavil 95. narozeniny. Zmíněnou knihu Pavla Klusáka vydalo v roce 2024 nakladatelství Host a v sobotu 10. října ve 13.30 nám ji v knihovničce na Proglasu představí sám autor. A pořadem vás provede Iva Horká.
1: Pracovní příležitosti na Proglasu.
2: Hledáme nového člena týmu na pozici fundraiser pro Radio Proglas na pětinový až poloviční úvazek. Nabízíme práci v Brně i na home office. Máte-li zájem, pište na personalie@proglas.cz.
0: Je 13 hodin a 45 minut a my pokračujeme v našem dalším programu. Čeká na nás nyní další část Filmany Talks.
3: Hezký den, milí posluchači. Rád bych vás přivítal u dalšího dílu Filmana Talks. Pořadu, ve kterém si povídáme o filmech, které má smysl vidět. Můžou nás posunout třeba ve víře a přemýšlení nad věcmi nadpozemskými dál.
4: Filmana Talks. Pořad o filmech, které mohou nasytit vaši duši.
3: Vítám tady Karla, mého kolegu, který je zodpovědný spolu s dalšími za výběr filmů. A dneska bych se ho chtěl zeptat, nebo se s ním pobavit o filmu Babetina hostina, což je samo o sobě jako dost zajímavý název, nebo takový neúplně běžný pro film. A když se řekne film o jídle, tak většina z lidí si představí třeba animovaný film Ratatouille, nebo třeba pořád Ano šéfe. Ale pro nás Babetina hostina je takový, asi jako taková prababička tohoto žánru. V čem je jiná, o čem vlastně jako pojednává?
5: Ahoj Honzo, je to tak, že film vlastně pochází z minulého století, z roku 87 a je spíš pojat takovou artovou formou, takže se dost vymyká tomu klasickému pojetí filmu o jídle, který si třeba vyjmenoval, protože nejde o úplně jednoduchá a rychlá stvárnění těch vizuálních věmů, jak jsme zvyklí pozorovat u klasických filmů. Ten film prvních několik desítek minut bys vlastně vůbec neřekl, že bude o jídle. Tam na tom filmu je právě strašně hezký ten kontrast toho, dejme tomu unilého, strohého, chladného severu, kde se vlastně odehrává ten děj v Dánsku, kde přichází vlastně jako francouzská uprchlice a usazuje se v domě dvou sester, které jsou vychovávané vlastně svým puritánským otcem, který je zároveň byl zároveň pastor. A je tam v tom cítit taková ta studenost, chladnost toho severu v kombinaci právě s těmi puritány, řekl bych až, lidmi, kteří si odříkají jakoukoliv pozemskou slast v rámci toho, aby náhodou nehřešili. A to jídlo, které je v tom filmu, je jim ústředním motivem, je vlastně jako prostředkem k tomu, kdy se ty lidi dokáží najednou otevřít se jeden druhému, otevřít se třeba právě i nějakému vnitřnímu životu, který v sobě trošku dusili. To jídlo je tam takovým spouštěčem. A právě to je na tomto zajímavé, že to jídlo je tam dost jinak vykreslený než v těch filmech, který si třeba jmenoval, nebo v těch pořadech. To jídlo je tam vlastně takovým jako ústředním motivem a je moc hezky odděluje ty dvě části toho filmu předtím a potom, co vlastně Babeta vystrojí tu hostinu. Ta zápletka se točí okolo toho, že Babeta je vlastně v tom domě služkou a celou dobu připravuje jídla, které jsou jíst v té oblasti dánské. A poté, co vyhraje loterii, ve které vyhraje fakt velké množství peněz, tak se rozhodne ty peníze investovat do toho, že uvaří obrovskou hostinu pro všechny lidi vlastně v tom okolí, sezve je a ukáže se, že vlastně tato uprchlice není žádná obyčejná služka, ale je to šéfkuchařka z vyhlášené francouzské restaurace a ty peníze jí dokázaly vlastně otevřít ty možnosti toho, co umí. To svoje kuchařské umění nakonec touhle příležitostí mohla dát vlastně na odiv všem těm lidem.
3: Zajímavostí tohoto filmu je kromě jeho tématu také to, že to byl jeden z oblíbených filmů papeže Františka a dokonce se nějaká myšlenka z toho filmu objevuje i v jeho apoštolské exhortaci Amoris Laetitia, Radost z lásky. Je to teda duchovní film?
5: Já si myslím, že určitě je, protože ačkoliv bys ho mohl zařadit do kategorie filmu o jídle, jak tomu už i název napovídá, tak si myslím, že za ním ta duchovní analogie rozhodně je a může být právě chápána v té naší sevřenosti občas, v tom, jak se všichni možná někdy bojíme dopřát si nějakou potěchu, dopřát si něco, co by nám mohlo způsobit vlastně radost. Máme pocit, že někdy ten život je nejlíp odžít v nějaké svojí pokoře, skromnosti, odepírání si a že to možná je víc křesťanský způsob života, ale ostatně Nový zákon nám ukazuje, že Ježíš se nebal hodovat a byl vlastně i nařčen z toho, že žije takovým, dejme tomu, spíš rozšafným způsobem života a v tom je to krásný, v tom je tam vlastně možná i ta paralela toho starého zákona asketického způsobu života v nějaké bázni před tím, abych neudělal nějakou chybu, versus toho nového zákona, kdy se radujeme, kdy nás Bůh vlastně jako zve k té hostině. A samotná ta babetina hostina, ta vlastně ta událost, kdy lidé, kteří se třeba spolu nedokázali bavit, tak najednou vlastně s plnými žaludky. Tam je opravdu v tom filmu vidět, jako jak ta francouzská gastronomie je široká. Tam prostě najednou jsou na stole jako pokrmy, které by většina z nás si ani nepředstavila, že se dají jíst, protože to jsou fakt jako nádherné věci a všelijaký jako chody. Tak jak ty lidi s těmi plnými žaludky najednou dokáží se bavit mezi sebou, kolikrát vlastně i s lidmi, se kterými do té doby třeba nevycházeli, tak vlastně může tam být i paralela té hostiny, ke které nás zve Bůh vlastně při každé mši. Vlastně je to v podstatě bohoslužba jako taková, je vlastně replikace poslední večeře, když se Ježíš sešel se svými apoštoly, aby povečeřil a aby s nimi sdílel to společenství. Takže myslím si, že těch duchovních analogií tam je rozhodně víc a i když to na první pohled tak nevypadá, tak za mě to je rozhodně hluboký duchovní film.
3: Jedna z našich věrných divaček nám přesně k tomuto filmu pak napsala takovou krásnou zpětnou vazbu, že jak je ten pastor, který v tom filmu teda hraje to puritánství a ten jakoby trošku zpátečnický nebo takový jako hodně pokorný život, tak že to vnitřně několik dní doznívalo a vlastně tady ta postava, ten kontrast těch jako dvou světů a přístupů že vlastně jako hodně zasáhl. Co teda vlastně z toho filmu si můžeme, nebo co si z toho filmu ty jako odnesl třeba pro svůj život úplně prakticky?
5: Já osobně si myslím, že jsem si uvědomil, jak důležitý je užívat si s Bohem. Ve významu toho, že ten život tady nemáme odžít s nějakou vidinou toho, že po něm přijde něco lepšího, ale ten život sám o sobě je obrovský dar a Bůh nám dává nepřeberné množství prostředků, jak si ten život zpříjemnit, jak si ho udělat krásným a jak vlastně se radovat prostřednictvím těchto malých nebo i velkých zázraků, které se můžou v každý den v našich životech odehrávat. A myslím si, že je strašně důležitý zvát Boha do těch našich radostí, že slast nebo požitky, prožitky jsou sami o sobě velmi důležitou součástí duchovního života a rozhodně bychom si neměli je odepírat pod zámínkou nějaké možná falešné skromnosti, ale takový to správný bohemství ve smyslu toho, že opravdu chci vlastně být člověkem radosti, je něco, co bych si z toho filmu rozhodně chtěl odnést, protože ta babeta ve výsledku tím, že ty peníze rozdala, tak udělala obrovský gesto lásky, no? že si je mohla nechat prostě, ale ona tím jídlem, tím prožitkem, který by dost lidí mohlo odsoudit a mohli by říct, že to je vlastně vyhazování, mohli by říct, měla to dát na charitu, měla prostě tady to využít mnohem nějak smysluplněji, tak ona udělala jako obrovskou službu všem těm lidem. Takže za mě je to opravdu užívat si a užívat si s Bohem, zvát do těch radostí Boha a veselit se s ním a s lidmi okolo nás.
3: Díky moc, Karle, za pozvání. Pozvání také posílá i, myslím si, že zhůry papež František k filmu Babetina hostina, k tomu, jak přinášet Boží království a prožívat ho už na této zemi. Budeme rádi, když se podíváte. Film je dostupný na streamovací platformě filmana.cz na internetových stránkách. Děkujeme moc za to, že jste byli s námi a budeme se těšit zase někdy příště. Naslyšenou.
6: Sledujte křesťanské filmy online na www.filmana.cz.
2: Posloucháte Proglas, rádio, které vysílá bez reklam.

0: jsem netančila.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

Je 14 hodín, ladíte Proglas s Ivou Horkou u mikrofonu. Pobudeme spolu ještě asi zhruba do 16. hodiny, tak vám přeji příjemný poslech a pohodu. Prožíváme sobotu 3. říjen. Katolická církev ukazuje na svatého Maximiliána, alžírského biskupa z přelomu 4. a 5. století. Čelil pronásledování a násilným útokům stoupenců sektářského hnutí donatistů. Připomíná se i svatý Dionysius Areopagita, řecký soudce z 1. století a první aténský biskup. Byl členem nejstaršího soudu v Aténách, zasedajícího na vrchu Areopágu. Tam přivedli apoštola Pavla, aby hájil učení o Ježíši Kristu. Dionysius, neboli Diviš, a několik dalších posluchačů tehdy na rozdíl od většiny Pavlovu zvěst o vzkříšení Božího syna přijali a nechali se pokřtít. Podle některých zdrojů byl v Palestině a s biskupem Timotejem i v Efezu při zesnutí Panny Marie. Jiný životopis uvádí Divišovu pozdější cestu přes Řím do Galie a zakládání církevního společenství v Paříži. Další se domnívají, že jako biskup zůstal v Aténách.

A teď už je to jednou jasný, písnička s textem Jana Sahary Hedla. Zpíval David Koller, na kytaru doprovázel Michal Pavlíček. Právě před 800 lety večer 3. října 1226 poblíž kostelíka Panny Marie Andělské v místě zvaném Porciuncula zemřel svatý František z Assisi, zakladatel františkánského řádu. V posledních chvílích znovu požehnal svému městu. Podle svědectví svatého Bonaventury se silným hlasem modlil žalm 141. Volám k Hospodinu. Na věčnost pak vstupoval se slovy: buď vítána, sestro smrti. Už po necelých 2 letech byl kanonizován, Jan Pavel II. Ho vyhlásil patronem ekologie.

0: moi et encore moi.
1: Poslouchali jsme písničku jako politickou satiru na Donalda Trumpa z pozice dětí. 87 let se dožívá prezident diecézní Charity Plzeň, emeritní biskup František Radkovský, pastorační průvodce a důvěrník kněží spravujících farnosti plzeňské diecéze. Tu vedl první, téměř 23 let. V pastýřském znaku má slova z biblického prvního listu Janova. Uvěřili jsme v lásku. Katolickému týdeníku dříve v bilančním rozhovoru svěřil: mám živé a velké přesvědčení o Božím milosrdenství, až na ně někdy hodně spoléhám. Říkám si však, že Pán Bůh je láska a je milosrdný, a tak se snažím být také milosrdný jako nebeský Otec. V občanském kalendáři má dnes svátek Bohumil. Jméno slovanského původu znamená milý Bohu. Tak posíláme všem Bohumilům jen to dobré a ať se vám daří. A pranostika na dnešní den říká: 3. října bouře a louže, 30. sníh a rampouchy. Tak to byl dnešek v kalendáři, který pro vás připravila Kateřina Vitouchová.

ořechová čarodějnice schovaná v krabici s čokoládou. Zejména děti na ní chodí rády, koušou do ní a utírají si pusu do prostěradla.

0: Plujete na vlnách Radia Proglas. Hodin 16 minut, ladíte stále Radio Proglas. A my se nyní podíváme na nějaké typy pořadů z večera. Na poslední zářijovou neděli připadá Světový den migrantů a uprchlíků. Připomínka původně vznikla díky papeži Benediktovi 15. v roce 1915. O století později, v roce 2015, se Evropané začali zabývat uprchlickou krizí, způsobenou převážně odchodem obyvatel s válkou zbídačené Sýrie. V pořadu za 5.5 dnes uslyšíte příběh jednoho z příchozích, Angolana, který se v Česku stal evangelickým duchovním. A přidáme také pohled na migraci z hlediska křesťanského sociálního učení. V týdeníku Slyšte lidé po dvou letech se vrátíme k seriálu Solo pro piano. V němž představujeme výrazné pianisty z různých zemí a žánrů. Od 7:45 uslyšíte hudbu italského pianisty Massima Buffettiho, Švéda Mattiase Landeuse, Nicole Bokové, Jeleny Ekemov, Klaudia Kováče a Andreje Farkaše ze Slovenska. Kristiana Randalu z Estonska, Ramiho Kalifeho z Libanonu a italské klavíristky Margherity Favy. Klavír bude pokaždé v centru pozornosti, ať už jako hlavní nástroj jazzového tria, nebo jako součást většího ansámblu, anebo také prostředek propojující komponovanou hudbu s improvizací.
1: Mažu stopy

0: Love song bytu číslo 66 v Praze. Písnička se jmenovala Byt 66 a zpívala nám ji Kateřina Marie Tichá. A my se podíváme ještě na další dva typy z dnešního večerního programu. Ač pracuje celý život v mezinárodní dopravě, není mu cizí charita ani pomoc druhým. Dušan Kejmar je manažerem v logistice, ale už 20 let spolupracuje s charitou a tím výčet jeho dobročinných aktivit zdaleka nekončí. Vypráví například o tom, jak na dálku adoptoval dívku z Indie, i o tom, jak si během covidu udělal kurz sociálního pracovníka a vedle svého zaměstnání začal pomáhat v sociálních službách. Stal se též jednou z tváří charitního projektu Dobročinní a vyjádřil se k aktuální iniciativě Dar ze závěti. Rozhovor s Dušanem Kejmarem si v Charitolku připomeneme ve 20 hodin a 15 minut. A dnešní, nebo respektive tip týdne, od 10:30 večer nabídneme rozhovor s Andreou Buchtovou, výtvarnicí a autorkou projektu Vanko, která se rozhodla otevřít vlastní rodinnou historii spojenou s Brnem, česko-německým soužitím, nacismem i poválečnými událostmi. Z osobního hledání postupně vznikl rozsáhlejší projekt propojující umění, terapii, historické bádání a veřejný dialog. Jehož součástí je výstava i časozběrný dokument. O rodinné paměti si s Andreou Buchtovou budou povídat Veronika Smyslová a Markéta Brhlíková z Centra dialogu v Arnoldově vile spravované Muzeem města Brna.
1: Baby, don't look at you.

Písnička Baby Steps a americký zpěvák a producent Kvej Deka. Do půl třetí si tedy pustíme ještě písničku Melodie. Zpívá Marie Terezie Anna.

půl třetí v sobotu 3. října, kdy je Světový den úsměvu, tak doufejme, že máte i vy, kdo nás posloucháte, úsměv na tváři. Krátce před svými narozeninami zemřela ve čtvrtek herečka Štěpánka Ranošová. Byla spoluzakladatelkou a po 4 desetiletí přední členkou Ostravského divadla Petra Bezruče. Stvárnila velké role, jako byla Stella v Tramvaji do stanice Touha, Matka Kuráž ve stejnojmenné hře, Paní Dulská v Morálce paní Dulské nebo Hanička v Lucerně. Dlouhou divadelní kariéru uzavřela roku 2001 na prknech Národního divadla Moravskoslezského rolí Chůvy Anfisy ve Třech sestrách. V televizi se Štěpánka Ranošová zapsala do povědomí diváků například v seriálu Kamenný řád, hrála ve filmech Nikola Šuhaj Loupežník, Město mé naděje a dalších. Spolupracovala s rozhlasem a byla vášnivou recitátorkou. Před 2 lety dostala cenu Thálie za celoživotní mistrovství.

0: Písnička Studená zpívala písničkářka Květach vlastním jménem Magdalena Fendrichová. V Holicích na Pardubicku by měl vzniknout pomník věnovaný rodákům a čestným občanům města, kteří během druhé světové války sloužili v britském královském letectvu. Symbolicky bude připomínat jejich odvahu, hrdinství a oběť pro naši svobodu. Pomník navrhl holický umělec Bohuslav Horák a bude stát před městským úřadem, informoval starosta Ondřej Výborný.
1: Je to návrh ve tvaru křídla, které se vlastně potápí do moře. Taková moderní věc, mělo by to vznikat i formou 3D tisku.
0: Podstavec ponese jména příslušníků RAF. Z Holic pocházeli tři: Václav Bauman, Václav Machatý a Bohumil Postřehovský. Na vybudování pomníku vyhlásilo město už loni veřejnou sbírku. Potrvá do konce roku a cílem je vybrat 370 tisíc korun. Pokud by se to nepodařilo, doplatí potřebnou částku město.

0: Katedrální sbor v Praze hledá nové posily do dětského sboru. Zpěváky předškolního i školního věku sdělila Proglasu hlavní sbormistryně Alžběta Holcová.
1: Zveme všechny děti, které mají zájem o sborový zpěv a o zpěv při slavnostních bohoslužbách v katedrále, v dalších pražských kostelech a v krásných prostorách Pražského hradu, aby se k nám připojili. Scházíme se na zkouškách hned na několika místech Prahy, aby to k nám měl každý blízko. V mateřské škole Srdíčko ve Stodůlkách, v kostele svatého Václava v Nuslích a v kostele svatého Ignáce na Karlově náměstí. Kromě zpěvu při bohoslužbě pořádáme vlastní koncerty, takže náš repertoár není zaměřen jen na duchovní písně, ale i na světské dětské písně a skladby. I proto zveme do našich řad všechny děti bez ohledu na to, jestli mají nebo nemají zkušenost s kostelním prostředím. Neváhejte se nám ozvat na e-mail svatovickizbor@gmail.com. Rádi zodpovíme případné dotazy a přivítáme vás v našem sboru.
2: Tolik milostí.

0: nezastavuj, utíkej a světla se dotýkej. Kolik potřebuješ, času si dej.
1: Písnička od Terezie Sters, Utíkej. Je 14 hodin a 45 minut, do 15. hodiny nám tedy zbývá 15 necelých minut a my se ještě podíváme na nějaké zprávy. Zamíříme do Prahy, východ, a v 15 hodin na vás čeká relace, s kterou přebíráme z Českého rozhlasu Plus, a to jsou zprávy. Po zprávách si pustíme pořad Jak se vám líbí. Provede vás jim Janis Moras a můžete se těšit na rozhovor s folkovou skupinou Meziměsto. Jde o reprízu z 3. září letošního roku. No a jakmile mě vystřídá u mikrofonu v 15 hodin a 50 minut Lenka Pochopová, kterou znáte pod jejím jménem také Pekařová, tak začne hudební listování, a to pro vás připravil Josef Javůrek. A výhled na další program už jsem vám nastínila, tak ještě třeba, jestli zbyde čas, tak se můžeme podívat ještě na nějaké pořady večerní. A nyní už je slíbená Praha Východ. Evangelický kostel ve Škvorci na Praze Východ dnes rozezní duchovní kantáty ze 17. století v podání hudebního tělesa Hof Muziči. Za pořadatele z tamního spolku sousedů podrobněji Martina Resslerová.
2: Program tvoří nepublikované a dosud neprovedené skladby z archivu Říma, Ferrari, Bologně a Nápole. Díla autorů, kteří byli ve své době uznávanými skladateli a kapelníky a dnes jsou téměř zapomenuti. Uslyšíte je navíc podání vzácných historických nástrojů, barokního violončela, teorby, barokní kytary, čembala i varhanního pozitivu. Účinkuje soubor barokní hudby se sopranistkami Evou Bennett a Kamilou Zbořilovou. Lístky je možné zakoupit na místě nebo online prostřednictvím SMS ticket.

každý den s věkem zkouším kouzlit, po ránu zvedám země kouly, kdyby snad byla nad mé síly, kdybych ji pustil v slabé chvíli, tak tíha let mé kosti hned.

0: Písnička Každý den o marné, ale zarputilé snaze vzdorovat stárnutí. Slyšeli jsme duo Ostřák a Lačam a solo zpíval Josef Ostřanský. Dokumentární film Lev v Římě nabízejí vatikánská média nově se slovenskými titulky. Dokument přibližuje méně známou etapu života současného papeže. Navazuje na film Lev z Peru, věnovaný dlouholetému působení Roberta Francise Prevosta v Jižní Americe. Přináší archivní záběry a svědectví lidí, kteří poznali současného amerického papeže v Římě jako řeholního kněze, generálního představeného řádu a kardinála. Sleduje jeho vazby na věčné město a prostředí, jež formovalo jeho službu před konkláve a zvolením na Petrův stolec. Vypovídá o něm například Augustinián Gianfranco Casagrande. V minulosti vedl italskou řádovou provincii a zodpovídal i za misie v Peru, ve vysokohorských oblastech, kde působil Američan Prevost.
1: Bylo období dešťů. Prevost řídil mikrobus a ten dostal kvůli blátu pod koly smyk. Otočil se kolem své osy, sklouzl dolů svahem a začal se řítit k propasti. Všichni křičeli, on ale zachoval chladnou hlavu. Jako řidič se snažil vozidlo zvládnout. Všiml si velkého skalního výstupku a nasměroval mikrobus právě k němu. Bohu díky se tam vozidlo zastavilo. Pak nám pokojně řekl, pomalu, nedělejte prudké pohyby. Vystupujte po jednom, opatrně. Všichni jsme byli zablácení od hlavy až k patě. Boží prozřetelnost už tehdy věděla, že tento řidič mikrobusu se jednou stane Petrovým nástupcem. Nikdy jsem na tu událost nezapomněl. Znovu se mi vybavila, když jsem ho uviděl na balkónu baziliky svatého Petra. Tehdy jsem si pomyslel, že skálou, o kterou se náš mikrobus zastavil, byl sám Kristus.
0: Citoval Ondřej Šidlo svědectví jednoho z protagonistů filmu Lev v Římě. Ten je i z titulky ve slovenštině volně dostupný na YouTube kanálu Vatikán News.

Nedělej si naděje a Michal Horák. Do třetí hodiny nám ještě zbývá pár minut, tak vám nabídnu písničku Markétka, která je převzatá od Marie Rotrové a uslyšíme ji v česko-polském podání od skupiny Kvajrízo.

0: Radiožurnál je 15 hodin. Tato zprávy připravila Kateřina Soucidisová.
1: Rusko vyzvalo cizince a zahraniční diplomaty k opuštění Kyjeva. Čeští diplomati tam zůstávají. Voda zatopila sklad oblečení pacientů po ozařování v Motolské nemocnici. Čeští fotbalisté v Lize národů nastoupí ve Španělsku proti mistrům světa. Kolona popojíždí na D1 z Prahy do Brna mezi Velkou Bíteší a Brnem. A zítra bude jasno až polojasno, později v Čechách oblačno je zataženo na západě i se slabým deštěm a teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Česko diplomatickou misi z Kyjeva zatím nestáhne. Ministerstvo zahraničí tak reaguje na výzvu Ruska, aby zahraniční diplomati a cizinci opustili ukrajinskou metropoli. Moskva uvedla, že bude na Kyjev i dál intenzivně útočit. Za případné důsledky budou podle ní zodpovědní ti, kteří její varování ignorují. Není to poprvé, co Rusko takto varovalo, připomíná i mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge.
3: Podobná varování ze strany Ruska nejsou ničím novým. Naši kolegové v tuto chvíli zůstávají v Kyjevě a případné kroky budeme přijímat v souladu s interními krizovými předpisy. Český velvyslanec ostatně dnes ráno absolvoval svůj obvyklý běh v jednom z kyjevských parků a v této aktivitě hodlá pokračovat i nadále.
1: Britská policie propustila na kauci iránsko-britského občana podezřelého z přípravy teroristických činů. Informoval o tom server BBC. Muže zatkli ve čtvrtek v souvislosti s incidentem na základně Fairford. Blízko ní už minulý víkend policie zadržela pětici maskovaných mladíků. V pondělí je propustila na kauci. Vyšetřovatelé uvedli, že při prohlídkách jejich dodávek našli určité množství benzínu. Žádná výbušnina tam ale nebyla. Policie pracuje s verzí, že za incidentem mohli stát agenti iránských tajných služeb. Teherán to odmítl. Čtvrtý suterén Motolské nemocnice zatopila voda z hydrantů. Dostala se i do skladu oblečení pacientů po ozařování, kde jí byly asi 2 cm. Kvůli hrozící kontaminaci vody hasiči zkontrolovali úroveň radioaktivity. Podle prvních měření je běžná a není nijak nebezpečná. Pro jistotu ji ale ještě prověří chemická laboratoř. Začíná sezóna podzimních výlovů rybníků. Dnes rybáři lovili i návesní rybník v Kozlově na Jihlavsku. Začali brzy ráno a ukádí se tvořila fronta lidí.
4: Amura?
5: Ano, prosím.
6: Lehni.
7: Děkujeme.
6: Já taky děkuju. No a už jsem nakoupil a jedu spokojeně domů a už musím pustit troubu. Má být trouba nahřátá.
8: Pan Arnošt si přijel do Kozlova pro rybu z Rantířova u Jihlavy. Rybář Milan Francálek má rybník v pronájmu od obce už 20 let. Výlov podle něj potrvá 3 hodiny.
6: No, nevím, kolem 400 kusů, asi kolem těch 12-14 metráků. No.
4: Malí nejsou, kapři jsou 4 kila a víš, menší nebudou, jo?
8: Výlov je dnes v kraji, taky například v Olešné na Pelhřimovsku nebo v Lípě na Havlíčkobrodsku. Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.
0: Sport. Čeští fotbalisté se utkají s úřadujícími mistry světa i Evropy. Večer v Ovědu nastoupí v elitní skupině Ligy národů proti domácím Španělům. Ti v základní hrací době nebo prodloužení už 40 zápasů po sobě neprohráli. Co musí Češi předvést, aby mohli pomýšlet na body, říká reprezentační záložník Alex Král.
9: To, z čeho my vždycky těžíme, je kompaktnost, bojovnost a v dnešním fotbale, pokud chcete porazit takhle silný tým, tak musíte udělat všechno na 100%, i když to je extrémně těžký a všichni dělají chyby, oni taky budou dělat chyby a budeme tam chtít jít z chutí a ukázat to, co jsme ukazovali i doma v těchto dvou zápasech, které jsme doteď odehráli.
0: Duel Španělsko-Česko začne ve 20 hodin 45 minut a na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport ho uslyšíte v přímém přenosu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolona na D1 u Velké Bíteše a omezení v Brně. Na D1 z Prahy směrem do Brna dejte pozor před sjezdem na Velkou Bíteš. Na 161. kilometru se dojíždí do kolony kamionů v pravém pruhu, ta pokračuje nesouvisle až na 194. kilometr. Tam se omezením projíždí pouze pravým pruhem, zdržení pro osobní auta ze 190. kilometru je zhruba 3/4 hodiny. Na D2 z Bratislavy směrem do Brna je nově uzavřený sjezd na D1 ve směru do Ostravy. Omezení bude trvat do konce listopadu, provoz je vedený po objízdných trasách. Na D10 z Turnova ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Bakov nad Jizerou. Na 51. kilometru se pohybuje chodec na dálnici. Na silnici 27 mezi Mostem a Žadcem zpozorněte za havraní. U odbočky na Velemyšlevez zasahují u nehody, tvoří se kolony z obou stran. A na tahu 360 mezi Ústím nad Orlicí a Letohradem dejte pozor u Černovíru. Osobní auto se tam střetlo se zvěří. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno ráno, výjimečně mlhy na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách. Oblačno je zataženo, na západě ojediněle možnost slabého deště. Nejvyšší teploty zítra 18 až 23 stupňů, na horách kolem 15, na Šumavě stále tepleji i kolem 20 stupňů. Tolik zprávy.
5: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
7: Je 15 hodin a 5 minut a my na Proglasu pokračujeme v našem programu. Čeká na vás pořad Jak se vám líbí s Janisem Morasem. Pro tuto chvíli se s vámi loučí Iva Horka a budu se těšit zase někdy příště naslyšenou. No a vy se můžete za zhruba hodinku těšit na moji kolegyni Lenku Pochopovou. Tak mějte se krásně.

0: Kapela Meziměsto je česká moderní folková kapela, která vznikla v roce 2015. V minulosti na Proglasu v pořadu Jak se vám líbí vystoupila v našem koncertním studiu několikrát. My jsme se naposledy potkali v lednu 2024 a dnes v pořadu Jak se vám líbí se potkáváme u stolu. Příjemný poslech dnešního vydání z cyklu Jak se vám líbí přeje Janis Moras a vítám tady své dva dnešní hosty, Janu Bílíkovou a Ondru Podešvu. Ahoj.
1: Ahoj, jak krásný den.
0: Potkáváme se u stolu, máme tady před sebou vaše nové album Pramen, co neuteče. Jednak zajímavý název, jednak je zajímavé to, že tam žádná písnička s tímto názvem není. O tom si budeme povídat určitě, ale pojďme si nejdříve poslechnout první písničku dnešního pořadu. První písničku, která na tom albu je a souvisí s vodou, protože se jmenuje Po

0: Posloucháte Radio Proglas, pořad Jak se vám líbí, a my před sebou dnes máme nové album kapely Meziměsto. Pramen, co neuteče, Ondra Podešva, Jana Bílíková nám dnes tady o něm budou vyprávět, budou nám o něm povídat o tom, co je v kapele nového, protože jak už jsem říkal, my jsme se potkali už jednou v lednu 2024 v koncertním studiu, dneska teda nad novým albem, a vy jste tehdy trošku říkali, co by tak jako ještě mohlo do toho alba se povést, to znamená zařadit třeba elektrickou kytaru k tomu akustickému setu, dát tam violončelo třeba, protože Jana je houslistka jinak. Tak jak se to povedlo tady na to nové album Pramen, co neuteče?
1: Tak to byly takové ty původní plány, které jsme měli. Nicméně my jsme nad těmi aranžemi opravdu jsme, musím říct, hodně přemýšleli. Přemýšleli jsme nad nimi i spolu s člověkem, který nám to CDčko vlastně natáčel a produkoval, a to je Honza Skorunka. A nakonec skutečně tam v jednom místě elektrická kytara je, ale nutno říci, že jí hrajou jiný pazoury než moje, to znamená právě toho Honzy Skorunky. A jsem zvědavý, jestli posluchači vlastně vůbec odhalejí, kde tam je, protože myslím, že je taková trošku schovaná. A myslím, že na violončelo vlastně nedošlo, ale o to krásnější party tam jsou samozřejmě v houslích.
2: Je pravda, že violončelo se mi nepovedlo, ale jsou tam některé party v houslích, které jsme pak dali o dvě oktávy níž, takže violončelo tam vlastně je, ale není. Ale co se týče nějakých změn vlastně v obsazení tohoto CDčka nástrojů, tak hlavní změnou je to, že jsme do tohoto CDčka natočili bicí, který hraje náš kachonista Adam Vojtěch. Takže můžete na tomhle CDčku slyšet něco jiného než na těch předchozích CDčkách.
0: Ale není to pan ministr.
2: Není to pan ministr, je to náš Adam Vojtěch.
0: Ano, on tehdy hrál na kachon a já jsem si říkal, že to je nějaká, řekněme, taková cestovní verze, ale bylo to tak, že vy jste vlastně předtím ty bicí neměli a to se tedy podařilo změnit.
1: No, on je měl vlastně doma, a protože tak jako myslím, že byla tendence nás v kapele přesvědčovat o tom, že s těma bicíma to bude fajn. A postupně se mu to dařilo, vlastně udělali jsme první single, kterým byl Roztroušený sklerotik, a tam jsme si opravdu jako vlastně zažili to, že s těma bicíma jednak to má větší drive a jednak i ta kapela se o tom mnohem lépe může opřít. Takže nakonec jsme řekli, že ty bicí určitě jako jsou pro nás fajn cesta, a vlastně celý to CDčko je natačený právě s bicíma a zároveň bychom chtěli s těma bicíma i právě většinově vystupovat. Jsou taková speciální vystoupení, na kterých vystupujeme třeba ještě s tím kachonem, jako je třeba v Telči u lodiček, kde by se to úplně vlastně nehodilo, ty bicí, ale jinak celkově musím říct, že ty bicí si myslím, že to zase posunuli o pěkný kus dál.
0: Dnes si pouštíme z nového alba kapely Meziměsto Pramen, co neuteče, alba, které bylo nahráno a vydáno vlastním nákladem letos, tedy v roce 2026. Pojďme si pustit další ukázku z této desky a mě by pak zajímalo, jak se tak vlastním nákladem nahrává. Ne vydává, ale vyloženě nahrává. Tak před námi je písnička s názvem Alex.

0: Než si řekneme, jak kapela Meziměsto nahrávala své nové album Pramen, co neuteče, tak si dnes na Proglasu v pořadu, jak se vám líbí, také řekneme, co ten Alex tedy, protože dozněla písnička s názvem Alex, může být mnohoznačné, a ne třeba na první poslech každý pochytí, o čem to vlastně je, tak kde se vzal, tu se vzal Alex. Nebo vzala.
1: Píseň Alex je, musím říct, speciální v tom, že my, když jsme byli na poslední portě, tak jsme v tom zákulisí poslouchali ty jednotlivé kapely a mě najednou začala jít hlavou vlastně melodie toho refrénu. Takže já jsem u téhle písně vlastně možná pro mě netradičně udělal první ten refrén a pak se k tomu vlastně dotvářel příběh. A ten příběh je prostě o tom, že onen Alex, teda muž, tak prostě potřebuje nějaký prostor, potřebuje někam odejít, nějak jako nalézt sám sebe, řekněme. A ta žena teda zpívá o tom, že řekněme do jisté míry ho může pochopit, do jisté míry to zraňuje, ale prostě je tady proto, aby na něj čekala. No. Takže o tom je ta píseň Alex.
2: Musím říct, že Alex je jedna z těch písniček, která, když jí Ondra tenkrát přines, tak my jsme ji poslouchali a všem se moc líbila a byla hotová během nějakých 10-15 minut, jo. Že je pravda, že některé písničky takovýhle jsou, ale ten Alex byl opravdu všemi přijat hnedka se nám líbila a nevím jak Ondra, ale Alex je jedna z těch mých srdcových písniček právě z tohohle nového alba.
0: Tak to bylo vyznání Jany Bílíkové, která je tady s námi ve studiu taky dnes a vrátilo se nám toto magické pravidlo 10 minut, o kterém jsme tu mluvili v tom pořadu, kdy jste hráli u nás živě v koncertním studiu. To pravidlo 10 minut jenom připomenu je, že buď to se vám povede tu písničku dotáhnout prostě během tady této krátké doby, anebo se potom odkládá, předělává a trvá to naopak velmi dlouho. A třeba říct, že všechny písničky píše teda Ondra Podešva, to stále platí.
1: To stále platí, ano.
0: A když jsme u toho, už se blížíme k tomu, jak jste nahrávali tady vlastním nákladem, ale je to tak, že, nebo tak, do jaké míry ty přineseš tu písničku připravenou pro ostatní členy, protože píšeš hudbu, texty, ale jak moc jim to přinášíš na zlatém podnose?
1: U nás ty písně vlastně vznikají tak, že když se teda zadaří a vznikne nějaký text spolu s hudbou, tak já samozřejmě jako překypuju nadšením z toho, jak geniální dílo jsem vytvořil a to potom nějak koriguje právě kapela v tom, že já s tím přijdu za tou kapelou a oni, já to vlastně zahraju a to je jeden z těch nejkrásnějších momentů, musím říct, kdy vlastně člověk vidí tu okamžitou reakci té kapely, jestli to je jako wow, jo, tak teď to sedlo, anebo je to takový jako dobrý, ale uvidíme. Takže já tu písničku přinesu, zahraju ji jednou, nějak se domluvíme na nějaký, řekněme, reakci, jo, chceme to zkusit, nechceme to zkusit. Většinou máme opravdu to, že to chceme zkusit aspoň ten kousek, takže já ji zkouším hrát a ostatní vlastně vytvářejí ty různé aranže do té písně a takhle nějak společně vlastně vzniká to dílo. Takže já sice můžu mít nějakou představu, ale jako jsem dalek toho, abych muzikantům, s kterýma hraju, abych jim říkal, hele, ty tam zahraj tohle, nebo ty tam zahraj tohle. Protože oni všichni jsou prostě výborní v tom, co dělají. A já si velmi vážím toho, že můžeme hrát nějak dohromady a tím pádem nechávám plně na nich, co z toho vlastně vznikne na konci.
2: V tomhle je Ondra skvělý, že vám vlastně přinese písničku, o který má nějaký, myslí si, že to nějak bude a my jí častokrát přetvoříme úplně na něco jiného, protože nám dovolí do té písničky si dát to, co my si myslíme, že je nejlepší, což je něco, co v ostatních kapelách jsem třeba nikdy nezažila. Takže proto my všichni to Meziměsto tak milujeme, protože tam v každé písničce má každý kus svého srdce, co do toho dal a Ondra je vlastně s tím v pohodě, protože je to naše společné dílo a jsou všichni s tím takhle spokojení.
1: Jo, já myslím, že to je opravdu společný dílo, jo? Že ta písnička je nějaký polotovar, ale vlastně ta výsledná podoba, to je to, co dáváme všichni dohromady.
0: A vypadalo to tak i při tom nahrávání? Já vím, že tam jsou písničky, které jste hráli už v minulosti, hráli jste je i u nás ve studiu právě, ale pak jsou tam asi některé, které jsou nové, tak Jak to pak vypadalo v tom studiu? Šli jste tam připraveni úplně stoprocentně s tím, že víte, co kdo bude hrát? A nebo jste měli ten luxus dovolit si to zkoušet až na místě podle momentální nálady?
2: Tak to bych řekla, že jak kdo, jo. Třeba Petr Gritz, náš basák, ten si všecko připravil krásně předem, měl to nacvičený, takže ten přišel, zahrál, odešel. Já jsem tak jako něco zkoušela, taky jsem to nahrála dobrý a pak přišel náš Vojta Rohlíček, akordeonista a pianista, který prostě nevěděl, co tam má hrát, ale vlastně i když nevěděl, tak tím, jak je výborný muzikant, tak prostě to vyšvih na první dobrou. A bylo to skvělý, takže vlastně si ani nemusel nic připravovat, protože on je tak geniální, že mu stačí přijít, zahrát, na tom místě to vymyslet a jít domů.
0: A dostal té své pověsti kvazi bohéma, o tom jsme taky mluvili v tom koncertním studiu, že on je ten prvek, ten bohémský vlastně, co se týká třeba dochvilnosti, ale tady to teda ukázal i v praxi, co se týká muziky.
2: Musím říct, že z dochvilnosti už je to lepší a lepší, ale představa, že Vojta bude jiný, je pro mě naprosto děsivá, protože my ho máme rádi právě takovýho, jaký je.
0: Ondra pokyvuje souhlasně.
1: To bylo krásně řečený. Já si myslím, že k tomu asi nemám co dodat. Nevím, jestli lidi uklidnilo, protože Vojta řídí nákladní vlaky, tak jestli je uklidnila právě tohle bohemství, jako, ale tak to je úplně jiná vlastně hra.
0: No, jestli to není právě tím, že má takto jako zodpovědnou funkci a práci a pozici, že si pak potřebuje někde prostě povolit trošku a popustit tu uzdu, tak a dělá to právě v té muzice a tam si může dovolit být bohemem.
1: Je to možný, že to takhle má. Rozhodně musíme Vojtu pochválit tady, že i ta dochvilnost se výrazně zlepšila, takže...
0: Vlak jezdí na čas.
1: Tak.
0: Je čas dát si další muziku. Naposledy píšu řádky. Chcete k tomu něco teď, anebo až potom?
2: Asi až potom. Užijte si poslech.

0: Naposledy píšu řádky je název písničky, která právě dozněla z nového alba kapely Meziměsto, alba, které dostalo název Pramen, co neuteče. Chtěli jste něco k té písničce a teď už je po ní, tak pojďme.
1: No, to je vlastně píseň, která je trošku inspirovaná knížkou, kterou věřím, že řada z posluchačů bude znát a která je jako zásadní, a to je Alchymista, což byla, musím říct, pro mě taky taková jako zlomová záležitost, když jsem ji četl poprvé a teďka musím říct, že nedávno vlastně podruhé, tak ty věmy a ty příběhy, které tam jsou a které do jisté míry vlastně že mají hodně společného i s tím pojetím křesťanství a podobně, tak jsou natolik vlastně, bych řekl, inspirativní, že si myslím, že do jisté míry jsou v základu té písně. Takže je to taky o nějakým jako odcházení, nalézání a podobných dalších věcech.
0: Říká Ondra Podešva, Jana Bílíková je tady s námi dnes, také jediná dáma v kapele Meziměsto, a my jsme se nedostali k tomu nahrávání vlastním nákladem. Tak už víme, jak to proběhlo v případě Vojty Rohlíčka, vašeho akordeonisty, pianisty. No a jak to teda bylo vlastním nákladem nahrávání? Jak jste k tomu přistoupili?
1: A teďka zajímají nás jako to, jak se to dá uplatit v dnešní době.
0: Ne, finanční hledisko vůbec ne. Spíš prakticky prostě. My jsme se tu bavili vlastně o tom, že někdo přišel připravený, jako třeba tvůj tatínek Jano, váš baskytarista, přišel, zahrál a odešel. Asi taková jako, splnil to baskytarové kliše, že basáci jsou prostě jako takový uzemnění.
2: Ano,
0: jasný,
2: klidná voda.
0: Klidná síla.
2: Klidná síla, ano, je to tak.
0: A nebo voda v souvislosti s názvem vašeho alba. Měli jsme tam ten bohemský přístup a ty jsi to měla něco tak jako mezi?
2: Já jsem ráda připravená, takže já jsem si sice doma taky připravovala, ale pak jsem vlastně nahrála taky něco jiného. Nebo třeba do písničky Naposledy píšu řádky jsem si říkala, hele, teď jedny housle jsou tam málo, ne? Tak tam nakonec jsou čtyři housle. Takže právě i práce s Honzou Skorunkou byla úžasná v tom, že na místě nám dokázal navrhnout nějakou jinou cestu při tom nahrávání, když jsme třeba byli v úzkých, což je skvělý, protože nechal to na nás, ale ve chvíli, kdy jsme nevěděli, tak říkal, jestli to nechci zkusit takhle nebo takhle, a většinou jsme se dohodli a bylo to nejlepší pro to CDčko.
1: My jsme vlastně měli trošku strach do toho vpouštět někoho dalšího, protože ty písničky si děláme tak, jako jak to cítíme my. A jak jsme i říkali o tom procesu vlastně toho utváření, a ten Honza do toho vlastně přišel úplně přirozeně, občas navrhnul nějaký věci a vlastně když necítil, že my to tak chceme, tak vlastně vůbec netlačil a ta atmosféra, která tam byla celou dobu, byla prostě úžasná, jo. Je pravda, že jsme to natáčeli dlouho, natáčeli jsme rok a půl, protože jsme vždycky měli na to třeba víkend, kdy jsme se tomu mohli věnovat, pak zase 3 týdny, 4 týdny nic. Navíc ještě po prvním natáčení, myslím, tak to vyplavilo studio, ve kterém jsme natáčeli, takže jsme se museli přesouvat zase jinam a tak podobně. Ale nakonec se vlastně to podařilo. My jsme potom měli takovou tabulku, ve které jsme si zelenili vlastně jednotlivý políčka, kdo už co nahrál, a postupně se z toho, z té pouště, která tam byla na začátku, jak se z toho stával takový příjemně zelený trávníček, takže vlastně postupně jsme do jednotlivých písní, taky podle toho, kdo jak mohl, věděli jsme, že Vojta musí ve 2 hodiny odcházet, takže jsme nejdříve dali Vojtu, aby teda dohrál do 2 písniček tady akordeon, pak odešel Vojta, přijel Petr, to znamená, věděli jsme, že teďka Petra basu, aby tam nahrál ty 2 linky, dobrý, další, my tady můžeme zůstat, takže teďka nahrajeme hlasy, kdo se jak cítí a tak podobně. Takže byla to celkem alchymie, ale nakonec se to podařilo všechno dát dohromady.
0: No, vy jste říkali i v minulosti, že jste kapela, která hodně žije spolu, ať už v tom hudebním, nebo i v tom osobním životě, tak proč jste nenahrávali dohromady jako kapela vlastně? Bylo to právě z těch logistických důvodů, protože já připomenu, že to Meziměsto není jenom název, ale to platí teďka čím dál tím víc vlastně pro vás, že fakt bydlíte napříč republikou na různých místech, tak je to složité se potkávat?
1: My jsme tam vždycky, myslím, většinou, nebo byla tam většina té kapely. Jo? Nahrávali jsme třeba jednu stopu, ale většina těch lidí tam byla, pokud mohli. Takže myslím, že to jsme vlastně dodrželi. Byly samozřejmě chvíle, kdy jsme tam byli už třeba potom jenom ve dvou, ve třech, protože ostatní zase měli nějaké další povinnosti, ale vlastně vzhledem k tomu, jak dlouho to trvalo, tak si myslím, že vlastně jiná cesta ani nebyla. A nutno říci, že na konci vlastně toho natáčení, že některé kapely mají problém s tím, že potom vyvstanou různá negativa a podobně, ale musím říct, že si hrozně vážím toho, že my jsme na konci zůstali, nebo jsme stejnými přáteli, jako jsme byli na začátku, což myslím, že je takový, což je jako velký plus celého toho nahrávání a opravdu si toho velmi vážím.
0: A výsledkem je vaše třetí studiové album Pramen, co neuteče. Název si osvětlíme určitě, ale ještě předtím si pustíme další ukázku z tohoto alba. Písnička s názvem Nelítám.

0: Na Proglasu posloucháte pořad, jak se vám líbí. Hosty jsou dnes Ondra Podešva a Jana Bílíková z kapely Meziměsto, kapely, která vydala nové album Pramen, co neuteče. Já už jsem tu říkal, že na tom albu není písnička, která by se takto jmenovala. Tak jak jste k tomu došli? Jani, ty jsi teď dlouho nemluvila?
1: Vlastně Pramen, co neuteče, je taková větička nebo pár slovíček z první písničky toho alba z Povodně. My jsme chtěli, aby to celé CDčko mělo nějaký podklad, nějakou vlastně stopu nebo něco, aby říkalo. A ta voda se táhne jako taková červená nit spousty písničkami, protože začíná to celý album hromem, pršením a nějakého potůčku. A to CDčko končí písničkou Šípky, kde se zpívá: stojím tu nad řekou sám, v ruce pár šípků mám, a končí to ta písnička zase zvukem řeky. To se nám právě líbilo a říkali jsme si, že něco z toho musíme dodržet a dát do toho alba. Měli jsme několik názvů a společnými silami jsme vybírali docela dlouho s celou kapelou a nakonec jsme se shodli na tomhle názvu. A do tohohle stylu je dělaný i celý buklet, který je do modra a je tam vidět ta řeka.
0: Pojďme teď k tomu, jak album prezentujete veřejnosti, protože vás čekají velmi zajímavé akce. Tak pojďme se na ně trošku podívat blíž, pojďme pozvat

0: A to je Liberec a Pardubice. Liberec to je 29. září a Pardubice jsou 15. října, zase v Doli klubu. Takže tohle jsou tři taková místa, kde bychom rádi to CDčko oficiálně tak jako vypustili do světa a dali mu takový ten štempel, že teda teďka už může do toho světa se vydat. No a budeme doufat, že se bude posluchačům líbit.
1: A pokud byste už teď chtěli si naše CDčko zakoupit, můžete napsat mě, Janě Bílíkové, najdete kontakt na www.meziměsto.cz a já vám ho moc ráda pošlu, třeba i s podpisama, anebo pokud byste si nás chtěli třeba poslechnout na Spotify, tak doufáme, že v půlce září už budeme na Spotify.
2: Tak Jana teď prokázala svou druhou identitu v rámci kapely a dokázala, že studium, a teď mě uprav marketingu PR, nebo tento směr si studovala, že to nepřišlo v ní več, teda rozhodně.
1: Něco takového, ano. Snažím se.
2: Já mám zásadní dotaz. Křest v Praze chápu. V Pardubicích a Liberci, no dobře, budíš, ale proč ne Brno?
1: To je, Janisi, výborná otázka. Takže pokud by někdo chtěl nás pozvat do Brna, klidně přijedeme pokřtít CDčko.
2: Jo, takhle, vy čekáte na pozvání.
1: Čekáme na pozvání.
2: Dobře, no protože ta Morava ve vaší kapele figuruje, co se týká těch míst pobytu, trvalých pobytu a tak, tak jenom proto mě to napadlo, že, nebo Kroměříž, vím, že tam někdo
1: měl. Je to tak, a teďka si přilil vodu na mlýn Vojtíkovi a Adamovi, kteří mi pořád říkají, proč nemáme víc koncertů na Moravě. Takže pokud někdo z posluchačů má rád Meziměsto, moc rádi přijedeme i s CDčkem a pokřtíme ho.
2: Tak. My si teď pustíme další písničku a potom nás čeká pár závěrečných minut ještě. Planety.
3: Já otočenej čelem na jiný planety a můj život za

zakusit jenom střípek, záblesk génie, než všimnu si, že už mi někdo zhas. Koukám se dolů, že mi čouhá sláma z bot a kapsa sněhem zapadá. A písně, že neumím zahrát přímo znat a těžko text mě napadá. A cizí světy už jen těžko objevím, možná tak v sobě na nejvýš. Když budu tápat, snad mi nikdo nepovíš.

0: Meziměsto, kapela, která vydala nové album Pramen, co neuteče, je hostem dnešního, jak se vám líbí, na Proglasu, tedy dva z pěti členů, Jana Bílíková a Ondra Podešva. My už se pomaličku blížíme k závěru dnešního pořadu. A bavili jsme se tu o tom, že budete album teprve křtít v září a v říjnu, zejména v Čechách tedy. A vyšlo fyzicky na CDčku a zároveň i elektronicky, jak to máte s těmi formáty?
1: Vyšlo jako CDčko, vyšlo i jako fleška a trochu přemýšlíme s Ondrou, ještě to nemáme popřemýšlený vlastně, kdy dát to CDčko na Spotify nebo kamkoliv elektronicky. Nevím, jak to mají ostatní kapely, ale myslím, že to na to Spotify klapne, protože dneska už nemají lidi moc, kde si pouštět CDčka nebo flešky, takže asi jinou možnost nemáme. Chtěli bychom být blíž právě posluchačům a myslím, že ta cesta přes Spotify je právě ta.
2: Ale kdyby si někdo chtěl koupit to CDčko a mít ho doma, tak každé to CDčko obsahuje takový QR kód, přes který si může stáhnout ty písničky v MP3. Takže to není tak, že by to bylo pouze pro lidi, kteří mají CD přehrávač.
0: Co čeká kapelu Meziměsto teď v nejbližší době? Řekněme, vydali jste album, tak asi si dáte chviličku pauzu, nebo už děláte na něčem dalším?
2: No, máme právě před sebou ty tři křty a potom jsme vyhlásili takové lehce kapelní prázdniny. Uvidíme, to září máme ještě celkem příjemně plné. Máme tam některé opravdu příjemné akce, na které se těšíme, PS Léto a další. Ale vlastně ten konec toho roku bude asi takový klidnější, abychom i dali pozornost našim rodinám a podobně. No a doufáme, že ten další rok se opět podaří to, že bychom se rozjeli do všech luhů a hájů a to CDčko představovali dál.
0: Více o kapele najdete na jejím webu meziměsto.cz, případně na sociálních sítích. No a ještě jednou zveme tedy na křty v Praze, Pardubicích a Liberci, všechno najdete na webu. A já vám moc děkuju, Jano a Ondro, za to, že jste dnes přijeli, že proto máte cestu, že dneska hrajete večer v Brně. To už tedy bylo, tak to bylo určitě vynikající. Ale přeju vám, ať se vám daří, ať se albu daří, ať z něho máte radost vy i posluchači a těším se někdy příště, ať už opět takhle ve studiu u stolu, anebo třeba opět v koncertním studiu. Ahoj.
1: Moc děkujeme za pozvání. Ahoj.
2: Tak děkujeme.
0: Janis Moras se s vámi loučí, zvuk měl na starosti Šimon Vítek a na závěr si pustíme z alba Pramen, co neuteče, kapely Meziměsto, ještě písničku Šípky.
3: Už několik zim zase držíš mě zkrátka a já nevím o tobě nic. Jenom jedno teď vím, že má víra je krátká a zcvrkla se na polovic. Asi nikdo ti dal do dlaně pár šípků, ty vedou tě ode mě pryč. Taky o ně bych stál, prones bych poslední vítku a řekl bych si, byl to jen kýč, byl to jen kýč. Dříve pár milých slov pro mě si měla a já jsem je pro tebe měl. Teď všechna ta slova si zapomněla.

Za pár vteřin je 15 hodin a 50 minut. Vy posloucháte Proglas, od mikrofonu vás zdraví Lenka Pochopová. Dnes máme sobotu 3. říjen, svátek má Bohumil a v církevním kalendáři je svatý Maximilián. No, každou sobotu v 15 hodin a 50 minut můžete na vlnách Proglasu poslouchat pořad Hudební listování. Ani následující půl hodina nebude výjimkou. Společně se zaměříme na nejzajímavější novinky z našich webových stránek hudba.proglas.cz. Projdeme odvysílané i chystané pořady a tipy na nová alba. Ať už jste doma nebo na cestách, přeji vám příjemný poslech. Začneme pozvánkou k poslechu pořadu Čaj do páté, který pro vás připravuje Helena Bradfieldová. 95 let oslavil 1. října zpěvák, skladatel, básník, kabaretiér, herec, hudebník, textař, spisovatel, filmař, grafik, výtvarník, divadelní režisér, komik a sběratel Jiří Suchý. Spolu zakládal divadlo Na zábradlí a později autorské divadlo Semafor. První díl průřezu jeho tvorbou jsme vysílali 28. září. Ten druhý naladíte na vlnách Proglasu v pondělí. Připomeňme si tvorbu Jiřího Suchého písničkou Vyvěste fangle za doprovodu orchestru Ferdinanda Havlíka.

Poslouchali jsme skladbu Vivězte Fangle v podání Jiřího Suchého. Zatímco první díl průřezu jeho tvorbou jsme vysílali 28. září, druhý naladíte na vlnách Proglasu v pondělí. Oba pořady budete moci poslouchat zpětně přes odkaz na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Hosty Milana Tesaře v pořadu Jak se vám líbí byly 21. září trumpetista a kapelník Josef Buchta a skladatel, aranžér a saxofonista Pavel Zlámal. Řeč byla o 20 letech orchestru B-Side Band a o výjimečných koncertech, které kapela při této příležitosti připravuje. Pavel Zlámal bude hovořit o své nové skladbě Jazzová variace na svatováclavský chorál, která zazněla v premiéře 28. září v brněnském kostele svatého Jakuba. Jako ukázku z tvorby orchestru B-Side Band vybírám píseň Pulci.

V dnešním vydání týdeníku Slyšte lidé se po dvou letech vrátíme k seriálu Solo pro piano. V němž představujeme výrazné pianisty z různých zemí a žánrů. Klavír bude pokaždé v centru pozornosti, ať už jako první, nebo lépe řečeno hlavní nástroj jazzového tria, součást většího ansámblu nebo prostředek propojující komponovanou hudbu s improvizací. Zatímco více informací o pořadu a interpretech naleznete na našich webových stránkách hudba.proglas.cz, zaposlouchejme se do skladby Childhood Memory z alba Three Sensons, na kterém účinkují kromě Klaudia Kováče ještě dva další pianisté, Ondrej Kajňák a Luboš Šrámek.

Dozněla skladba Childhood Memories alba Three Seasons, na kterém účinkují kromě Klaudia Kováče ještě Ondřej Kajňák a Luboš Šrámek. Dnešní vydání pořadu Slyšte lidé, ve kterém se po dvou letech vrátíme k seriálu Solo pro piano, naladíte na vlnách Proglasu v 19 hodin a 15 minut. Pořad také můžete poslouchat zpětně na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. V rámci hudebního kompasu se nám ve středu ráno představila britská skupina Blind Yeo a na jejím albu The Lemoine Point jsme poslouchali pár písniček. Kapela hraje hudbu na pomezí psychedelického a elektronického rocku, folku, pouštního blues a afrických rytmů. Z nového alba pouštím píseň Color Pillow Kologo.

0: Ve studiu Proglasu během festivalu Maraton hudby Brno 2026 vystoupil italský skladatel a hudebník Stefano Saletti společně se svým synem Eugeniem a zpěvačkou Gabrielou Aiello. V rozhovoru s Hanou Slívovou představili svou hudební vizi Středomoří, v níž se propojují tradice Jižní Evropy, Severní Afriky a Blízkého východu a hovořili také o albu Mediterranima. Zazněla i živá hudba, včetně písní inspirovaných středomořskými tradicemi, migrací a tématem vzájemného dialogu. Premiéru pořadu naladíte 19. října v 19 hodin a 15 minut. Ještě doplním, že více informací o rozhovoru se dočtete na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. My si teď pustíme skladbu titulní zmíněného alba, tedy Mediterranima.
1: نام يا بنتي الصغيرة القصة رايحة تحلم من جديد نامي وأحلمي وطيري

0: Nami o ahlami o tire.
1: Nessun lupo ti potrà portare via.
0: Ma fi dib biqdar yoxdik minni la b'id.
2: Americký jazzový saxofonista Scott Hamilton vydal nové album In the Still of the Night. Představili jsme si ho v odpoledním hudebním kompasu ve čtvrtek. Scott Hamilton na novém albu pokračuje ve svém typickém přístupu k mainstreamovému jazzu, silně zakořeněnému ve swingové tradici. Podrobnosti o albu se dočtete na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Na závěr dnešního hudebního listování se rozloučíme skladbou If There Is Someone Lovelier Than You. A tím tedy hudební listování skončí. Jako vždy ho pro vás připravil Joška Javůrek.

0: Pracovní příležitosti na Proglasu.
1: Hledáme nového člena týmu na pozici fundraiser pro Radio Proglas na pětinový až poloviční úvazek. Nabízíme práci v Brně i na home office. Máte-li zájem, pište na personálie@proglas.cz.

Days ago.

0: Okresní soud v Litoměřicích ve čtvrtek rehabilitoval bývalého litoměřického biskupa Štěpána kardinála Trochtu za dobu nezákonné internace komunistickou státní bezpečností na začátku 50. let. Dohlížela na něj dokonce i v době, kdy ležel v posteli a spal, řekl státní zástupce Jan Jakovec. Význam rehabilitace je podle něj obrovský.
1: Všechny ty osoby té takzvané domácnosti, toho biskupství, toho okolí, byly pověřeny nějakými úkoly té kontroly, takže muselo to být strašně stresující a vyčerpávající, že víte, že vás pořád někde někdo poslouchá, kontroluje a děláte, co děláte. Takže samozřejmě ten případ, jak jsem hovořil o tom, o té kontrole dokonce i během spánku, tak nevím, co už může být absurdnější. Mnohdy před těmi špatnými věcmi se snažíme malinko zavírat nebo hodně zavírat oči.
0: Morální satisfakce je touto rehabilitací naplněna, uvedl advokát Lubomír Miller, který očišťování jmen lidí stíhaných za komunismu zabývá od pádu totality. Podnětů vyřizoval na 500. Rodák z Francovil-Hoty Salesián Štěpán Trochta byl za odsouzení k 25-letému žaláři rehabilitován v roce 1968, kdy se také znovu ujal biskupského úřadu. Období předcházející věznění se na něm ale tehdy nevztahovalo. Předmětem včerejšího veřejného zasedání soudu bylo období od 19. července 1950 do 16. ledna 1953, kdy byl kardinál internován ve své rezidenci v Litoměřicích. Doklady čerpalo státní zastupitelství od úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Podnět k rehabilitaci podal Jan Kratochvil, ředitel Brněnského muzea českého, slovenského a rusínského exilu 20. století. Závěrem připomeňme, že kardinál Štěpán Trochta zemřel v Litoměřicích v dubnu 1974 na mozkovou mrtvici po mnohahodinové návštěvě a výhruškách podnapilého církevního tajemníka. Budoucí papež Karol Vojtila pak Trochtu veřejně označil za mučedníka.

0: Potravina zasažená plísní patří celá do odpadkového koše. Nestačí odkrojit jen viditelně postiženou část. Toxiny z plísní nezničí ani teplo, upozornil Státní zdravotní ústav. Mezi nebezpečné toxiny z plísní patří například aflatoxin B1, který se na začátku září objevil v bioovocných kapsičkách pro děti. Ty byly podle sdělení ministerstva zdravotnictví na základě záchytu v Maďarsku stažené z trhu.
1: Přítomnost plísní na potravinách většinou vnímáme především jako senzorický nebo estetický problém. To podstatné ale je, že plísně mohou znamenat i významné, často pouhým okem zcela neviditelné zdravotní riziko. Jejich působením mohou vznikat toxické i rakovinotvorné látky. Pokud jsme schopni plíseň sami odhalit, nikdy plesnivé potraviny nekonzumujme a rozhodně nestačí odstranit zasaženou část pokrmu. Významnou úlohu v ochraně zdraví před plísněmi a jejich produkty v potravinách pak sehrává systém rychlého varování pro potraviny a krmiva RASFF.
0: Sdělila mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.

0: Za 5-5.
1: Za 5-5. Dozvědět se víc.
0: Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
1: Na poslední zářijovou neděli připadá rozhodnutím papeže Františka Světový den migrantů a uprchlíků. Tradice této připomínky však sahá hlouběji než 100 let nazpátek. Původní osvětový den k problematice italských migrantů totiž vznikl krátce po nástupu papeže Benedikta 15. prvně v únoru 1915. A bylo to přesně o 100 let později, roku 2015, kdy se Evropané začali zabývat uprchlickou krizí, protože na kontinent směřovali uprchlíci převážně s válkou zbídačené Sýrie. Téma migrantů a uprchlíků je od té doby horké i v Česku. V dnešním pořadu Za 5-5 vám proto nabízím dva pohledy na téma migrantů, uprchlíků, krátce příchozích. Nejprve uslyšíte příběh příchozího evangelického faráře Leonarda Teky, který k nám ještě za Československa přišel z Angoly. V Pelhřimově vystudoval strojní průmyslovku a později v Praze a v Ženevě teologii. Pohled sociálního učení církve na téma uprchlíků, migrantů a příchozích pak probereme s teologem Petrem Šticou z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Příjemný a inspirativní poslech vám přeje Petr Vizina.
0: Za 5-5 s Petrem Vizinou.
1: Vítám ve vysílání Proglasu faráře Českobratrské církve evangelické na Kladně Leonarda Teku. Dobrý den, pane faráři.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
1: Vy jste přijel z Angoly do Československa v září 1988. Vzpomenete si ještě, jaký byl váš první den v nové zemi?
2: Ano, vzpomínám, vzpomenu. To jsme přiletěli nějak k večeru do Prahy. Pamatuji si, že na letišti nás nikdo nečekal a byl s námi jeden kluk, nebo možná dva studenti, kteří tady už studovali, takže tady trochu znali a oni potom zavolali taxi a dostali jsme se prostě pak do Prahy, do transitního hotelu, který byl zároveň i vysokoškolskou kolejí Kajetánka. Takže tam jsme se pak ubytovali ten večer.
1: A řekněte mi, jaké byly vaše první dojmy, když jste jel z letiště, viděl jste z okna místo, kde jste měl studovat, kam vás angolská vláda tehdy vyslala, tak jaký jste z toho měl pocit?
2: Tak spíš jsem byl zvědav, koho pak potkám, jestli tady bude ještě více krajanů a tak. Z letiště do centra Prahy nejdřív mi přišlo, že jsem vůbec nevěděl, jak to ta Praha vypadá, protože tenkrát mi přišlo, že takové pustné. Jo? Bylo málo aut, málo lidí, teda málo lidí a i ty ulice byly takové jako zvláštní. Působilo na mě takovým dojmem, že nevím úplně, kde jsem to jako skončil. Než jsem vstoupil pak do centra Prahy.
1: Já už jsem říkal, že vy jste studoval střední strojní školu a pak jste se stal farářem, pak jste vystudoval teologii. Vás vyslali angolští marxisté, kteří spolupracovali s tehdejšími československými komunisty. To asi nebylo v plánu, že byste jednou dělal faráře?
2: To rozhodně ne. V plánu spíš bylo, abych dělal tu strojařinu a vrátil se do Angoly. Ten obor strojařina, kterou jsem dělal v Pelhřimově, mi vybrala angolská vláda. A k teologii jsem se dostal až prostě vlastním rozhodnutím o popádu komunismu tady. A taky protože hned v tom prvním roce jsem hledal společenství církevní. Začalo to na Slovensku. Já jsem byl půl roku ve Svitě u Popradu a tam jsem řekl vychovatelkám, že jsem křesťan a rád bych v neděli do kostela. Tam mě seznámili s jednou paní, která dělala uklízečku na domově mládeže a tam mě pak brala v neděli úplně do jiné obce, do kostela. Tam to nikdo neřešil. Komunismu navzdory. Ale když jsem se pak po půl roce dostal zpátky do Prahy a hned pak do Peřežmova a tam jsem zase to samé, o to samé prosil vychovatele, tam mi to už bylo zakázáno, ale v tom samém roce, teda do Peřežmova jsem se dostal v lednu roku 1989. A na podzim téhož roku jsem skontaktoval ještě před pádem komunismu. Jsem skontaktoval tehdejšího faráře Husického v Třebíči, Michala Krchňáka. Možná ho budete znát, je to šéfredaktor studijního překladu Bible. Takže s ním jsem pak navázal kontakt. A on docela byl odvážný, protože přijel za námi do domova mládeže, do Peřežmova a tam se představili vychovatelům, pak jsme s ním tam jako jednali, nevím, co jim řekl, ale oni museli vědět, o co tam jako šlo, ale nedělali nám potíž, jako problémy tam byly, ale jezdili jsme víceméně tajně do Třebíče na víkendy, a on nás vždycky tam přijal, lidi ze sboru nás tam ubytovávali a po pádu komunismu jsme pak už otevřeně mohli mluvit o své víře i v Peřežmově a našli jsme tam evangelický sbor. Tam jsme se začlenili a tam později vznikl i ten můj nápad, že budu dělat teologii a že chci dělat faráře.
1: Já vím, že vy jste původem z baptistické rodiny, váš tatínek byl baptistický kazatel, nebo snad ještě je. Jakou jste, máme takovou představu o Afričanech, že jejich víra je taková živější, živelnější třeba. Jak vám připadali Češi ve víře, když jste sem přijel?
2: Tady se to nedalo moc posuzovat tím, že ty křesťané prostě byli jakoby v útlumu, i když na to v útlumu jsme i v současnosti, máme za sebou to bun v 90. letech, ale tenkrát se to nedalo posuzovat, zejména jako na Slovensko se mi líbilo, se mi líbily bohoslužby, nebyl se živý, jak jsem byl zvyklý v Angole, že tady se jako zpívat a při zpěvu se sedí, to pro mě bylo jakoby za trest, protože byl jsem zvyklý, že když se zpívá, tak se pohybuje, se tancuje. A teď jako najednou k sobě sedíme, slovům jsem stejně nerozuměl, tak jsem se užíval melodii a varhany, které pro mě taky byly novinkou, protože u nás v kostele doprovod spíš jenom bubenický a jiné hudební nástroje, které jsou spíš součástí té hudby než doprovod. Jo, oni neudávají to tempo, jako ale podporují ani melodii, že tady bez varhance blbě zpívá, u nás to takhle není. Prostě zpíváme a varhany prostě ať dělají, co chtějí. Nemáme je, jo, když to řeknu takhle. Takže to bylo pro mě trochu složitý zpočátku, ale když jsem se dostal do Třebíče, Michal byl takový opravdu jako živý. Ten nám vyhověl. Navíc nás dovolil na jejich bohoslužbách, abychom zpívali. My jsme byli asi 4 kluci z Angoly, tak jsme začali nacvičovat nějaké své písně a tam jsme to nějak jako trochu oživili. On potom hned po pádu komunismu začal uspořádat hned už jako v roce 90. Začal tam spořádat i konference křesťanské, byly to trochu i evangelizační a to už se nám hodlo, protože ta atmosféra už byla taková, jako jsme znali doma, že tam byla živá hudba a i my jsme tam mohli vystupovat.
1: Rozumím. Bavíme se stále o vašem údělu jako příchozím do Československa tehdejšího, později do Česka. Řekněte mi, jaké jste měl zkušenosti s tím, že máte jinou barvu pleti než většina Čechů, Moravanů a Slezanů, že jste tmaví?
2: Tak v počátcích já jsem byl na Slovensku úplně jediný Afričan v tom světě. Bylo to trochu náročné, že jsem neměl nikoho jakoby krajana nebo někoho prostě z Afriky, ale na domově mládeže jsem byl dobře přijat, to musím říct. Vychovatelky, já pořád říkám vychovatelky, tam opravdu nebyl žádný vychovatel, až na jedno učitele, který měl na starosti částečně slovenské studenty, tak tam byly sami vychovatelky a ty nás seznámili se svými studentkami zase. Byla to střední škola, teda domov mládeže při chemické střední škole. A byly tam sami holky, jenom 7 Slováků. Takže a oni byli docela jako otevřený. Tak jsme se začali prostě s nimi zblížit, jako jsme se kamarádili, chodit na procházku, hrát si na sněhu. Přitom zážitky mám takové, že když jsme byli třeba po obědě a šli jsme kolem 2 hodiny na procházku, tak jediná cesta z areálu domova mládeže do obce Svit vedla přes autobusové nádraží. A v té době končili lidi v práci, šli na autobusy a věděl jsem, že jak tam tudy jdeme, že všechny oči mají jeden společný bod. Dívali se na mě. Žádný černoch tam nebyl. Bral jsem to s nadhledem, že prostě je to realita, neviděl nikdy černocha, takže jsem to takhle prostě jako přijal. A pak takový zážitek, že jednou přišly za mnou slovenské studentky a ptali se mě, prostě chtěli vědět o Angole, o mně, bylo takové upřímné povídání a jedna z nich mi položila otázku, jestli se mi nestýská po mamince. A já lámavo slovenštinou jsem se chystal odpovědět, ale než jsem se k tomu dostal. Jedna holka pronesla něco jako, že prosím tě, co to je za hloupou otázku, ty neznáš Afričany, oni jsou jako opice, narodí se, jde svou cestou a maminku prostě nezná. Tak jsem úplně jako zíral, cože to slyším, já tenkrát opravdu trpěl tou izolací tady, to, že nemůžu komunikovat volně se svými rodiči a najednou slyším tohle. Zachoval jsem klid až na to, že jsem odmítl pak odpovědět. Jo, já jsem říkal, že prostě vaše kamarádka vám už odpověděla, já prostě k tomu nemám co dodat. Oni pochopili, že jsem uražený, omluvili se, prosili mě, ať jim to vysvětlím a já jsem to odmítl. Tak jsem jim opravdu neodpověděl. Nutno říct, že ta holka byla trochu naivní, protože později jsme se docela jako zkamarádili, omluvila se a chodili jsme potom spolu různě na výlety, takže ukázalo se, že to byla jenom taková puberťačka, která prostě nevěděla, co říká. Takže jsem jí to nějak nezazlíval.
1: Posloucháte pořad Za 5-5, tématem jsou hosté a příchozí. Hostem našeho pořadu je kladenský farář Českobratrské církve evangelické Leonardo Teka. Pane Teko, podle odhadu je 80% Angolanů se hlásí ke křesťanství. Je to na té společnosti podle vás nějak poznat, kdybyste ji srovnal s tou společností v České republice, která v těch číslech přece jenom to bude zlomek, jenom těch 80%?
2: Znát to je. Musím zároveň říct, že ta otázka je trochu těžká nebo složitá. Je to znát, ale jak v čem? Oni, Afričané, většinou jsou takový zbožní, i když moc nepraktikují, pořád prostě jsou takový jakoby věřící. Tam bych řekl skoro, že každý Afričan jako věří, když do toho posledně nechodí a pořád argumentuje tím Bohem, pořád jako vnímá něco, co je prostě hřích, něco, za co může být prostě potrestán, vnímá i něco, jako, co má jakoby dár od Pána Boha. Tak toto je takové vžité prostě v té kultuře, ale v praktickém životě zároveň jako těch 20% je taky jako znát, že prostě to nějak moc neřeší, když jako pořád mají to jméno prostě Boha v kuse, ale že prostě se tím úplně tak jako neřídí. A někdy to vypadá, že spíš jako kulturní jev, než víra. Jo, ale jak říkám, je to prostě otázka složitá. Pak jsou i takoví, kteří jsou opravdu jako, kteří jsou silně věřící a u nich je to jako i znát, že tím prostě žijí denodenně, ostatně prostě chodí do kostela pravidelně, ne jako tady, že prostě nejdříve plánují, co s rodinou, kam na výlet a kdyby náhodou pak bylo volno v tu neděli, že nemám co dělat, tak proč ne do toho kostela. U nás ne, oni prostě vědí, že v neděli se chodí do kostela. A tady musím říct, že do toho kostela chodí, pak je to otázka vlastně, z čeho ty ta čísla vychází. Otec nám vždycky vykládal, že, nebo rozlišoval křesťany na tři druhy. Věřící, potom takový, co je jako hledající a akceptující. Věřící, že jsou oficiální členy daného sboru, potom akceptující, že prostě akceptují to i chodí na ty bohoslužby, ale nejsou oficiální členy sbory. A pak ti, kteří prostě to tolerují, nechodí, ale prostě vědí, že tady je to křesťanství, tady je ten sbor. A všichni mají jedno společné, zúčastní se života sboru. Když sbor něco potřebuje, nemají problémy přijít a pomoct. I když nejsou členi, i když to jenom tolerují, ale sami se necítí být úplně jako vtažený do té víry a tak. Tak stručně řečeno.
1: Rozumějí tomu, vaši farníci nakladně praktikujete to tam stejně, jako tomu bylo u vás doma, když tatínek byl kazatelem baptistického sboru?
2: Tak samozřejmě já jako farář a navíc jako z jiné kultury se spíš přizpůsobují, než aby se lidi přizpůsobili mně. Samozřejmě v té vzájemnosti, v mém působení je i možnost to nějak jako trochu ovlivnit, můžu to dělat tím slovem, výkladem písma svatého, nabádání lidi k tomu, abychom to vírou skutečně žili a tak. Nakladně mám takovou dobrou zkušenost, že máme tady lidi, kteří nejsou oficiálními členy sborů, přitom taky se zúčastňují života sborů. Prostě ani jako člověk, který by přišel jako host zvenčí, by to ani nepoznal, kdo je skutečným členem sboru, kdo jim není. I my sami se si to někdy pleteme, jestli ten dotyčný nebo ta dotyčná je opravdu naším členem, naší členkou nebo ne, protože se nelišíme. Chodí sem, přispívají materiálně i duchovně do růstu společenství, i když nejsou oficiálními členy. A je to v nich.
1: Řekněte mi, shodou okolností právě ve středočeském Kladně působí dva faráři původem z Afriky, vy a také husitský farář Fanuel Osueto původem z Keni. Znáte se nějak, bavíte se, máte něco společného, tedy kromě toho, že jste výrazní, protože jste tmavý?
2: Známe se, bavíme se a velmi, velmi se kamarádíme. My tady děláme legraci, že je to prostě černé Kladno, takže jsme na správném místě. A jinak jako bavíme se v rámci ekumény. Tady na Kladně máme velmi výbornou ekuménu, opravdu výbornou. My se přátelíme se všemi kazateli všech církví. Jsou tady baptisté a s kolegy římskokatolickými, kolegou z křesťanského společenství, adventisté, všichni tady jsou, církev bratrská. Scházíme se jednou za měsíc. Naposled jsme byli minulý týden, před týdnem, v pondělí, tady u mě. Vždycky se sejdeme u někoho z nás, modlíme se s dílem, sdílíme si, plánujeme, že míváme sem tam i ekumenické shromážení, na které zveme prostě lidi. I v městě na náměstí děláme někdy prostě i bohoslužbu ekumenickou, takže a v rámci toho se stýkám i s tím Samuelem. Takže my se tady kamarádíme, přátelíme všichni.
1: A řekněte mi, vy jste strávil vlastně většinu dospělého věku už v Česku. Cítíte se jako Čech?
2: Necítím se úplně jako Čech, i když jsem tou vaší kulturou velmi ovlivněn a Čechům fandím ve sportu, ve všem. Já to beru tak, že mám dva domovy. Mám dva domovy, když tady opravdu jako žijí díl, ale pořád se cítím zároveň i jako Angolán. a Česko beru jako svůj druhý domov. V němž ale převážně prostě žijí, mám tady vlastně jako zázemí, takže tak.
1: My se bavíme spolu krátce před Světovým dnem migrantů a uprchlíků. Myslíte, že křesťané mají nějaký zvláštní vztah k lidem, kteří přicházejí z jiné země, kteří tady nejsou doma? Máte dojem, že to je něco speciálního?
2: Tak, když to vezmu podle písma svatého, tak známe ten dovětek, pamatujte, že sami jste byli cizinci v egyptské zemi. Takže takhle nás nabádá prostě Bible, abychom i my přijímali příchozí. Samozřejmě i toto je otázka velmi komplexní. Ten příchozí se taky musí nějak, jo, aby byl přijat, i on musí nás přijmout. Jsme všichni prostě lidé a má nás spojit vždycky jako ta láska. Jo, pokud přijde někdo, ale jeho cíl je prostě jako mě dostat z toho mého místa, pak je to špatný. Ale z principu ano, my máme to přikázání milovat blížního svého jako sama sebe a nedělat mezi lidmi rozdíly, jak zase říká třeba apoštol Pavel. Takže křesťanství má být migraci otevřené a zároveň ale individuálně prostě posuzovat, koho to přijímáme a proč to přijímáme. Jo? Máme právo prostě odmítnout, pokud příchozí nemá úplně s námi dobré úmysly. A po vzoru vlastním je dobré se integrovat. Integrovat se, a já třeba tady žiji, ale přijímám něco českého, a neprosazuji nutně to svoje, ale nezapírám svůj původ, svoji kulturu. Jak říkám, pro mě je to obohacení, že praktikuji svoji africkou kulturu, zároveň prostě praktikuji to české, aniž bych nějakou vytlačil. Přijímám obě kultury za svoje.
1: Říká kladenský farář Českobratrské církve evangelické Leonardo Teka. Já vám moc krát děkuju a zdravím vás na Kladno.
2: Taky moc, moc děkuji za pozvání a za rozhovor.
1: Mějte se moc hezky.
2: Taky.
1: Posloucháte pořad Za 5.5, věnovaný Světovému dni migrantů a uprchlíků. Pohled sociálního učení církve na téma uprchlíků, migrantů a příchozích teď proberme s teologem Petrem Šticou z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Omlouvám se, začneme od podlahy, od nejspodnějších pater českého internetu a také politické rozpravy. Asi jste zaslechl, že elity chtějí Evropu uprchlíky zaplavit, aby zničili tradiční podobu našeho kontinentu i naše náboženství. Co jste si o tomhle pomyslel?
3: Tak pomyslel jsem si hlavně, že to je takový trošku emocionální výkřik, protože politici, když budeme hovořit o tom roce 2015, který byl takovým jedním ze zlomových bodů v té nedávné historii, tak reagovali především na tu aktuální situaci, ať už geopoliticky nebo konkrétně v Maďarsku. Takže se jednalo o reakci na konkrétní situaci, politické jednání, které reagovalo na tu situaci. A za druhé taky jednání, které se snažilo co nejvíce recipovat také ten mezinárodně právní rámec. Takže nějaké spiknutí elit opravdu v této otázce nevnímám.
1: Ještě přesto pro posluchače, máme indicie, které by takovou domněnku, která se objevuje tedy nejen v temných zákoutích internetu, ale dokonce se objevuje ve veřejné rozpravě v České republice, které by tuhle domněnku podpořily?
3: Žádnou se nevybavu.
1: Vy žijete v Německu. Jak vypadá srovnání debaty o uprchlících u nás a právě v Německu?
3: Tak řekl bych, že je přece jenom o něco méně emocionální, to by byl asi první bod, který bych uvedl. A druhý bod je ta skutečnost, že je to diskuze, která vychází z větší zkušenosti historické, ale také ze zkušenosti praktické, protože počet nebo množství migrantů z různých zemí v Německu je přece jenom větší než v České republice. Takže tyhle ty dva aspekty, tu debatu, tak říkajíc, konturují úplně jinak než u nás.
1: Jak vypadá ta německá zkušenost s migranty? Můžete říct ze své zkušenosti každodenního života, jestli nějakým způsobem to změnilo i váš život, nebo je to nějak vidět?
3: Tak já bych možná začala tím, že sám se vnímám jako jakéhosi migranta, právě protože jako Čech žiju v Německu, tak taky spadám do té kategorie migranta. A jinak, co se týče toho, jak člověk vnímá tu situaci z toho běžného diskurzu nebo ze svého běžného okolí, tak asi možná v porovnání s Českou republikou nebo hlavně s nějakým maloměstem nebo malým místem v České republice člověk potká víc lidí, u nich je zřejmé, že jejich rodiče se narodil možná na jiném kontinentu a potkává je v běžném životě na zastávce, v prodejnách nebo v kině. Ale jinak bych neřekl, že zase ten rozdíl nějak do očí bíjící ta v tom smyslu, že by mě to nějakým způsobem šokovalo, že by mě to nějak překvapilo už, když jsem se do Německa poprvé odstěhoval na trošku delší čas, tak to nebyla skutečnost, která by mě nějak zarazila nebo překvapila.
1: A jak podle vás Německo zvládlo tu vlnu přistěhovalců, kteří přišli do Německa v roce 2015, pokud se nepletu, tak to byli hlavně Syřané, kteří odcházeli z té válkou zbídačené země.
3: Tak myslím si, že celkově ta bilance je pozitivní v tom smyslu, že řada těch, kteří přišli, tak se alespoň částečně integrovali, ať na ten pracovní trh nebo vůbec do té společnosti. Samozřejmě existují nějaké příběhy, které nekončí úplně happy endem, kde došlo k nějakým napětím třeba s těmi hostiteli nebo kde došlo k nějakému napětí v tom daném místě. Ale jinak celkově se dá říci, že zase nějakým zásadním způsobem tu společnost si myslím, že to neproměnilo. Možná, že jakým způsobem se ta situace proměnila od roku 2015 je ta věc, že to téma je ještě mnohem víc předmětem veřejné debaty, než to bylo před tím rokem 2015 a zvlášť v letě 2015-2016 to bylo skutečně takové významné téma, potom významném téma i před posledními parlamentními volbami. Takže asi v tomto smyslu bych to tak komentoval.
1: My spolu hovoříme v době, kdy odchází z úřadu německé kancléřky Angela Merklová. Pak, že mám sáhnout do slovníku znovu takových těch hlubších vrstev české politické debaty. Ona byla označena za vítačku, já nevím, jestli znáte tenhle ten pojem, jestli se k vám dostal. Podle vás vítala Angela Merklová nebo Německo jejím prostřednictvím uprchlíky, je to adekvátní výraz?
3: Já bych neřekl, že to je úplně přiměřený výraz, že by v tom smyslu, že by to vyjadřovalo takovéto nadšené vítání, to byl jeden z obrazů té takzvané uprchlické krize v roce 2015 na tom Mnichovském nádraží, jak stáli mladí lidé a vítali některé ty uprchlíky, kteří přijeli tím vlakem z Rakouska. To si myslím, že v tomto smyslu bych Angelu Merkelovou neviděl jako vítačku. On tam vůbec ten pojem vítačka určitě má nějakou negativní konotaci.
1: Zcela jistě.
3: Co si myslím, že určitě v jejím rozhodování hrálo roli, je zkrátka reagovat tak, jak je ona známá, jako krizová manažerka na tu krizi, která vznikla v létě roku 2015 a potom snaha integrovat ty uprchlíky nebo ti, kteří přišli do té společnosti i do té na trh práce, kde vnímala, že řada těch, kteří přišli, by snad byli integrovatelní do toho trhu práce. Takže
1: čili tohle je praktičtější téma, tedy než rozdávání nálepek, předpokládám.
3: Ano, samozřejmě je to běh na dlouhou trať, není to něco, co se podaří úplně vždycky, není to něco, co by sebou nepřinášelo nějaké napětí nebo nějaké třecí plochy, ale u řady těch, kteří se rozhodli integrovat do té společnosti, tak se to do menší či větší míry vydařilo.
1: Říká teolog Petr Štica, vy posloucháte pořad Za 5-5, tématem jsou hosté a příchozí. Pane Štico, V4, čili Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko. To je tedy uskupení států, které jsou známé tím, že jsou proti těm kvótám přerozdělování uprchlíků v Evropě. Nejsou kvóty poněkud byrokratickým, poněkud tupým řešením, jak si prostě matematickým?
3: Tady bych odpověděl, že ano. A to je, myslím, slabina tohohle systému nebo tohoto konceptu. Já sám jsem, když ten návrh v roce 2015 nebo 16 to bylo, 2015 to bylo asi ještě, zazněl, tak jsem byl vůči tomu opatrně skeptický, právě protože to je takový matematický model, který v té realitě života nemusí být úplně vždycky vlastně vhodný nebo nějak přiměřený. Na druhou stranu, co mě působilo jisté obtíže, na co jsem byl opakovaně dotazován i svými kolegy ze zahraničí, byla ta skutečnost, tak co tedy ty státy V4 nabízejí jako alternativu tomu řešení, se kterým přišlo Evropské společenství. A je třeba si upřímně říci, že opravdu nějaké přerozdělování zátěže nebo solidarita v rámci Evropské unie určitě v těchto otázkách musí existovat. Možná, že ten takový ten matematický systém kvót není úplně ten nejvhodnější, ale vymyslet nějaký solidární mechanismus, který by reagoval na to, že některé země, konkrétně ty země jako Řecko nebo Itálie nebo Španělsko, můžou být vystaveni skutečně velké množství uprchlíků a pak jsou zodpovědně za celý ten azylový proces a tak dále, je něco, co je jistou asymetrií v rámci Evropské unie a vytváří prostory nespravedlnosti. A proti tomu je třeba bojovat nějakými nebo bojovat, utkat se s tím, pořád se s tím nějakými solidárními mechanismy a ty můžou mít diferencovanější podobu než ty uprchlické kvóty, ale jsou určitě na místě.
1: My se bavíme o příležitosti Světového dne migrantů a uprchlíků. Ten vyhlásil papež František, pokud se nepletu, v roce 2018. Zdálo by se, že církev je v tomto tématu zvláštně rozštěpená. Ona má ve svém DNA ten Ježíšův příklad a celý ten etos starého a nového zákona, kdy ten host je, a ten, který je příchozí, tak ten prostě o toho se máme starat a dávat na něj pozor. Na druhou stranu je to vysoce citlivé kulturní téma, protože prostě vidíme, že ti příchozí jsou často jiného náboženství, konkrétně tedy muslimové, a vidíme, že to je předmětem kulturních válek. Jak si podle vás vede církev v tomhle ohledu?
3: Vy už jste naznačoval téma přijímání migrantů nebo vztah k cizincům je určitě jedním z témat, které patří nejen v české církvi k těm takovým palčivějším nebo takovým diskutovanějším, ale je pravda, a vy jste to také zmínil v té otázce, že papežové a představitelé církve tady navazují na hlubokou biblickou tradici a na dlouhou křesťanskou tradici, která sahá až k těm biblickým základům, ale třeba už v 19. 20. století se papežové věnují opravdu těm velmi diferencovaně otázkám pastorace migrantů, sociální práce s migranty, etické reflexe toho, co migrace je, jak s ní pracovat a jak s ní zacházet. A papež František tady navazuje na své předchůdce a tohleto téma, zvláště v poslední sociální encyklice, bere jako takovým jedním, jako takové jedno významné téma. Na něm se ukazuje to hlavní téma jeho sociální encyklice Fratelli Tutti, a to je sociální přátelství nebo bratrství.
1: Někdo by mohl namítnout, to je zní všechno velmi vznešeně, což pak ale nejsme svědky ztroskotání toho konceptu multikulturalismu, kdy jsme měli dojem, že lidé se budou bez ohledu na svá náboženství a místa původu mísit a výsledkem bude pokojný svět?
3: Tak s tím tématem, o kterém teďka hovořil, o které jsem naznačil, souvisí proces integrace, který s tou otázkou migrace je úzce spojen a kde je zřejmé, že integrace je oboustranným procesem, na tom se shodují všechny odborné publikace, které se tímto tématem zabývají. Jde o oboustranný proces, který vyžaduje námahu nebo aktivitu, jak na straně té přijímající společnosti, tak na straně toho migranta, který přichází a chce se integrovat.
1: To mimochodem připomínáte slova kladenského faráře Leonarda Teky, který je původně z Angoly, a on říkal přesně to, co říkáte vy. Co říká vlastně k tématu tématu uprchlíků a migrantů učitelský úřad katolické církve, tedy magisterium. Co by vlastně katolík, čím by měl být vybaven, jako když přemýšlí o tomhle tématu a odřekne si ty nálepky vítačů a to přesvědčení, že Evropu prostě řídí nějaké spiknutí?
3: Tak to je samozřejmě teďka poměrně nesnadná otázka, zhrnout to do několika málo vět, ale já bych tady možná několik málo víc, ale snad ne úplně mnoho. Vypomohl bych si tady reflexí jedné americko-indické teoložky Tishy Rajendry, která vypozorovala, že sociální učení církve buduje tu reflexi týkající se migrace na dvou principech. Na principu světoobčanském a na principu politickém. A říká správně, v napětí těchto dvou principů se utváří ta reflexe migrace. A ten světoobčanský princip je něco, co je pro sociální učení církve typické od začátku. Zdůrazňuje důstojnost člověka, solidaritu, univerzální určení statku, to, že jsme na prvním místě jedna rodina, že teprve sekundárně dělení do jednotlivých partikulárních společenství.
1: Tedy, že křesťanství není klanovým nebo nějakým národoveckým nátěrem a náboženstvím, ale že vždycky přesahuje národ, rodinu, přestože je respektuje.
3: A to je jeden ten pilíř té reflexe a ten druhý pilíř reflexe je ten politický princip, kde ty církevní dokumenty velmi diferencovaně poukazují na právo státu na hraniční kontroly nebo na regulaci imigrace, ale zároveň říkají, že toto právo nemá být pouze vybudováno na základě nějakých nebo kvůli nějakým politicko-pragmatickým cílům, ale má se vždycky odpovídat etickým kritériím. A ten politický princip potom třeba velice hezky, nebo toho spojení toho principu světoobčanského a politického velmi hezky zhrnují v roce 2003 v dokumentu Strangers No Longer, už nejste cizinci, biskupové Spojených států amerických a biskupové Mexika, kteří říkají, že státy mají sice právo na kontrolu hranic, ale zároveň lidé, kteří se nemohou uživit ve své vlasti, mají právo na to hledat místo, kde by mohli uživit sebe a své rodiny. A zároveň třeba zmiňují skutečnost, že právo politického azylu platí bezpodmínečně, nebo že i irregulérní migranti mají svou důstojnost a je třeba respektovat jejich práva. A v té reflexi, v tom napětí těch dvou principů světoobčanského, které reflektuje ty základní principy sociální učení církve a toho politického, se utváří ta samá reflexe tohoto tématu.
1: Jenom připomenu, že když jste mluvil o Spojených státech a Mexiku, tak součástí prezidentství Donalda Trumpa bylo vybudování zdi mezi Spojenými státy a Mexikem, že to je velké téma taky pro Spojené státy a pro Mexiko. Ta hranice, která vede mezi těma dvěma státy, je tady jeden takový zažitý, řekl bych omyl, že ti, kdo věří té univerzalitě, o které jste mluvil, tak nerespektují hranice států, že hranice států považují za něco přežitého. Setkal jste se s tím?
3: Setkal jsem se určitě s tím, že někteří v té diskuzi zdůrazňovali právě jakýsi nebo zdůrazňovali tak sně ten univerzální princip, že úplně pomíjeli právě nějaký význam těch států nebo hranic, který určitě existuje, ale zároveň jsem se setkal i s tím opačným aspektem, totiž, že někteří zdůrazňovali tak silně ty hranice těch států, jako by to mělo být o nějakou zeď, kde ta brána je úplně pevně vystavěná a je jí možné otevřít jenom za velmi, velmi vysoce náročných podmínek.
1: Tak ti, kdo se narodili trochu dřív, žel k nimi patřím, pamatují, že na našich západních hranicích taková zeď byla, ona tedy byla sosnatého drátu. Věříte tomu, že by se dalo nějak vrátit k tomu světu, kdy mezi státy jsou postavené podobné zdi, jako si pamatujeme tu železnou oponu?
3: Tak já doufám, že něco takového, co jsme tady zažili v druhé polovině 20. století, už se opakovat nebude. Ale samozřejmě, když vidíme právě ten příklad Spojených států amerických a Mexika, kde dochází k také velmi dramatickým osudům nebo dramatickým situacím tu a tam, tak si člověk říká, no jo, je opravdu třeba na tomto tématu ještě hodně pracovat a vyžaduje to hodně energie a hodně práce, ale věřím, že už si něco takového opakovat nebude.
1: Stále se bavíme s Petrem Šticou. Naším tématem je Světový den migrantů a uprchlíků. Poslední věc. My dva se tady vlastně bavíme o hledání střední cesty jako takového ideálního přístupu, jak nebýt extrémistou ani na jednu stranu. Někdy se hledání střední cesty lépe daří, když vidíme nějaký příklad jednání, které je dobrou střední cestou. Vzpomenete si v kontextu ať už světové nebo české církve nebo německé na někoho, kdo činí ty skutky té střední cesty v tom smyslu, jak se staví k přijímání migrantů a uprchlíků, nebo jak o tom uvažuje, nebo jak, co je za ním vlastně za práci?
3: Napadá mě asi teďka na první dobrou, tak říkajíc, ten konkrétní příklad, ze kterým jsme se setkali na Centru pro studium migrace, které existovalo před nějakým časem na Katolické teologické fakultě a kde k těm badatelským projektům náleželo například to zabývat se tím, tou situací religiózně a sociálně ukrajinských migrantů v České republice. A v tom bádání, já jsem na mě neměl přímo podíl, ale pak jsem studoval ty jednotlivé publikace, bylo evidentní, jak pro ten proces migrace mohou hrát významnou roli právě církve a hrají pro ty ukrajinské migranty v tom smyslu, že jim nabízejí pomoc při orientaci v té české společnosti nebo pomoc při začlenění vůbec do toho společenství, tak to je, řekl bych, takový konkrétní příklad dobré praxe z toho českého prostředí, ale určitě by se našla i řada jiných, které mi teďka momentálně napadají.
1: Je tady ještě jeden aspekt, který jsme nevzali do hry, a to je to, co postoje k migraci dělají ze společností, která tyto postoje zastává. Co se děje ze společností, která se významně vyhraňuje proti migraci jakékoliv? Přestože tedy, a vy už jste to trošku naznačil, když kterákoliv stavba v České republice pravděpodobně se neobejde bez dělníků, kteří se narodili jinde a za prací k nám přicestovali.
3: Tady bych řekl, navázal na to, co říkal papež František právě v Fratelli Tutti, kde, jak už jsem říkal, to téma migrace hraje důležitou roli. Někdy se tím ta společnost může ochozovat i o obohacení, které se mu jinak nedostane, nebo které skrze toho migranta může přicházet. Nejde jen o nějaký ekonomický potenciál, pracovní sílu, kterou ten migrant přináší v tom smyslu, že se ujímá té práce, kterou tady nikdo třeba vykonávat za tu danou mzdu nechce, ale zároveň sebou může přinášet i obohacení pro tu společnost jako takovou. Zvláště tehdy, pokud se do té společnosti opravdu integruje, pokud se podaří, že se tady usadí a zůstane tady další dobu.
1: Vy jste sám sebe označil za migranta, což na mě udělal velký dojem jako český teolog žijící v Německu. Jak byste uklidnil ty, kdo přeci jen cítí úzkost před tím světem, který je tak proměnlivý, který je globalizovaný? Jak byste z pohledu člověka, který přemýšlí o teologii, který přemýšlí o společnosti a jako z pohledu migranta, co byste tomu člověku řekl?
3: Řekl bych, možná první věc, kterou bych zmínil, je skutečnost, že migrace není úplně nový fenomén. Migrace je něco, co tady bylo vždycky. A když se podíváme na ta čísla migrantů na světě takovým tím globálním pohledem, tak zjistíme, že se vlastně ten podíl migrantů na světové populaci úplně nějak zásadně nemění, nějak zásadně nezvyšuje. Zvyšuje se třeba množství uprchlíků, zvyšuje se v posledních letech, nebo několika, nevím přesně, jak to teďka vymezí, jestli by to už bylo desetiletí, počet migrantů, kteří přicházejí do Evropy, ale z toho celkového úhlu pohledu se ten počet migrantů, nebo ten podíl migrantů a své populace nijak zásadně nemění. To znamená, migrace tu byla vždycky. Druhý bod, který bych chtěl zmínit, je skutečnost, že na politické úrovni samozřejmě je to třeba ještě poměrně hodně třeba zlepšit. Zvlášť na úrovni evropské politiky se o tom tématu stále diskutuje, konkrétní řešení sice přicházejí, ale spíše v menším a nějaké zásadní změny toho systému zdají se jsou ještě poměrně daleko. Ale přesto při těch třeba slepých uličkách nebo nějakých takových neúspěšných pokusech o nějaké zlepšení se něco ukázalo, že třeba funguje málo a proto se hledají cesty, které by mohly fungovat lépe. Takže i na té politické úrovni si myslím, že se ta situace taky může na té evropské úrovni stále více a více zlepšovat. No a potom bych řekl možná ještě třetí bod, že mám pocit, že přece jenom už v naší české populaci je stále více a více lidí, kteří mají zkušenosti s pobytem v zahraničí, s kontakty, s cizinci a s migranty. A

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Myšlenka na den autorky Hany Pinknerové je z její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů. Nese název Jak to změnit?
1: Jak to změnit? To bylo opravdu hezké, jak jsem včera hned u první osoby, kterou jsem přede dveřmi bytu potkala, mohla začít nacvičovat změnu myšlení. Dostala jsem se k tomu prakticky až večer. Při chvíli klidu jsem si zase něco o pokání přečetla a narazila jsem na tuto větu. Bible nám také říká, že opravdové pokání vede k změně chování. Pokání jako změna v přemýšlení je asi jedna z nejobtížnějších disciplín, co znám. Jak se dá změnit myšlení? Mám dojem, že myšlenky v mém mozku mají už vyryté nějaké dráhy, po nich se pohybují a zdá se mi skoro nemožné je vykolejit. Jak se to dá provést? Vůbec se mi nechtělo přemýšlet o sousedce, kterou jsem považovala za nesnesitelnou. Nebýt mé touhy být Bohu blíž a všem těm souvislostem, které se z ní vyvinuly, nikdy bych se jí nechtěla zabývat. Ale vypadalo to, že přesně toto má Bůh na mysli. Nepředstavovala jsem si, že to bude velká legrace nebo procházka růžovým sadem, ale přece jen se mi nechtělo touto paní zabývat. No dobře, řekla jsem sama sobě nahlas, pojďme do toho. Zavřela jsem oči a v klidu a tichu jsem chvíli seděla. Napadlo mě, že bych ji mohla pro začátek jen tak neutrálně požehnat. Představila jsem si v mysli její sevřenou tvář, oči bez záře, rty bez úsměvu a fakt mi jí bylo líto. Byla bych chtěla najít pro její život nějaké polehčující okolnosti, ale žádné jsem nemohla najít. Neznala jsem mnoho detailů. Jen tak, co člověk o svých nejbližších sousedech může zjistit pouhým necíleným pozorováním. Nepodařilo se mi najít žádný důvod ke vzniku sympatií. Byla mi prostě protivná. No tak jsem jí požehnala. Krátce jsem se za ní pomodlila. Seděla jsem dál a nevěděla, co si počít. Je to už všechno? Zvládla jsem celou svou dnešní lekci výuky o blíže? Pak mě napadlo, že možná i já sama nemusím hned rovnou milovat. Třeba bude pro začátek stačit, že na ní budu pohlížet jako na někoho, koho miluje Bůh. Pak uvidíme.

0: Za pár vteřin je 18 hodin. Předložme aktuální dění našemu otci prostřednictvím Ježíšovi i naší matky Panny Marie. O tajemstvích slavného růžence dnes budou v příštích chvílích spolu s vámi rozjímat Lenka
1: a Jirka.

0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete předložit Bohu své úmysly.

0: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jen se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.
1: Otče náš, jeň si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
2: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
2: Jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: V den 8. výročí úmrtí svatého Františka prosme, ať si na jeho přímluvu vážíme stvoření a chráníme je. Prosme za živé i zemřelé členy a členky františkánské řeholní rodiny. Otče náš, jeň si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
2: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
2: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
2: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Prosme za plzeňskou diecézi, která tento týden při pouti v Římě završila svoji synodu. Prosme za jejího biskupa Tomáše Holuba a spolupracovníky. Zdravas, Otče náš, jeňsi si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Prosme za pražskou arcidiecézi, která se chystá na pondělní kající pouť do Hájku. Spolu s ní prosme za odpuštění hříchů spáchaných na církevní půdě. Prosme za jejího arcibiskupa Stanislava Přibyla a spolupracovníky. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věku. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Prosme za nadcházející volby, aby se voliči rozhodovali s odpovědností za společné dobro a byli citliví k Božímu vedení. Otče náš, jeň se na nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chleb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věku. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Prosme pána, aby vysvobodil Ukrajinu z války a daroval celé oblasti spravedlivý a trvalý mír a tvůj pokoj. Otče náš, jeň si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chleb náš ve zdejši dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věku. Amen.
0: Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
2: Zdrávas královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva, k tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí, a proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přívětivá, o přesladká Panno Maria.
0: Oroduj za nás, královno posvátného růžence,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých stáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista našeho Pána.
1: Amen.
0: A přidáme modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Pano slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.

Folklorní sedmička na Proglasu. Vítejte, milí přátelé lidové hudby na rozhlasových vlnách. U poslechu mimořádného vydání tradiční hitparády lidových písní vás opět zdraví Helena Bredfeldová. Folklorní sedmička na vlnách Proglasu nabízí jako obvykle 7 lidových písní z Moravy i z Čech, z nich ovšem tentokrát nebudete vybírat 1 až 3 a posílat jim hlasy. Folklorní sedmička Gala vám nabízí poslech výběrové sedmičky podle vašich hlasů obdržených v hlasovacích kolech těch nejoblíbenějších písní za uplynulý rok od 7 různých hudebních formací a jejich solistů. Můžete si zatipovat, zda se mezi oceněné dostane i váš hudební favorit. Na 7. místě se do gala sestavy folklorní sedmičky dostala Malá muzika, založená hudebníkem, sbormistrem, skladatelem a upravovatelem Jaroslavem Krčkem. V naší hitparádě výrazně zabudoval taneční popěvek Toupíseckou branou z alba K Budějicům cesta v podání Zorky Soukupové a Evy Peckové. Rádi si ji připomeneme.

šesté pořadí naší gala přehlídce folklorní sedmičky obsadil zpěvák Josef Laža. Působil jako solista v celé řadě lidových muzik na Valašsku. Namátkou Technik, Valašica, Vsacan, Soláň, Jasenka a to určitě nejsou všechny. My jsme mu pro jeho cestu naší hitparádou vybrali zlínskou Kašavu, vedenou tehdy primášem a upravovatelem Antonínem Bařínkou. Do zlatého výběru folklorní sedmičky mu skutečně pomohla výrazným počtem hlasů i balada v rytmu tance starodávný v úpravě Antonína Bařinky Nešťastný vsetínský zámeček z eponymního alba Kašavy.

ji zařadil vydavatel Jiří Plcek po bok jejího otce Pavla Mučky. A kapela podaná píseň Zpívala bych sobě je smutná, ale hluboká a tklivá.

0: když za jinou chodíš, švarný šohajíčku.
1: Tak to byla Anna Mučková-Habancová. Na Proglasu posloucháte folklorní sedmičku Gala, mimořádné vydání jedinečné hitparády lidových písní na rozhlasových vlnách v České republice, ve kterém představujeme posluchačsky nejúspěšnější písně posledních 25 soutěžních kol. Na čtvrtém místě tohoto dlouhodobého budování se umístila cymbálová muzika z Osvětiman. Ze tří písní, která v postupu za zlatým výběrem nabídla našim posluchačům, nejvýrazněji a zcela shodně zabodovali první a druhá akvizice v hitparádě. Popěvek Proč Krušinko v břehu stojíš v podání Jany Krýsové a Věry Mičkové a žertovná prosba k Bohu o vyřešení svízelné situace v manželství Ach Bože z nebe, kterou nám připomene Blažena Potyková. Protože jsou kratičké, nic nám nebrání zařadit je obě.

Postupně strojící písní úspěšně bodoval výjimečný zpěvák z Hornácka Martin Čambal se svým nezaměnitelným hlasem. Vyhrál 6 ze svých 9 soutěžních kol, naposledy to minulé. V souvrhnu hlasů za všechny 3 písně docílil na své cestě do zlatého výběru folklorní sedmičky vůbec nejvyššího počtu hlasů. Do zlatého výběru mu pomohla i baladická táhlice Zaplakala Drýnová za doprovodu hornácké muziky Miroslava Minkse. Bravurní výkon zpěváka i kapely stačil na celkové 3. místo naší gala sedmičce.

až symbolicky se v našem galavýběru setkávají hlasy zralých mužů se zpěvačkami několika generací. K těm mladším patří herečka Městského divadla Brno profesí a zpěvačka lidových písní Zálibou Kristýna Daňhelová, rodačka z Uherského Hradiště. Dlouho spolupracovala s mladou cymbálovou muzikou Ohnica z Uherského Hradiště s uměleckým vedoucím a cymbalistou Janem Káčerem. Na své cestě do Zlatého výběru získala nejvíc hlasů za píseň v rytmu tance Starodávný Derflanský pan farář. Gratulujeme Kristýnce Daňhelové i jejím příznivcům ke druhému místu a přejeme ještě hodně úspěchů na jevišti i za mikrofonem.

A máme tu letošního suverénního vítěze gala výběru folklorní sedmičky. Skvělou fanouškovskou základnou disponuje hornácká cymbálová muzika Martina Hrbáče a především její primáš a vynikající zpěvák Martin Hrbáč. Do zlatého výběru se probojoval sice až na podruhé, poprvé před mnoha lety jeho cesta skončila těsně před cílem, tentokrát ovšem byl jeho postup naprosto suverénní. Nejvýrazněji zabodoval s krásnou dynamickou sadou v sedláckých háj, háj, háj, háj zelené oreší, kterou najdeme na jeho prvním profilovém albu Hornácký hudec z roku 1995. Gratulujeme k absolutnímu vítězství a přejeme především zdraví a stále spoustu radosti s lidovou muzikou.

0: Takový byl letošní gala výběr lidových písní na vlnách Proglasu. Velice vás těší váš zájem o náš pořad i úsilí, s jakým podporujete vaše hudební i zpěvácké favority. Děkujeme a budeme se těšit na vaše hlasy v dalším, již opět soutěžním kole Folklorní sedmičky, které budeme vysílat v sobotu 10. října. Vybrat 3 písně ze 7 můžete do čtvrteční půlnoci 8. října prostřednictvím formuláře na webových stránkách Proglasu, klasickou poštou na adresu Rádio Proglas, Pelikova 2C, mailem na adresu sedmička@proglas.cz nebo Bredfeldova@proglas.cz, po případě SMS-kou na telefonním čísle hudební redakce 736 510 850. Loučí se z hudební režie Roman Kabelka a od mikrofonu Helena Bredfeldová a těší se s vámi naslyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.
1: Folklorní sedmička. Naladíte každou sobotu v 18:30.
2: Je 19 hodin a začíná večerní zíváček.

Ahoj holky, ahoj kluci. U Lucky z našeho příběhu nastalo jaro a s ním se vždycky objevují mláďátka všeho druhu. Kromě toho kočky pořádají noční sněmy a vy dnes uslyšíte, jaké to bude mít následky.

0: Chvilku prší, chvilku svítí sluníčko. Když prší, bubák si zamňouká u dveří a nakonec mu vždycky někdo otevře. Jeho kamarádi kocouři nebo kočky, co se s nimi schází na přední zahrádce mezi červenými tulipány a žlutými prvosenkami, se taky rozejdou. Zůstane pouze jeden, huňatý, mourovatý kocourek. Lehne si na rohošku u dveří, tam je sucho. Pacičky složí pod bříškem a tváří se, že do toho domu patří. Ale dospělí o tom nechtějí ani slyšet, jako o tom, že by měli chovat další šelmu kočkovitou. Ne, děti, to pusťte z hlavy. Jeden bubák je víc než dost. Dejte tomu chudákovi nažrat venku, dovnitř ho neberte v žádném případě. Jak by si jednou zvykl, víckrát se ho nezbavíme. Nedá se obměkčit tatínek. A tak má Mourek misku na přední zahrádce. A Lucie s Barborkou dbají, aby aspoň okénko do sklepa bylo vždycky pootevřené. Mourek je s tím spokojen a do domu se netlačí. Je plachý, ale Barušce s Lucií dovolí, aby si ho pohladili. Jakmile ho však zvednou do náruče, je celý napjatý. Myslí jenom na to, jak se z ruček vykroutit. Když se Mourek společně s bubákem, s jedním černým angorákem ze sousední ulice a s jednou strakatou kočkou sejdou na přední zahrádce, je jich tam pomalu víc než těch maminčiných tulipánů. A lidé, kteří chodí od tramvaje, se na chodníku před procházkovými zastavují, hlavně maminky s malými dětmi. Už tam zase jedna stojí, chlapečka drží za ruku.
1: Podívej, Péťo, co tu mají kočiček, uměl bys je všechny spočítat?
0: 1, 2, 3, 8, 19. Počítá Péťa 4 kočky. Lucie se právě vrací ze školy, tedy vlastně z plavání. Zaslechne to a musí se usmát. I když jí vůbec do smíchu není. Byla dnes poprvé po nemoci plavat a hned jí přeřadili do vyššího oddělení. Nebojí se vody, udělat 10 temp, často i víc a v létě plavala na rybníku v hloubce, kde ani tatínek nedosáhl. Ale v druhém oddělení se jí nedaří vylézt z bazénu. Je to na ní hrozně vysoko a po schodech ven nesmí. Všichni už skákali do vody po druhé a ona se ještě stále mořila u hladké stěny a ne se na ní vyhoupnout. Nakonec se to přece jen podařilo, ale ještě teď jí bolí nohy, jak se potloukla. Má je určitě samý modrák. Levé koleno si do krve rozškrábla o ostrou hranu bazénu. Paní učitelka jí na ránu nalila v šatně jód. Lucii to hrozně štípalo a navíc se styděla, jaká je nešika. Děcka se jí brzy začnou smát, už teď má strach, co bude příště. Paní učitelka v plavání je přísná, začne křičet, jestli Lucie zase nedokáže vylézt. Maminka s chlapečkem šla dál, Lucie si otevřela branku a nahlédla do schránky, jestli nepřišel dopis od Helenky. Uměla si schránku otevřít i bez klíče a dopis tam našla. Trochu jí to spravilo náladu. Kromě babičky nebyl doma ještě nikdo. Lucie rozstřihla obálku až nahoře v dětském pokoji a četla. Ahoj, Lucko. Předem mého dopisu přijmi srdečný pozdrav. Tvůj dopis jsem dostala. Už jich mám 5. Dávám si je do krabice od bot. Kam si je dáváš ty? Zítra jdu s naší Mírkou a s mamkou do kina. Každou sobotu tady hrají pohádky. Už nám kvete Meruňka. Tady jsem ti nakreslila našeho Jirku. Jestli uhádneš, kolik má roků? Už nevím, co bych psala. Čtu knížku o námořníkovi na pustém ostrově. Hádej, jak se jmenuje. Já jsem tvoje hádánky neuhodla. Ani jednu. Tak mi je napiš. Končím se srdečným pozdravem. Čau, Hela.
1: Dost to odbývá.
0: Sdělila Lucie Sandálkovi s Lotkou, kteří se domáhali vypuštění z klece, rámusili a tahali za drátky, až to drnčelo.
1: To moje dopisy bývají delší, ale dnes jí napíšu, aby se neulívala. Je o rok starší, tak ať se snaží.
0: Zanedlouho po Lucii se vrátil domů tatínek. Jako pokaždé si nechal ráno klíč v jiném saku a tak mu běžela otevřít Lucka. A jako pokaždé se nejdřív ze všeho zastavil dole u babičky. Tatínek se nikdy nezapomněl jít přeptat, jestli babička něco nepotřebuje a jak se cítí.
1: Ale hlava mě bolí jako střep. V noci jsem nemohla spát, co mi ty vaše kočky vyváděly pod oknem. Takový řev. Já jen čekám, kdy si na vás někteří sousedi podají stížnost. Ale babi, to se pleteš, bubák v noci nevříská, je ještě malý.
0: Zastala se svého kocourka Lucie.
1: Povídali, že mu hráli, všechny kočky vřískají a vy už máte dvě. I kdyby byl sticha jeden, zastane ho druhý.
0: A opět babička prohlásila, že by jí bylo líp v domově důchodců než v takovém kočičinci. Aspoň by se tam normálně vyspala. Jen klid, babi, něco se s tím udělá, konejšil babičku táta. Jenže ta se tak rychle ukonejšit nedala.
1: Proč se musí kočky z celé čtvrti scházet zrovna mě před oknem? Co jsem komu udělala? A to je všechno tím, že vy nikdy nevíte, kdy přestat. Jeden kocour vám nestačil.
2: Bubák nám stačil, ale co s Můrkem? Máme mu odnést misku a hotovo.
0: Bránila se Lucie nespravedlivému nařčení.
1: Nic takového jsem neřekla. Hladovět to taky nenechám.
0: Už jsem se poptával. Mám naději, že se Můrka čestně zbavíme. Prozradil na sebe tatínek.
2: Někdo by ho chtěl a bude na něj hodný.
0: Jedna moje kolegyně má rodiče na venkově. Nedávno prý přišli o kočku. Zítra se dozvím, jestli si Můrka vezmou. Na chalupě se bude mít kocour dobře. Bude tam skákat po zahradě, lozit po trámech, to se kočkám líbí. Chalupa je nejlepší místo na světě, aspoň pro Lucii. Však už teď se, hlavně kvůli jejich chaloupce, hrozně těší na prázdniny. Jestli si Můrka ti lidé vezmou, bude mu i trochu závidět.

To je legrační, jak se kočky navzájem navštěvují. U nás na dvoře se objevili 4 cizí kocouři a už jsme jim dali i jména. Lucka zítra poveze s rodiči kocourka Můrka do nového domova. Z knihy Zuzany Novákové Mít svoje vlastní zvířátko vám četli Magda Hauserová a Dana Pilchová. Dneska máme čas na 2 písničky a ty se jmenují Filatelista a Lopata. Tak si je pojďme poslechnout.

ale přesto tohle setkání trochu k zasmání. Mělo výsledek, ti kluci dali slepíši, slib, že mu občas napíší, ať klidně pošlou do dálky prázdné obálky, vždyť jde hlavně o úlovek. Ať klidně pošlou do dálky prázdné obálky, vždyť jde hlavně o úlovek.

To byly obě slíbené písničky a teď už byste měli děti spinkat. Nejdřív se ale pomodlíme. Chcete-li, začněte znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Duchu svatý, prosím tě, přijď a naplň naše srdce moudrostí, rozumem, radou, silou, uměním, zbožností a bázní Boží. Amen. A teď děti, šupky do postýlky a ať se vám něco krásného zdá. Dobrou noc, ať vás blešky štípou celou noc.

Zhruba po dvou letech se v týdeníku Slyšte lidé vracíme k seriálu o klavíru jako královském nástroji jazzové hudby a dalších žánrů. Volný cyklus má název Solo pro piano, což však neznamená, že by šlo o čistě solové klavírní nahrávky. Výrazné pianisty budeme poslouchat v různých sestavách, vždy však jejich nástroj bude dominantní. Představíme si 6 mužů a 3 ženy. Pocházet budou ze Slovenska, Itálie, Česka, Ruska, Libanonu, Švédska a Estonska. Jako první to bude italský pianista Massimo Buffetti. Pro jeho hudební uvažování je příznačné střídání pevně strukturovaných částí s improvizací. V tomto prostředí má klavír zajímavou dvojí funkci. Může být nástrojem přesně komponovaného materiálu, ale zároveň poskytuje hudebníkovi prostor reagovat na ostatní hráče v reálném čase. To je podstatný rozdíl oproti situaci, kdy klavír pouze harmonicky doprovází melodický nástroj. Zajímavým vodítkem k poslechu jsou názvy skladeb Massima Buffettiho. Na albu Esse l'onda e il mare, což znamená A co když je vlna mořem, najdeme například skladby La Società senza dolore, Společnost bez bolesti, Ombre sottili, Jemné stíny, nebo Posto per Stefano, Místo pro Stefana. Celkově projekt působí spíš jako promyšlená zvuková krajina, než jako klasické klavírní album. Buffettiho klavír je jedním z jejich hlavních stavebních prvků, ale svou úlohu získává především v kontaktu s ostatními nástroji a s celkovou koncepcí díla. Album navazuje na Buffettiho dlouhodobou práci na pomezí soudobé hudby, improvizace, scénické tvorby a dalších žánrů. Jde také o hudební výpověď o vztahu jednotlivce a širšího světa. Poslechneme si skladbu Infinity.

V pořadu Slyšte lidé si dnes pouštíme nahrávky klavíristů a jejich kapel. Slovo resilience můžeme přeložit jako odolnost, houževnatost nebo schopnost zotavit se. Jmenuje se tak album švédského pianisty Mattiase Landeuse, přičemž téma se opět odráží i v názvech jednotlivých skladeb. Greed ruined it for everyone, chamtivost to pokazila všem, Mother Earth is all we need, Matka Země je to jediné, co potřebujeme, nebo závěrečná Trust, důvěra. Album tak vedle čistě hudební roviny pracuje i s tématy lidské odolnosti, zranitelnosti, společného naslouchání a vztahu člověka k planetě. Klavír navíc není na celém albu jediným klávesovým nástrojem. Landeus hraje v několika skladbách také na melodiku a ve skladbě Mother Earth is all we need na Fender Rhodes. Základním nástrojem ovšem zůstává koncertní klavír. Landeus album natočil se svou dlouholetou triovou sestavou s kontrabasistou Johnnym Omanem a bubenicí Cornelii Nilsson. Poslechneme si skladbu Skis Till Bobo.

Po pianistovi italském a švédském se podíváme k nám do Česka. Hrát nám bude žena Nicole Bóková. Ta v roce 2025 vydala hned dvě koncertní alba. Jedno z festivalu z Polska a druhé jako záznam vystoupení na Colors of Ostrava. Důležitý je rozdíl mezi studiovou a koncertní podobou její hudby. Bóková své skladby nevnímá jako definitivně uzavřené útvary. Živé provedení jim dodává více prostoru, času a také spontánních reakcí. U ostravského koncertu je navíc podstatná atmosféra open air festivalu. Nahrávka zachovává detaily, ale zároveň ukazuje široký prostor a energii živého vystoupení. Nicole Bóková nahrávku pořídila v kvartetu s kontrabasistou Martinem Kociánem, bubeníkem Michalem Věřkoněm a kytaristou Davidem Dorůžkou. Přitom klavír tu není za každou cenu dominantním nástrojem. Právě naopak v některých momentech ustupuje a dovoluje hudbě, aby stála na kytaře, kontrabasu nebo bicích. Tato schopnost ustoupit ve prospěch celku je důležitým rysem autorského přístupu Nicole Bókové. Klavír tak není jen prostředkem k předvádění technicky dokonalé hry, ale jedním z hlasů celého kvarteta. Poslechneme si skladbu Burnt Amber.

V pořadu Slyšte lidé se věnujeme novinkám jazzových i jiných pianistů. Dohrála Nicole Bóková se svým kvartetem. Scenes from the Dark Ages je rozsáhlý hudební příběh v Americe usazené ruské pianistky a skladatelky Jeleny Ekemov. Téměř 2 hodiny hudby sledují různé obrazy ze středověkého života, od poutníků a vesnické hospody přes klášter a katedrálu až po bitvu, turnaj, alchymistu a život šlechty. Ekemov vychází ze své dětské fascinace středověkými příběhy a vedle klavíru využívá i další klávesové nástroje, varhany, klavichord, čembalo, čelestu a syntezátory. Klavír zde není jen jedním z nástrojů v jazzové sestavě, ale je jedním ze základních prostředků, jimiž skladatelka vytváří různé historické i současné zvukové vrstvy. A právě klavír zde pomáhá plynule spojovat středověké harmonické a melodické prvky s moderním jazzovým výrazem. Zajímavý je také kontrast mezi středověkým námětem a moderním hudebním jazykem. Ekemov kombinuje klasické hudební postupy a vlastní melodie s jazzem, fusion, world music a progresivním rockem. Klavír se díky tomu může během jednoho projektu ocitnout v několika různých rolích. Od nástroje připomínajícího klasickou nebo starou hudbu až po nástroj jazzové improvizace a součást mohutného progresivního zvuku. Vybral jsem skladbu From Peasant's Life.

To byla původem ruská pianistka Jelena Ekemov. K výrazným osobnostem slovenské jazzové scény patří pianista a skladatel Claudius Kováč. Jeho hudební uvažování stojí na pomezí kompozice a improvizace. My si budeme pouštět ukázku z alba Three Sonnets, na kterém účinkují ještě dva další pianisté, Ondřej Krajňák a Luboš Šrámek. Název Three Sonnets můžeme chápat jako slovní hříčku spojující anglické three a resonance, tedy tři a rezonanci. Každý z klavíristů přináší vlastní skladby a vlastní způsob práce s pianem. V některých skladbách hrají dva z nich současně. Ve skladbě, kterou si poslechneme, však stojí Claudius Kováč v čele tradičního klavírního tria, což v jazzu znamená, že jej doprovázejí basist

Tolik tedy skladba slovenského klavíristy Klaudia Kováče Chick Smile z alba Three Sonnets. Přesnost, soustředěnost a výrazná kontrola zvuku jsou hlavní devízy estonského pianisty Kristiana Randalu. Velmi přirozeně se pohybuje mezi jazzem a klasickou hudbou. Nejde přitom pouze o to, že obě oblasti interpretuje. Jako skladatel například napsal koncertantní hudbu pro klavír a komorní orchestr, v níž je pevně komponovaná struktura otevřená improvizaci solisty. Podobně ve své tvorbě zpracovává klasický repertoár, například Musorgského Obrázky z výstavy nebo Schumannův písňový cyklus Dichterliebe. Jazz tento klasicky vzdělaný hudebník objevil v období dospívání. Vzpomíná, že ho ve 13 letech silně zasáhla hudba Chicka Corea a jeho Electric Bandu, zejména rytmická energie, harmonie a zvuk. Později se k jeho inspiracím přidali například Keith Jarrett, Oscar Peterson a Bill Evans. Vedle jazzových pianistů ale pro něj zůstali důležití i klasičtí skladatelé. Nám Kristian Randalu zahraje úpravu skladby Roberta Schumanna Die Rose, Die Lilie, Die Taube, Die Sonne.

V pořadu Slyšte lidé na Proglasu se dnes věnujeme nahrávkám pianistů. Teď to byl Christian Randalu z Estonska ve skladbě Roberta Schumana. Liričnost s rytmickou energií na svém albu In Front of the Key spojuje slovenský pianista Andrej Farkaš. Ten patří k nastupující generaci slovenských jazzových klavíristů. Získal ocenění Nová tvár slovenského jazzu. Zatímco své první album nahrál v kvartetu, tentokrát se rozhodl pro tvar jazzového klavírního tria. Získává tak nejen větší prostor pro samotný klavír, ale také pro dialog s rytmikou. V triu Andreje Farkaše doplňují kontrabasista Robert Ragan mladší a bubeník Matia Muller. Poslechneme si skladbu Turning Lights.

Zatímco Andrej Farkaš ze Slovenska se nám představil ve formátu jazzového klavírního tria, tedy s kontrabasem a bicími, album s názvem L'Antidot vzniklo v úplně jiné sestavě. Libanonský pianista Rami Khalife se na něm totiž potkává s íránským hráčem na perkuse Bijanem Chemiranim a s albánským violončelistou Redim Hasou. Khalifeho klavír v tomto triu není pouze harmonickým doprovodem. Hudba vznikala bez pevně daných partitur a velký prostor dostala improvizace a vzájemné naslouchání. Některé skladby začínají jediným nástrojem a postupně se k němu přidávají další dva. Klavír tak může být chvíli hlavním nositelem melodie, jindy vytvářet zvukové pozadí nebo reagovat na rytmické figury perkusí a zpěvné fráze violončela. Khalife používá i preparovaný klavír. Drobné předměty vložené mezi struny mění jeho barvu a vytvářejí zvuky, které mohou připomínat perkuse nebo jiné strunné nástroje. A album obsahuje také sólovou klavírní skladbu The Wind Through the Cedar Tree.

Pořad jsme zahájili v Itálii a do Itálie se podíváme i na závěr. Vlastní kompozice, ale také úpravu skladby Johannese Brahmse zařadila na své album Murina mladá italská pianistka a skladatelka Margherita Fava. Narodila se ve Folíně poblíž Trevíza v roce 1995 a v současné době působí v americkém státě Tennessee. I ona přešla od větší sestavy k triu. Zatímco na svém prvním albu Tatatu spolupracovala se saxofonistou Gregorym Tardym, novinku natočila s americkým kytaristou a baskytaristou Brandonem Rossem a s bubeníkem Jonathanem Barr. Titulní skladbu alba Murina, kterou si poslechneme, autorka věnovala trumpetistovi Tomu Herelovi. Budu rád, když mi napíšete, jak se vám pořad líbil a případně kdo z pianistů nebo pianistek vás zaujal. Naslyšenou příště se těší Milan Tesař. Ve zvukové režii na pořadu spolupracoval Šimon Vítek.

co je fuj a co je svaté. Mám v hlavě chaos, v knihovně si pletu knížky. Mám v hlavě chaos, od putíka, od petišky. Chaos v hlavě mám, co je merlot, co je pinot. Toto nevnímám, sousedku si pletu s jinou. Chaos v hlavě mám, asi nejsem sám. Mám v hlavě chaos, Vysočina, Indočína. Chaos, chaos, chaos, kde je čisto, kde je špína. Mám v hlavě chaos, Liberie, Sibérie. Chaos, chaos, chaos, která líba, která bije. Chaos v hlavě mám, kde je Barma, kde je Laos. Vůbec nevnímám, co je zlost a co je radost. Chaos v hlavě mám, asi nejsem sám. Mám v hlavě chaos, co jsou daně, co jsou

0: Dobrý den. Začnu jedním dávným, ale nezapomenutým příběhem. Při cestě ze skoků po poutní stezce směrem dolů do údolí k mlýnu stával asi 300 metrů od obce kříž. Někdy začátkem 19. století ho tam nechal postavit mlynář Ludvík Rohrer. A vedle kříže potom nechal vysadit dva kaštany, dnes mohutné vzrostlé stromy. Po odsunu původního obyvatelstva tenhle kříž pustl a ve druhé polovině minulého století kdo si jeho kovovou část úplně odlomil. Celý tenhle příběh má ale šťastný konec, a to i díky našemu dnešnímu hostu. Ze studia Charitolku zdraví Naděžda Hávová. No a se mnou u mikrofonu a ve studiu už je Dušan Kejmar. Vítejte u nás, Dušane, dobrý den.
1: Dobrý den, já vám hrozně moc děkuji za pozvání. Jsem moc rád, že mám možnost si s vámi povídat takhle naživo, ale musím se přiznat, že teď jste mě úplně zaskočila. Jsem čekal všechno možné, jenom ne tohleto.
0: Já jsem docela ráda, ale tenhle ten příběh má vlastně šťastný konec. Dušane, jenom díky vám a vaší trpělivosti a vytrvalosti. Tak nám to ještě zkuste dopovědět.
1: Není to jenom díky mně, samozřejmě. Já jsem se do skoků dostal de facto před dvěma a půl lety díky Petrovi Linhartovi, písničkáři, muzikantovi, spolurodákovi z Kladna, s kterým se teď v poslední době stýkáme docela dobře a pořádáme nebo spolupodílíme se na kulturních některých akcích. A začali jsme s manželkou jezdit do skoků, stali jsme se členy poutního bratrstva, rádi tam jezdíme na brigády i takzvané týdenní služby, kdy provádíme po kostele a rádi vysvětlujeme návštěvníkům, ať už plánovaným nebo náhodným, historii toho místa. A to místo nás prostě přikovalo, okouzlilo, očarovalo. To se nedá vyprávět, to se musí opravdu zažít. Většinou jsme neměli ale čas se poohlédnout po okolí. Loni v létě jsme poprvé měli čas se projít právě k tomu Rohrerovu mlýnu podle střely. A když jsme se vraceli kolem toho místa, kde stával ten kříž, kde jsou dva krásné kaštany, tak najednou, musím říct, že jsem byl až jako, omlouvám se za to slovo, jako naštvaný a rozčílený. Prostě v tom místě něco chybělo. Ne něco, tam chyběl ten kříž, který tam prostě měl být, musel být. A to, že si ho dovolil někdo zničit, to mě prostě úplně, no,
0: rozesmutnilo, naštvalo.
1: Řekněme, naštvalo, doslova naštvalo. A řekl jsem si, že prostě vlastně to asi třeba nemusí být až tak složité, jak se zdá na první pohled. My se někdy možná zbytečně bojíme různých opatření, restrikcí, financí, překážek a tak dále, ale nejtěžší je to naše rozhodnutí v hlavě a v srdci asi.
0: Tak tohle jste překonali raz, dva, když si to tak vezmeme. Během minuty. A ten kříž byl letos na Květnou neděli vysvěcen. Byla to velká sláva?
1: Nepřálo nám počasí. Týden předtím bylo nádherně teplo, sluníčko, zrovna na tu Květnou neděli byl silný vítr, pršelo, trošku i sněžilo.
0: Prudce se ochladilo, kdo si vzpomene. Ano.
1: Ano, ale přesto i pan Ladislav Slámečka byl ochotný s námi po mši vyjít nahoru na to odpočinkové místo. A ten obřad sám byl, řekněme, takový jako nepříliš oficiální za účasti 20, možná 30 lidí, ale bylo to úžasné. Bylo to hrozně příjemné, ty lidi věděli, proč tam jsou, řekli jsme si pár slov o té historii a prostě pro mě to bylo zakončení opravdu té půl, tři čtvrtě roku trvající přípravy, která nebyla až tak komplikovaná, spíš se čekalo třeba na čas pana Kameníka a tak dále. Ale prostě dnes tam ten kříž je, já se jenom chystám tam dodělat lavičku a hrozně moc se těším, až tam uvidím první poutníky, kteří tam půjdou okolo, nebudou samozřejmě vůbec nic vědět, tušit. A najednou řeknou, hele, ten kříž je zpátky.
0: Duše, neslibuju, že si udělám v brzku cestu. Vy už jste řekl, nebo zmínil, poutní bratrstvo mariánských skoků. Jaké má poslání? Kde působí? Předpokládám tedy ve Skocích.
1: Ona spadá vlastně pod spolek Pod střechou, který vede Jiří Šírl, což je opravdu báječný člověk, rodák s Toužimi, který už se léta letoucí stará o údržbu, opravu toho kostela mariánského, který patří premonstrátům z Teplé. A On vlastně vytváří takové společenství dobrovolníků, většina z nás se ani neznáme, protože se nemáme šanci potkat. My se střídáme na těch službách během roku, takže já poznám mého předchůdce, poznám svého nástupce, ale teprve při různých poutích a větších akcích, koncertech máme možnost se potkat trošičku více. A Jirka to všechno organizuje, schání peníze, schání architekty, schání různá povolení, jedná jak s církví, tak s civilními úřady. A taková další zajímavost je, že při studiu vlastně archivních materiálů v klášteře v Teple zjistil, že jeho prastrýc tam sloužil vlastně na superiorátu ve Skokách před řádově 200 lety. Takže je to zase návrat vlastně té rodiny. A myslím, že taková opravdu významná novinka byla, když se ozval před už vlastně rokem a půl bratr Anděl s tím, že má pro nás nové zvony. A Skoky dostali darem nové zvony, které čekají momentálně na pověšení. Zřejmě se to bude kombinovat s rekonstrukcí střechy a tak dále. Takže věci se dějí. Plány na obnovu Gasthausu, jediné stojící budovy ve vsi na poutní místo pro poutníky. Je toho spousta.
0: Je to místo s géniem moci, vy už jste to obrovské. Zmínil. A navzdory tomu, že jste rodákem z Kladna, tak si vás Dušany vlastně nějakým způsobem poutají právě Sudety a Karlovarsko. Mm-hmm. Historie téhle oblasti je nesmírně pohnutá. Kolik takových památek třeba, jenom namátkou, na Karlovarsku ještě čeká na pomoc?
1: Kdybych řekl, že vím o desítkách, tak by to byla hrozně malinká část. To jsou podle mě stovky, ale ono spousta toho už se nedá opravit. Ono to neexistuje. To samé je na Šumavě, nebo já teď bydlím pod Brdí, takže v Brdech máme vlastně také zaniklé vesnice, i když z pozdější doby, po vytváření vlastně vojenského újezdu. A to jsou místa, která vás přitahují, která vás zasáhnou a víte, že opravit nelze prostě. Že to nemá smysl ani tam možná postavit křížek, památníček, ale jde o to zachovat tu památku a vědět o těch místech, vědět, co se tam stalo a připomínat si je samozřejmě. Což je dneska obrovská výhoda třeba internetu, naštěstí.
0: Dušane, když se díváte do historie, do minulosti, když se jí probíráte, ať už historií poutního areálu ve Skocích a nebo jinými místy, co nového se přitom můžete dozvědět o sobě?
1: Všechno. Doslova všechno. Protože když bych si promítl svůj život tak jako od malička až do současna, tak jak se často říká, že člověk se nemění během života, tak to vůbec není pravda. Já si myslím, že jsem se změnil hrozně, hrozně moc. Doufejme, že řekněme k lepšímu nebo tím správným směrem. Někdy mě to samotného překvapuje a někdy mi vlastně dochází, že to je, ano, to je vlastně důsledek těch předchozích kroků, které jsem v tom životě učinil, nebo jsem třeba šel nějakou jinou cestou, zjistil jsem, že ta ulička není úplně ta správná, vrátil jsem se třeba trošku zpátky, ale vždycky mám pocit, že jsem se poučil, nebo že jsem přijal nějaké další informace, potkával jsem obrovskou spoustu úžasných lidí. Já opravdu musím říct, že mám na lidi asi velikánské štěstí, že ano, jsou případy naprostých jednotlivců, které člověk už potkat znovu nemusí, ale v naprosté většině mám opravdu na lidi štěstí a už to dneska vím, že si člověk vytváří kolem sebe takovou, já nechci použít to slovo bublinu, to se mi nelíbí, ale prostě když se mi někdo nelíbí, no tak se mu trošku obloukem vyhnu a o to delší čas chci strávit s někým, s kým si mám o čem popovídat a s kým prostě cítíme stejně a můžeme tu energii napřímit tím správným směrem.
0: Jak daleko jste potom s obnovou poutního domu ve Skokách? Vy jste si před pár lety vybrali objekt bývalého Šopfova hostince ve Skocích a pokud se tedy všechno povede, jak má být, tak by právě v tomhle domě nakonec mělo být místo pro poutníky a dobrovolníky.
1: Ano, přesně tak. O tom by vám určitě mnohem víc řekl právě Jiří Šírl. Rád vám dám na něj kontakt, můžete si ho pozvat.
0: Děkuju.
1: Ale ten projekt již existuje, byť v menší míře, než jsme původně nebo než bylo původně zamýšleno, a je to víceméně kvůli financím. Že ten objekt se skládá ze tří částí, takže první by měla přijít na řadu ta původní budova hostince, kde by opravdu měly vzniknout nějaké jednoduché pokojíčky, jednoduché sociální zařízení, možná kancelář, ubytovna pro nás jako sloužící, protože my dneska přespáváme buď to v místnosti pro varháníka ve věži kostela, anebo třeba já zásadně venku na místní vyhlídce pod širákem. Takže i kdyby tam byl sebelepší pokojíček, pro mě ta vyhlídka zůstává pořád prioritní.
0: Naším hostem v dnešním Charitolku je Dušan Kejmer. My si povídáme o dobročinnosti, o pomoci. Když se Dušan řekne charita, co se vám vybaví jako první? Jaký příběh?
1: To bych asi těch příběhů vyjmenoval spoustu, protože ať už bych skočil k původním biblickým příběhům přes různé příběhy z posledních staletí, století, válek a tak dále, vždycky narazím někde na náhodného člověka, který někomu pomohl. A nedávno jsem se rozplakal doma při čtení knihy. Možná to nesouvisí úplně s tou naší charitou, o které se budeme bavit, ale příběh, když převáželi vězenkyni v tramvaji v 50. letech a ona cítila, jak do ní naráží lidi, měla pocit, že jí ubližují, a pak zjistili, že měla v kapse třeba jablko. Že ty lidi dali jablko, když zjistili, že je to vězenkyně na převozu. Tak to jsou prostě momenty, které se v tu chvilku i těžko rozdýchávají v tom dobrém slova smyslu. A tohle všechno já považuji za charitu. To, že někdo vyjede třeba na rok neplacené dovolené do Afriky a pomáhá stavit nemocnici, stejně jako to, že někdo pracuje v sociálních službách a stará se o hygienu nemohoucí babičky, tak i takovéhle drobné dary, úsluhy, ale ono to, co je drobné, jo, to se vůbec nedá jako zhodnotit. A mě vlastně osobně třeba trošičku změnila možná i doba covidu, protože moje maminka vlastně těžce předtím se přestěhovala na svou žádost do domova pro seniory na Kladně, a já jsem najednou zjistil takovou tu bezmocnost těch institucí v době covidu, kdy jim sice všichni slibovali hory doly, roušky, respirátory, ale nikdo nic neměl. Takže kromě toho, že jsme doma s manželkou našili téměř 1000 roušek, tak jsem si vlastně dálkově udělal kurz sociálního pracovníka a začal se vedle zaměstnání občas jako věnovat trošičku nebo pomáhat spíš odborníkům v sociálních službách. No a samozřejmě vím, ale že já nemohu změnit svět a nemohu všem pomoci, takže trošku se snažím i třeba na dálku formou těch finančních příspěvků na různé projekty, ať už jednorázové nebo pravidelné. Ty pravidelné mají obrovský smysl podle mne, protože už jenom tím, že si člověk nastaví dneska platební příkaz, se nemusí na to myslet. A z druhé strany zase vím, že ten příjemce ví, že ať už se jedná o malou nebo větší částku, že ta částka mu prostě přijde a dá se s ním počítat a plánovat. A já jsem přesvědčen, že každý až na nepatrné výjimky prostě může opravdu do té peněženky šáhnout, že je nejhorší, když někdo sedí, upívá, utrácí 100 koruny a nadává na to, že prostě nemůže nikomu pomoci. Takže to je hloupost, že opravdu by každý měl tohle to udělat, ať už jednorázově nebo pravidelně, že na tom opravdu nic není. A čím jsem starší, tak tím víc si uvědomuji, že všichni z nás tu pomoc pravděpodobně budeme potřebovat.
0: Vy jste, Dušane, kurz sociálního pracovníka absolvoval přibližně před těmi 4 lety, ale s charitou jste začal spolupracovat už před 20 lety. Vzpomenete ještě, za jakých to bylo okolností?
1: No, vím, čím to začalo, ale úplně ten jakoby moment takový nějaký, který by mě jako nastartoval, to si přesně už nevybavím. Ale v podstatě jsem začal adopcí jedné dívenky v Indii na dálku. Ta jako spolupráce z její strany skončila, protože dostudovala školu, takže jsem potom přešel zase k jiné. Dneska mám zase černouška, chlapečka v Africe. A to byl takový první nějaký moment. Myslím si, že jsem na to narazil právě možná v rozhlase, možná na internetu. Tam byl asi ten impuls někde zvenku. Nebylo to tak, že by za mnou někdo přišel a řekl, hele, já dělám tohle, nebo pojď zkusit tohleto. To určitě ne. To přišlo zvenku a pak mi najednou vlastně došlo, ano, ono to je hrozně hezké, že tamhle pomůžu některé dívence v Indii třeba dostudovat, ale když se podívám na druhou stranu u nás v Čechách, tak tady je těch lidí pořád spousta, kteří tu pomoc také potřebují. Takže od té doby se mi to tak jako rozvrstvilo a to vůbec už nebudu mluvit samozřejmě o Ukrajině, o které jsme vůbec jako netušili v té době před 20 lety, co se bude dít. Ale byly to i další různé akce při různých zemětřeseních, povodních a tak dále. Takže já říkám, já jsem prostě přesvědčen, že každý tou svojí troškou přispět může. A vůbec to nebolí. A naopak, já na to nemyslím, já si to nějak vůbec nepřipouštím. Většinou mi to zarazí na konci roku, když dělám daňové přiznání. A pak se nestačím divit, kolik těch potvrzení mi jako chodí. Ale pak je to hrozně, hrozně jako příjemný pocit, aniž by si to člověk počítal nějakým způsobem. Vůbec ne.
0: Mluvíme spolu o charitní práci, mluvíme o pomoci, ale vás živí logistika a mezinárodní doprava. Jak to jde dohromady?
1: Nevím úplně. Nevím, ale je pravda, že před už spoustu let jsem třeba spolupracoval s člověkem v tísni a že jsme jim také zajišťovali vlastně zdarma v rámci pomoci přepravu třeba výrobků z Afriky, které se tady potom prodávaly na charitativních akcích a podobně. Takže určitě ta možnost spolupráce je v této oblasti. Samozřejmě doprava se musí zajišťovat pro všechny charitativní akce, ať je to kdekoliv. Někdy možná se to činí opravdu formou té pomoci zdarma, někdy naopak je to pro někoho poměrně velký možná biznis, tak jak jsme to viděli za toho covidu třeba. Ale asi se dá spojit všechno. Já si myslím, že charitě se dá pomoct čímkoliv, ať je člověk zedník, pekař nebo miliardář, prostě tak ten svůj drobeček tam vždycky může přidat.
0: Co je vaším hnacím motorem? Co je vaší inspirací pro práci, pro charitu, anebo třeba i pro společnost Digitus, kde působíte v sociálních službách? Co je tím motivem? Víte, můžou za to třeba rodinné poměry, výchova, nebo je to nějaká vnitřní potřeba bytostně být užitečný?
1: Jsou to lidi. Vždycky jsou to lidi, kteří jsou kolem mne a samozřejmě ten začátek bude určitě v rodině, protože si uvědomuji, že čím jsem starší, tím více podobám asi svým rodičům. Od každého něco, protože maminka ta byla celoživotní učitelkou a ještě dlouho v důchodu vlastně učila, ať už české nebo třeba vietnamské děti, učila česky, které se sem přistěhovaly. A jí budu po zbytek svého života závidět, i když závidět se nemá, protože ona opravdu vychovala několik generací lidí a pomáhala. Pomáhala, prostě pro ní nebyl problém a není problém do dneška dát vlastně poslední, co má, aby pomohla těm dětem nebo jim udělala radost. Můj táta také vlastně pracoval jakoby ve veřejné funkci, tenkrát v rámci různých brigád a všeho. Prostě on opravdu pracoval pro lidi, jako pro jejich spokojenost, také ho měli všichni rádi a to je krásná zpětná vazba, když člověk vidí tu odezvu. No a já mám třeba v práci kolem sebe taky bezvadný kolektiv lidí, samozřejmě teď rodinu a prostě ty lidi mě pohánějí dopředu. To byl třeba i jeden z důvodů, proč teď třeba v Hořovicích spolupořádám s panem Zvolánkem zase z Evangelické církve cyklus koncertů Kultura v kostele. Financujeme to ze svého, nikdy se nám to nevrátí, ale když se mě lidi ptají, tak já říkám, no tak tam přijde 40-50 lidí a hodinu a půl si užívají klid, kulturu ve staré původní synagoze. Prostě ty lidi jsou opravdu najednou v jiném světě a na konci mají rozzářené oči a děkují, tak to prostě za to stojí. Takhle to samozřejmě by mělo asi fungovat, nehledě na to, že se snažíme vybrat nějakou korunu třeba na opravu střechy a tak dále a tak dále. Na vaši otázku musím odpovědět, jsou to lidi. A je to prostě ten odraz v těch očích nebo v té tváři toho člověka, když někomu pomůžete. V některých případech to vidím, že ho mám před sebou, v mnoha případech samozřejmě se to dozvídám prostřednictvím různých bilténů a informací a tak dále. A pak je to nějaká možná takové vědomí jakoby společenství, protože když jsme byli třeba loni v prosinci s manželkou pozváni do chrámu svatého Víta na ocenění vlastně zasloužilých pracovníků Charity, tak to pro nás byl takový zážitek, jakože už jenom to, že člověk přijde do toho chrámu dopoledne a je tam sám téměř, to se mi nemůže prostě
0: přihodit
1: jindy jim. Přihodit. A pak, když slyšíte ty příběhy těch lidí a vidíte je tam, jak prostě to jsou opravdu skromní lidičkové, že to takhle hloupě řeknu, kteří vydávají spoustu svého času, energie a tou odměnou je opravdu zase jenom ta radost těch lidí kolem nich a ten pocit, že prostě to neudělali nadarmo, nežijí nadarmo a Ono by se dalo říct tisíce vzletných slov kolem toho, to víte lépe než já. A mně se o tom až jako těžko mluví, protože to nechci takhle, aby to bylo.
0: Já se vás zkusím zeptat ještě jinak, Dušane. Od koho vám díky udělá největší radost? Je to od někoho, kdo přispěje do kasičky ve Skocích na poutní dům? Nebo je to potom v sociálních službách, když se potkáte s lidmi, kteří jsou jinak nemohoucí, nebo když vám napíše váš adoptivní syn z Afriky. Jaké díky pro vás má největší cenu?
1: Já to asi nedokážu rozlišit. Já si myslím, že ne, že záleží na tom okamžiku. Samozřejmě začnu od konce. Dopis Afriky. Nádherné prostě představa, že ten kluk bude moct dokončit školu a bude si moct vydělávat, že nebude závislý na pomoci a bude naopak moct pomoci někomu jinému. To je úžasný cíl. Sociální služby. Tam se to někdy stává takovým trošičku automatizovaným postupem, řekněme, protože když toho člověka vydáte pokaždé stejně a tak dále. Přesto když ten člověk řekne děkuju, nebo vidíte, že se třeba nají a usne, no tak to je jak s miminem. Jo? Když nakrmíte, nakujte miminko a on usne, tak je to vlastně to samé. Jako. Co se týče těch příspěvků, samozřejmě někdy mě lidi dokáží vyrazit dech, protože někdo tam dá samozřejmě 20 korunu, někdo tam stačí 2000 korunu, aniž bychom to měli vidět. Někdy se to trošku podaří. To samé je třeba na těch koncertech. Jo? Někdo prostě každý podle svých možností a uvážení. Nikdy nikoho nežádáme, aby prostě dal třeba minimálně 100 korun nebo tak, to vůbec ne. Ale vrací se mi takové nečekané momenty, kdy jsme třeba byli na, tuším, že to byl tříkrálový charitativní koncert pražské Charity ve Smetanově síni a stojím ve frontě na kabáty a najednou slyším za sebou skoky. Obrovském davu lidí. Tak se tak jako rozhlídnu, co se děje a najednou pán stojí za mnou a říká, vy jste nás v létě provázel ve Skocích. Tak jsem úplně
0: on je měl
1: a byl jsem dojatý. Tak jsme se pozdravili, vzpomněl jsem si na něj, to byl autobus s Vlašimi, který mi tam přijel, prostě já jsem je provázel. A vyšli jsme ze obecního domu a jdeme po ulici a ten samý pán šel v hloučku asi 3-4 dalších kamarádů, kamarádek a vyprávěl o tom. Vyprávěl o těch skakách a vyprávěl o mě. Tak jsme se znova ještě pozdravili a já jsem si uvědomil, jak tahle ta práce v tu chvilku, ne přímo jakoby konkrétní, v tu chvilku nikomu nepodáváte oběd nebo
0: neuklízíte.
1: Ale jaký to má obrovský smysl? Se zastavit, s těmi lidmi si popovídat, něco jim říci, ať už třeba o té historii toho místa a udělat něco, aby jim to zůstalo v té hlavě, aby se tam rádi vrátili, aby o tom vyprávili dál. To se nedá naplánovat. Aspoň mě to vůbec nenapadlo, jako že se to dokáže takhle přinášet i bez toho internetu.
0: Náš dnešní host, Dušan Kejmar, je taky jednou z tváří charitní kampaně k dobročinným. Kdo jsou dobročinní?
1: Já bych byl rád, aby to byli všichni.
0: Bylo by krásně na světě.
1: Bylo by krásné. Tak jak jste říkala, já už se v podstatě na činnosti Charity malinkou měrou podílím už nějakých těch 20 let. A bylo mi ctí se připojit, řekněme, i k těmto v úzovkách oficiálním akcím typu třeba rozhovor tady s vámi nebo natáčení krátkého spotu nebo nějaké fotografie. Tady by ta činnost asi naše měla směřovat hlavně k tomu, aby lidé opravdu slyšeli, že se nemají čeho bát, že se nejedná o nějaké strhávání desátek z platu, nebo já nevím, jak bych to nazval, abych to trošku zlehčil. Naopak, já bych se chtěl opravdu poprosit všechny, ať se zamyslí nad tím, že i jim určitě v životě bylo někdy už pomoženo. Určitě tu pomoc potřebovat každý z nás bude a ať udělají všechno pro to, dokud mohou a jsou třeba ekonomičtě činní,

0: A během roku to je úplně jedno. To je jedno.
1: Vy jste původně chtěl studovat historii a český jazyk. Tohle nakonec nevyšlo. Ale co vyšlo, tak to byla hra na saxofon a na kytaru. Máte, Dušane, kapelu? Hrajete pořád?
0: Ne, vůbec už ne. Já jsem začal se učit v Lidušce, jak bývalo dobrým zvykem, na klarinet. Pak jsem vlastně ještě tam se dostal k saxofonu a díky úžasnému tenkrát dirigentovi a vedoucímu orchestru na Kladně, panu Vojtovi, jsem hrál v tom orchestru, kde on vlastně z klasické takové té pionýrské dechovky udělal v podstatě taneční orchestr, kdy pro nás aranžoval Abu a podobné jako hity. Takže to bylo nevídané. Hrál jsem pak od 14-15 let s tanečními různými orchestry po zábavách a po plesech, ale pak, když jsem se přestěhoval později do Prahy, tak jsem se saxofonem v podstatě skončil, protože tak dobrý saxofonista jsem nebyl a přece jenom v Praze konkurence byla veliká a nikoho jsem tam vůbec neznal. Brnkal jsem si trošku amatérsky na kytaru, pak jsem i chviličku zkoušel banjo, pak jsem zase pro změnu žil na Praze Východ, v malinké vesnici Sluštice, kde ale kolem v okolí vznikla a do dneška existuje skupina Divoký byl, takže byla obrovská jako čest a krásná příležitost si s kluky občas zahrát, zabrnkat a bylo to hrozně fajn. Pak po přestěhování zase do Hořovic, tam taky byla šance si zahrát občas se šikovnými muzikanty, ale postupně už to upadá, takže teď se spíš věnuju hudbě z hlediska organizace těch koncertů, ať už trošičku pomáhám Petrovi Linhartovi ve Skokách, tak hlavně v těch Hořovicích a někdy i taková nějaká malinká pomoc při vydávání různých desek nebo nahrávek a podobně.
1: A pomáhá muzika, když je ouvej? Nebo vy jste před okamžikem řekl, zkuste někdy pomoci, zkuste být dobročinní na minutu, na vteřinu, zažijete nepopsatelný pocit. Kdy Dušan Kejmar zažívá ty nepopsatelné pocity štěstí?
0: No, vy jste se chtěla zeptat na tu hudbu, tak já na to navážu, protože hudba to dokáže zcela jasně. Zase nedá se to předem naplánovat, samozřejmě můžete slyšet třikrát stejnou hudbu a po třetí teprve vás zasáhne díky místu a takhle, ale pamatuju si poprvně, do dneška si to pamatuju, ten moment, kdy jsem se opravdu rozplakal, já jsem se rozbrečel jak krokodýl. Bylo to na Sázava Festu někdy v začátcích, kdy vystoupila skupina Gypsy.cz, určitě si všichni pamatujeme. Ty kluci hráli s takovým elánem, s takovým nasazením, že já jsem prostě přestal dýchat a opravdu mi začaly se hrnout slzy z očí z radosti. To nebylo takový to dojetí prostě, že... nebo smutek, to byla radost. A ta hudba prostě od té doby mě dokáže opravdu jako oslovit mnohem víc. Před vysíláním jsme se bavili o Vojtovi Nýdlovi, kterého tímto moc zdravím. Vojta to dokáže naprosto spolehlivě. Ale není to dojímání, není to o tom, že by vám někdo vyprávěl smutné, tragické příběhy, aby vás dojal. Ne, to je krásná hudba, která vás hladí prostě po duši. A vy se zasníte, zaposloucháte doslov do hudby a ty slzy jsou v podstatě slzy štěstí nebo takové úlevy, nebo těžko říct, jak to úplně popsat. Mívám to. Není to pravidelně, není to pokaždé, někdy to je vážná hudba, někdy to je třeba jazz, folk. U heavy metalu se to asi nestane, ten taky neposloucháme. Ale čím víc mám možnost poznávat muzikanty naživo a organizovat koncerty třeba pro 20, 30, 40 lidí, tak tam se to stává velmi často. Protože máte kontakt s tím člověkem na 2-3 metry, vnímáte každou jeho emoci stejně tak, jako on vnímá vás a najednou posloucháte ten jeho příběh a víte, že to, co on vám se snaží sdělit, že asi opravdu prožil nebo měl tu potřebu to napsat. A i když jsou to někdy zhudebněné verše třeba Reinka nebo kohokoliv jiného, tak ví, proč to udělal. Ví a to poselství tam je a speciálně v těch verších, ať už Jana Skácela a dalších, prostě to je, to vás musí zasáhnout. Ne, to tomu se nemůžete ubránit, protože ono to působí mnohem více, než třeba, když já osobně čtu poezii v knize. Já čtu rychle a to je chyba.

0: Ale když mi si dá někdo tu práci a tu básen zhudební a pak mi zahraje, tak to je to pravé ořechové.
1: Dušane, moje předposlední otázka. Co se vám v životě nejvíc povedlo?
0: Já nevím, já pořád ještě si myslím, že nenastal čas na bilancování.
1: Tak dobrá, tak teď už ta úplně poslední. Co se v životě ještě nejvíc povede?
0: Já budu hrozně rád, když to všechno půjde tak, jak to jde. Jo, samozřejmě je to podmíněno zdravým, fyzickou stránkou a tak dále. Já se nebojím žádných katastrof. Já mám takovou šťastnou povahu, že i když se mi něco stane, tak mám takový pocit, jako bych to tušil, předvídal, nebo mě to prostě nerozhodí. A spíš se snažím na to zareagovat nějakým dobrým způsobem. A je to, ať už to je jako moje osobní záležitost typu píchnutá pneumatika u auta, nebo třeba i zmíněný konflikt na Ukrajině. To jsou prostě věci, kterým se nevyhýbám. Rozhodně se netvářím, že nejsou, ale vím, že mě to nesmí zastavit a nesmí mě to porazit. Že prostě musím se snažit vymyslet něco, jak tomu čelit a jak se snažit třeba tu situaci eliminovat nebo pomoci těm lidem, kteří jsou tam na druhé straně. A pokud možno prostě se snažit vyhybat těm nenávistným prostě informacím a zprávám, které létají kolem nás. Že to já považuji momentálně asi za největší opravdu zlo tohoto světa. Když vidím lidi, které já považuji za relativně normální, nevím, jaké jiné slovo použít, i když to není dobré, kteří by prostě za normální situace třeba i přišli na brigádu nebo poslali balíček pomoci nebo 100 korun. A prostě najednou jsou z nich takový zlouni a hejtři. Tak tohle je věc, kterou bych opravdu na tom světě změnil mávnutím kouzelného proutku, kdybych ho měl. Když už nechtějí pomáhat, ať neškodí. O to bych prosil všechny.
1: Dušane, já vám ze srdce přeju, ať vám vydrží energie. Samozřejmě ten elán a touha dál pomáhat. A věřím, že i tím naším dnešním rozhovorem jsme motivovali celou řadu lidí k tomu, aby to zkusili, protože pomáhat stojí za to. Děkuji, že jste přišel do studia dnešního Charitolku. Naším hostem byl Dušan Kejmar, dlouholetý spolupracovník Charity. Mějte se moc hezky.
0: Já děkuji moc vám. Opravdu jste si povídala se mnou moc krásně, takže jsem se vůbec nebál. A připojuji se k vašemu přání a prosím všechny, kteří nás slyšeli, přidejte se k nám.
1: Děkuji, že jste přišel ještě jednou. A Naděžda Hávová se těší zase příště.
0: Děkuji moc. Mějte se moc krásně, vše nejlepší.

strachem, kam uprchnu. Před tváří tvou zamířím-li k nebi, jsi tam. A když si lehnu v podsvětí, i tu mě vyhledáš. I kdybych zhlédl na křídle chytřní záře, chtěl před

Je pár vteřin po 21. hodině, vy posloucháte Proglas, u mikrofonu slyšíte Lenku Pekařovou, promiňte, Pochopovou. A já vás nyní zvu k modlitbě večerních chval, které se mnou bude modlit otec Martin Holík.

0: Ono to, milí, u těch nevěst tak je, i ten podpis se oni učí teprve postupně toho nového příjmení. Tak vítejte, i otec Martin se připojuje a budeme se modlit texty ze 27. neděle v mezidobí. To znamená, že to budou texty ze 3. týdne žaltáře. Zvláště vy, kteří jste z brněnské diecéze, tak vezměte mě na vědomí, že tu máme speciální neděli, neděli opravdového smíření, odpuštění, žádosti o odpuštění, a tak budeme myslet na svoje schopnosti, aby nám Pán dal hodně odvahy, abychom dokázali omluvu přijmout a také se sami omluvit. Tak to bude velkým tématem zítřka, čili už dnešního předvečera. V novějších breviářích začneme na straně 1143. 1143 texty následují a antifona mariánská je na straně 811. 811. V původním breviáři nalistujeme stranu 1024, kde začínáme hymnem 1024. Všechno následuje, mariánská antifona je na straně 719. 719. No a dneska se obracíme k Bohu skrze skvělého svědce, který to už právě v nebi roztočil, protože jemu právě teď, čili zítra ráno, 800 roků, svatý František z Assisi. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Ze srdce vždy děkujme Stvořiteli svému a vděčnost prokazujme každou chvíli jemu. Šťastná je hodina, v kterou člověk s vděčností a upřímnou vroucností na Boha vzpomíná.
1: Neb tento svět pomine, i marnosti jeho, jako voda uplyne, vše v co v něm slavného, ale my z hrobů ven, byť sebe hlubší byli, poležíce v nich chvíli, vstanem zas v soudný den.
0: Tak Bůh Otec uložil, všech věcí Stvořitel, svůj život vynaložil, proto můj Spasitel, abych s ním žil věčně. Duch Svatý to stvrzuje, v srdci mém osvědčuje, vím o tom bezpečně.
1: Od východu slunce až na jeho západ, buď chváleno Hospodinovo jméno.
0: Chválte Hospodinovi služebníci, chválte jméno Hospodinovo.
1: Buď velebeno Hospodinovo jméno, nyní i na věky.
0: Od východu slunce až na jeho západ, buď chváleno Hospodinovo jméno.
1: Povznesen je Hospodin nade všechny národy, nad nebesa jeho sláva.
0: Kdo je jako Hospodin náš Bůh, který trůní na výsosti a zhlíží dolů na nebe i na zem?
1: Slabého zdvihá z prachu, ze smetiště povyšuje chudého.
0: Aby ho posadil vedle knížat svého lidu.
1: Té, která v rodině byla neplodná, dává bydlet jako šťastné matce dětí.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Od východu slunce až na jeho západ, buď chváleno Hospodinovo jméno.
1: Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.
0: Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl, jsem tak sklíčen.
1: Pravil jsem ve svém rozrušení, každý člověk klame.
0: Čím se odplatím Hospodinu za všechno, co mi prokázal?
1: Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.
0: Splním své sliby Hospodinu před veškerým jeho lidem.
1: Drahocená je v Hospodinových očích smrt jeho zbožných.
0: Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník, jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice. Rozvázal si moje pouta.
1: Přinesu ti oběť díků, Hospodine, a budu vzývat tvé jméno.
0: Splním své sliby Hospodinu před veškerým jeho lidem.
1: V nádvořích domu Hospodinova, uprostřed tebe, Jeruzaléme.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.
1: Pán Ježíš se ponížil, proto ho také Bůh vyvýšil na věky.
0: Kristus Ježíš, ačkoliv má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu.
1: Ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí.
0: Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.
1: Proto ho také Bůh povýšil a dal mu jméno nad každé jiné jméno.
0: Takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí.
1: A každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat, Ježíš Kristus je Pán.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Pán Ježíš se ponížil, proto ho také Bůh vyvýšil na věky. Z listu Židům z 13. kapitoly. Bůh, dárce pokoje, který vyvedl z mrtvých našeho Pána Ježíše, velikého pastýře ovcí, protože on spečetil svou krví věčnou smlouvu, ať vás zdokonalí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli, a nechť působí v nás, co je mu milé skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věčné věky. Amen.

0: Jak četná jsou tvá díla, Hospodine, všechno jsi moudře učinil.
1: Jak četná jsou tvá díla, Hospodine, všechno jsi moudře učinil.
0: Země je plná tvého tvorstva.
1: Všechno jsi moudře učinil.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jak četná jsou tvá díla, Hospodine, všechno jsi moudře učinil. Když se přiblížilo vinobraní, poslal Pán vinice k vinařům své služebníky vyzvednout z ní výtěžek.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Neboť od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Když se přiblížilo vinobraní, poslal Pán vinice k vinařům své služebníky vyzvednout z ní výtěžek. Složme všechnu svou starost na Boha, vždyť jemu na nás záleží, a prosme ho s upřímnou pokorou. Bože, přispěj na pomoc svému lidu. Utvrzuj víru své církve. Bože, přispěj na pomoc. Tak. Kristus se smiloval nad těmi, kdo trpí, a kvůli nim projevoval svou lásku mocnými skutky. Buďme si toho vědomi a s udůvěrou prosme.
2: Pane, ukaž nám svou lásku.
1: Pane, víme, že jsme dnes všechno dobré dostali z tvé ruky.
0: Ať tvé dary nezůstanou bez užitku, ale přinesou v dobrém srdci hojné ovoce.
1: Světlo a spáso všech národů, ochraňuj své svědky, které si poslal do celého světa.
0: Zažehni v nich oheň svého ducha.
1: Dej, ať všichni přispívají k utváření světa, aby odpovídal tvému plánu.
0: A veď všechny, aby dobře chápali naléhavé požadavky dneška.
1: Lékaři těla i duše, ulehči nemocným, přispěj na pomoc umírajícím.
0: A buď nám vždycky blízko se svým smilováním a útěchou.
1: Milostivě připočti k blaženým naše zemřelé bratry a sestry.
0: Jejíž jména jsou v knize života. A také prosíme za ještě dobrá dlouhá léta otci biskupu Františku Radkovskému, který se dnes dožívá narozenin vysokých. A také prosme za nás samotné, abychom dokázali o této neděli odpuštění a smíření odpustit, napsat někomu, přijmout odpuštění od druhého.
2: Pane, ukaž nám svou lásku.
0: Připojíme slova samotného Ježíše. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, ty ve své štědrosti dáváš prosícím více, než si zasluhují a žádají. Smiluj se nad námi, zbav nás všeho, co tíží naše svědomí, a daruj nám i to, oč se ani neodvažujeme prosit. Skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Děkujeme za tuto společnou modlitbu a ať prožijete opravdu krásný slavnostní odpočinkový nedělní den. Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Choďme ve jménu Páně.
1: Bohu díky.

Ve 21:15 večer vás na Proglasu zveme k poslechu koncertu komorní hudby. Nejprve vám nabízíme sonátu pro klavír číslo 6 F dur opus 10 číslo 2 od Ludwiga van Beethovena. Skladbu zahraje Gerhard Opitz na klavír.

Právě dohrála sonáta pro klavír číslo 6 F-dur opus 10 číslo 2 od Ludwiga van Beethovena. Skladbu zahrál Gerhard Opitz na klavír. Následuje sonáta pro klavír číslo 28 A-dur opus 101 opět od Ludwiga van Beethovena. Skladbu zahraje Emil Gilels na klavír.

Slyšeli jste sonátu pro klavír číslo 28 A dur opus 101 od Ludwiga van Beethovena. Skladbu zahrál Emil Gilels na klavír. Následuje Fantázie opus 116 od Johannese Bramse. Skladbu zahraje Denis Kozukin na klavír.

Právě dohrála poslední skladba dnešního koncertu komorní hudby. Slyšeli jste Fantázii opus 116 od Johannese Brahmse. Skladbu zahrál Denis Kozukin na klavír.

milí posluchači, opět po týdnu vám chci nabídnout pár hudebních tipů na klasiku, znějící na vlnách Proglasu. Nedělní večerní koncert vážné a duchovní hudby zítra nabídne skvost barokního skladatele Jana Dismase Zelenky, který byl pro své mimořádné mistrovství přezdíván jako český Bach. Uvedeme jeho velkou mši Missa Dei Patris. V pátek pro vás v 16 hodin připravujeme každý týden magazín Oktáva. Nyní, 9. října, uvedeme pořad, jehož premiéru jsme museli z technických důvodů přesunout z plánovaného termínu v září. Věnován bude tentokrát Filharmonii Hradec Králové. Těšit se můžete na rozhovor s ředitelem orchestru Vladimírem Šrámkem, šéfdirigentem Jiřím Habartem a dramaturgem Markem Hrubeckým. Chybět samozřejmě nebudou hudební ukázky nahrávek tohoto symfonického tělesa. Ještě vám prozradím, že následující neděli 11. října hudební siestu naplní hudba Antona Brucknera. V tento den si totiž připomeneme 130. výročí úmrtí tohoto významného rakouského skladatele a varhaníka. Na Proglasu zazní jeho 8. symfonie. Přeji vám krásný podzimní čas s klasikou na Proglasu.

0: Vítejte u pořadu Na stole je téma, který pro vás připravujeme z Centra dialogu v Arnoldově vile, spravovaného muzeem města Brna. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Smyslová
1: a Markéta Brhlíková.
0: V každém díle otevíráme téma, které propojuje minulost s přítomností. Dnes budeme mluvit o rodinné paměti, o věcech, o kterých se v rodinách někdy nemluví desítky let. O tom, co se stane, když se člověk rozhodne do takového ticha vstoupit. A také o otázce, jestli příběhy našich předků končí jejich smrtí, nebo nějakým způsobem pokračují v nás. Dnešní díl bude trochu jiný než obvykle, protože v projektu, o kterém budeme mluvit, totiž nestojíme jen jako moderátorky zvenčí, protože obě i s Markétou jsme do jeho vzniku a průběhu výrazně zapojené a celý ten příběh jsme v uplynulém roce sledovali z bezprostřední blízkosti.
1: Naším dnešním hostem je výtvarnice Andrea Buchtová, autorka projektu Vanko, vždycky jsme byli Brňáci. Vanko je projektem festivalu Meeting Brno a výstava tohoto projektu právě míří do Centra dialogu v Arnoldově vile. Andrejko, vítej.
0: Ahoj, Andrejko.
2: Já vás zdravím a zdravím i všechny posluchače a mám radost, že jsem tady.
1: To mi taky. Celý ten projekt vychází z historie tvé vlastní česko-německé rodiny a z otázky, nakolik naši osobnost a prožívání utvářejí zkušenosti našich předků. Z původně osobního pátrání postupně vznikl velmi rozsáhlý a košatý projekt, který propojuje nejen historický výzkum a osobní paměť, ale také výtvarnou tvorbu a dokonce terapii a veřejný dialog. Jeho dílčími výstupy jsou zmiňovaná výstava, také doprovodná publikace, dokumentární film, edukační programy a workshopy. Dnes nás pořadem budou doprovázet úryvky právě ze zmiňované publikace. Budeme se tedy pohybovat mezi dvěmi okamžiky. Mezi Andreou, která svůj příběh postupně prožívala a zapisovala, a Andreou, která na něj nahlíží dnes.
0: Začneme přesně tam, kde začal celý projekt. Jedním zářijovým odpolednem v kafe Podnebí pod Špilberkem. Andrejko, přečti nám, jak to celé začalo.
2: S Markétou se znám z vily Levber. Pracovali jsme spolu. To bylo ještě předtím, než mi Brno na dvakrát zlomilo srdce a sama sebe jsem odsunula za jeho hranice. Poslední dobu Markétu nešlo nevidět. Její profesní dráha byla tak skvělá. Měla pořad v rádiu. Zatoužila jsem potkat se s ní a dotknout se jejího hvězdného prachu. Třeba mě to nějak nakopne, říkala jsem si. Dala mi knihu o Sudetech, na které se zachytil její vlas. Vložila jsem ho mezi stránky jako magickou záložku a pod Špilberkem u kafe a cigára poslouchala, co všechno dělá. Třeba v Centru dialogu v Arnoldově vile, které mimo jiné otevírá téma česko-německých vztahů. Vysypala jsem ze sebe nečekaně příběh mojí rodiny. Ani se to k tomu zářijovému odpolední nehodilo. Pár dní na to mi napsala, že Meeting Brno zrovna hledá Brňáka s německými kořeny, který by byl ochoten sdílet rodinnou historii. A protože jsem chtěla jezdit do Arnoldky a pít dobrý kafe a potkávat se s mladýma lidma, co dělají sami inspirativní a smysluplný projekty, řekla jsem ano. Jediný drobný problém byl v tom, že pravda o mé německé části rodiny pro mě byla dlouhých 46 let totální tabu.
0: Totální tabu. Proč tabu, Andrejko?
2: Já si myslím, že jsem to od jak živa, od malička vnímala jako něco velmi složitýho a komplikovaného, co mi ten život spíš stěžuje, než usnadňuje. Takže jsem se od toho tématu trošku distancovala, od těch česko-německých vztahů.
1: A co jsi vlastně do té doby věděla o německé části své rodiny?
2: Nějaký střípky samozřejmě jsem věděla, protože občas se u nás doma o těch věcech mluvilo. Ale nikdy ne nějak komplexně, abych tomu úplně porozuměla. Takže jsem zachytávala jenom takové kousíčky. A navíc jsem taky vnímala, že o některých věcech se nemluví vůbec. Že tam byly takový momenty, kdy jsem cítila, že se o tom lidem jako popravdě mluvit nechce.
0: Ty jsi velmi podrobně pátrala po historii tvojí rodiny v archivech v archivu města Brna, v archivu bezpečnostních složek. Bylo něco, o čem se zbála, že zjistíš?
2: No, to bylo asi takový právě moje celoživotní trauma, že jsem se děsila toho, že jsem nějak jako tušila nebo částečně věděla, že můj děda vlastně byl zaměstnancem gestapa a že byl nacista a bála jsem se, že zjistím některé podrobnosti tady o tom, což se teda potvrdilo a taky jsem to nakonec zjistila.
0: Jak ses u toho cítila?
2: No, asi to byla úplně ta nejtěžší část celého toho projektu.
0: Ty jsi začala hledat, nezůstalo samozřejmě jen u dokumentů, jmen a rodokmenu. Velmi rychle ti ten příběh vstoupil do každodenního života. Myslím, že už to můžeme cítit z toho, jak teď mluvíš. Přečti nám jeden ze záznamů z té doby.
2: Nejraději bych teď byla úplně sama a všechno si to odžila. Je docela šílené dělat jakoby nic a normálně doma fungovat. Chci uvařit brambory k obědu, ale neudělám to. Myšlenky jsou nutkavé a všechno pohlcují jako tma. V noci mám noční můry. Jsem sama v domě a za oknem pozoruji obrovská zvířata, která všechno ničí. To jsou v dědině cirkusáci a nechávají zvířata všechno demolovat. Moje zahrada, můj dům, snažím se s nimi mluvit, ale jsou hrozně chladní a bezcitní. Moje prosby je nezajímají. Vymýšlím rychle účinnou strategii. Nakonec jim řeknu, že jsem jedna z nich. Říkám, že vím, že nejsou zlí. Naslouchají mi a principál se nakonec rozpláče. Brečím s ním a po probuzení utírám slzy do rukávu pyžama.
1: Andrejko, děkujeme za přečtení a sdílení tady toho velmi silného a autentického záznamu, který odráží tu dobu, ve které jsi zpracovávala to, čím procházíš. Co se s tebou v té době dělo? Bylo možné to téma sdílet se svými blízkými, třeba s manželem, přáteli, rodinou?
2: No, popravdě jsem do toho neměla moc chuť to s někým takhle blízkým sdílet. Trošku jsem si to téma šetřila sama pro sebe. A v tom úplném počátku jsem měla potřebu se tím zabývat jakoby o samotě. A musím říct, že mě vlastně překvapilo, s jakou intenzitou mě to zasáhlo, protože jednu dobu jsem upadla až do takového, řekla bych, těžkého depresivního stavu, který nešel ani ovládat vůlí. Jak moc mě to vlastně pohlcovalo a jak mě to rozkládalo. Vlastně mi to trošku přišlo tak, že se člověk, když se snaží integrovat nějakou takovou dosud nepoznanou jakoby rodinnou historii, že se musí nejdřív jakoby rozložit, aby se později znovu nějak líp složil. A ta fáze toho rozkladu, se přiznám, že nebyla moc příjemná.
1: Bylo něco, co tě přesto všechno, jak to bylo intenzivní a jak popisuješ, že ti to rozkládalo, drželo nad vodou, nějaké záchytné body?
2: No, já jsem se spíš snažila zachovat klid. A musím teda říct, že jsem si vlastně poprvé v životě uvědomila, co cítí lidi s depresí, že se s tím stavem jako fakt nedá nic dělat. Že je to tak hluboký stav, který fakt jako neovlivníte tím, že si řeknete tak a už dost a už něco jako půjdu dělat a už se z toho dostanu. Takže vůli to ovládat nešlo. A já jsem se snažila ale zachovat klid a nějak jsem věřila tomu, že jak to přišlo, že to zase odezní, že to bude jak vlny a že když prostě nebudu panikařit, zachovám klid, takže zase časem přijde nějaký jiný lepší období a že se to nějak vykrystalizuje a promění se to do něčeho jako hezkýho a smysluplného. Což naštěstí v mém případě se potom stalo.
1: K tomu se určitě dostaneme. Já jenom podotknu, že my se známe už dlouhá léta a já tě znám jako velmi pragmatickou a racionální ženu. Takže mohu potvrdit, že tady ta zkušenost pro tebe musela být mimořádně intenzivní.
2: No, přiznám se, že byla. A hlavně mě to opravdu zaskočilo, protože když se řekne, že někdo bude jako pátrat po svých kořenech nebo se bude teda zabývat historií, Tak to zní jako velká zábava, že jako budeme chodit do archivu a budeme odhalovat nějaké tajemství a že se budeme zabývat třeba historií Brna, která mě jako ohromně zajímá, tak jsem myslela, že to bude zábava. Ale v žádném případě by mě na začátku nenapadlo, že tam budou nějaké emoce, že tam budou tady takovýhle stavy nějakého psychického propadu a že to bude jako hrozně osobní. Neuměla jsem si to představit. Bylo to překvapení pro mě.
0: Já možná poodstoupím od toho příběhu, protože pátrání po příbězích historie není něco, co je ti neznámé. Ty se tomu věnuješ už poměrně dlouho. Můžeš posluchače trošku zasvětit do toho, čemu se věnuješ?
2: No, já jsem se vlastně stala úplně neplánovaně nějakým řízením osudu amatérským historikem, amatérskou archeoložkou, trošku jako objevitelkou a badatelkou. Začalo to všechno orální historií, když jsem dělala nějaké rozhovory s pamětníkama. A potom jsem se začala soustředit celkově na historii regionu, ve kterém žiju. A já jsem si svůj život dokonce zařídila tak, že jsem úplně svobodná, mám volné ruce a vlastně se věnuju skoro výhradně jenom tady tomuhle. Takže se vlastně ze mě stal takový amatérský badatel na plný úvazek.
1: Do toho já musím vstoupit a podotknout, že velmi úspěšný.
2: No tak nějaký úspěchy bychom tam našli, nějaký objev nebo třeba vydání nějaké regionální literatury, takže jako nebo třeba i založení malého soukromého muzea, takže nějaký výsledky to má. A právě proto jsem se na to těšila a říkala jsem si, tak skvělý, tak teď uděláme jako to Brno prostě a ty česko-německé vztahy a válku a co bylo po válce, takže mě to přišlo jako hrozně cool téma.
0: Ty tam v tom snu si zmiňovala Jsem přece jejich, což se nakonec stalo vlastně i názvem doprovodné publikace a následně názvem dokumentárního filmu, který budeme uvádět 15. října v kině Lucerna v Brně. Co to pro tebe znamená? Co to v tom snu ti řeklo? Jsem přece jejich.
2: No, v tom snu, mimochodem to byly tak živý noční můry, který si docela

ale pak je potřeba s tím taky něco udělat. A ono dlouhou dobu to vypadalo, že jediná možná cesta, jak se s tím vyrovnat, je se od těch činů, těch mých předků nějak úplně distancovat. Jako bych chtěla říct, no dobře, tak tohle se teda stalo, tohle oni udělali, ale já jsem přece lepší. Já bych jako nikdy nic takového neudělala. To jako musíme oddělovat, že já bych se rozhodovala mnohem líp. Ale když jsem potom k sobě byla upřímná a chtěla jsem ty věci dotáhnout fakt do konce, tak jsem si říkala, Andro, a jako opravdu bys byla lepší, jako fakt by ses rozhodovala o tolik líp nebo jinak v takové jako nenormální době a v nějakých extrémních situacích. A nakonec to jsem přece jejich se stalo vlastně opravdu takovým klíčem k tomu, jak se s tím vyrovnat. Prostě tu komplikovanou rodinnou historii integrovat se vším všudy. A přiznat si, že přece jenom k té rodině patřím, že ti předci jsou moji předci. A nějaké nesoudit, nehodnotit, ale celý to jakoby přijmout, že jsou to členové mojí rodiny a ať se stalo, co se stalo, tak že se k té rodině budu hlásit a že k ním vlastně budu patřit. Protože bych tím vlastně popírala sama sebe nebo to, kdo jsem.

0: Knížce v pořadu Na stole je téma, dnes s výtvarnicí a autorkou projektu Vanko, Vždycky jsme byli Brňáci, Andreou Buchtovou.
1: Andrejko, my už jsme naznačili, že výchozím příběhem pro celý tento projekt Vanko je příběh tvé rodiny, česko-německých vztahů v Brně. A já musím říct, že během toho projektu, na kterém jsem se s tebou podílela, se moje soukromá mapa města Brna, tak jak jsem ho dosud vnímala, hodně silně proměnila. A předpokládám, že něco podobného se přihodilo i tobě s tím, jak vnímáš jednotlivá místa a ulice, po kterých se pohybovali tví předci. Jedním z míst, která se vynoří z toho rodinného příběhu, je také Panenská ulice. Stával tam dům tvého pradědečka Eduarda Bendy společně s rodinným hostincem. A já bych tě opět ráda poprosila, jestli by si nám přečetla ukázku z publikace a z tvých zápisků, které tuto situaci dokumentují.
2: A pak myslím na to, že pradědův dům s hospodou byl na Panenské ulici, velmi blízko radnice. Na jejím balkóně měl v roce 1945 po válce Beneš slavný projev, kdy žádal lid o pomoc s definitivním vyřešením německé otázky v Brně. A lid tleskal a skandoval a chtěl pomoct a praděda to musel slyšet a vidět z okna a věděl, že jeho dcera si vzala Němce a má s ním 3 děti. Možná ani není tak děsivé, že se popisované události týkaly mojí rodiny. Možná je prostě děsivé to, že se udály, že to bylo v Brně a ne zas tak dávno. Protože je snadné představit si, že je dělali lidé, kteří tu žili, a že se to dělo v ulicích a budovách, kolem kterých denně chodíme. A že by se to klidně mohlo stát zase. Zase by stál člověk proti člověku, Brňák proti Brňákovi, a jeden by měl navrch a trýznil toho druhého.
0: Díky, Andrejko. Markéta upozorňovala na to, že ona začala vidět Brno jinak. Jak to bylo s tebou? Začala si Brno vidět jinak?
2: No, Brno se mi hodně proměnilo. Tady je zrovna jmenovaná Panenská ulice, kde teda naše rodina měla dům, po který později přišla. A nedávno jsme tam zrovna byli s Ester a s Kájou, s filmařkama, a byli jsme se podívat na to místo, kde ten dům stál, protože už nestojí. A bylo fakt fascinující, jak blízko té radnice byl vlastně, že to bylo v podstatě jenom pár metrů. Takže když jsme tam stáli, tak si člověk jakoby snadněji ty věci uměl představit. A tak jako stejně vnímám i ty ostatní místa, které se v tom příběhu objevují, ať je to ulice Kubližná, kde vlastně sebrali zbrojováci mýho pradědu, když ráno hledal psa. Prostě už tam vidím ty příběhy v těch ulicích. A jedna i z důležitých věcí tady v tom projektu byla právě návštěva místa paměti. A byly to takový kouzelný momenty, kdy se člověk jako opravdu dokázal snadněji přenést v tom čase. Tím, když tam stál na tom místě, tak jak stáli ti předci kdysi, takže Brno určitě vidím jinak.
1: Možná v souvislosti s tím ještě podotázka. Bylo zmíněno, že výstava nese titul Vanko, vždycky jsme byli Brňáci. Proč vždycky jsme byli Brňáci v souvislosti s mapou Brna, jeho historií a tvým rodinným příběhem? Co to pro tebe znamená?
2: No, to je taková samozřejmá věc. Prostě my jsme byli vždycky Brňáci a nějaká národnost, ať už česká nebo německá, v tom nehrála žádnou roli. Dokonce teďka, když jsem postupovala už v tom rodokmenu, jak se mi daří ho nějak dávat dohromady, jak jsem postupovala dál a dál do minulosti, tak jsem zjistila, že jméno Vanko, psáno s dvojitým V, a mně se vlastně nepodařilo dopátrat se ani toho, že by tam někteří předci Vanko byli Němci. Vlastně tam jsou pořád Češi, ať byli v Telči nebo na Přimdě, nebo já nevím, kde všude. Tak vlastně to byli Češi. A byli to prostě všechno Brňáci. Byl tam prapraděda, který byl kočí v Brně. Bylo tam spousta různých jako číšníků, restauratérů a různých jako zajímavých lidí se zajímavýma povoláníma. Babička byla třeba učitelka ve Vesně v Brně. Takže a i z druhé strany vlastně to vnímám tak, že jako všichni moji předci víceméně byli Brňáci.
0: Jsme o tom už částečně mluvili, ale ten obraz při tom pátrání té tvojí rodiny se začal komplikovat a narážím na tvého dědečka Ernsta Vanka, který byl členem NSDAP, působil u bezpečnostní policie, vyloučili ho následně ze strany, odsoudili ho za podvody. Vedle z toho samozřejmě stojí rodinné vzpomínky, které nějak uchovávají další části jeho příběhu. My jsme se bavili o tom, že zjišťuješ něco, nebo bála se zjistit něco o své rodině. A jaké to tedy bylo, když to zjistila, to, co jsi nechtěla zjistit?
2: No, zaprvé musím říct, že se mi podařilo zjistit věci nějakou zvláštní náhodou, který ani skoro nebylo, to já skoro ani nebylo možný, co všechno se vlastně podařilo zjistit. Protože třeba spisy gestapa, který dohledal archiv bezpečnostních složek, to byl jako malý zázrak, že se to vlastně stalo, protože většinou takový materiály jsou dávno zlikvidovány. Takže jsem se dostala k opravdu zajímavým informacím. A pak byla otázka, co s tím teda jako budu dělat. No, tak kromě toho, že jsem z toho neměla úplně radost, toho, co jsem tam nacházela, tak ještě docházelo vlastně k takovým konfrontacím v rodině, protože každý měl, tam ho vlastně jako nikdo neznal, tady toho dědu, protože jako ty děti, který měl, tak ho nepoznali nikdy, protože vznikly za války, v podstatě z jeho nějakých pár opušťáků vznikly jeho tři děti, který ho ale vlastně jako tatínka nezažili. Takže každý v té rodině měl o něm nějakou svou ideální představu. A nebo třeba i trošku děsivou představu o některých věcech. A museli jsme si to trošku jako vyříkat, kdo to vlastně byl a co se mi to vlastně o něm podařilo zjistit. No a potom další fáze byla nějak se jako skutečně srovnat s tím, co dělal a jaký dopad vlastně ta jeho práce nebo ty jeho činy měly na ostatní lidi. A to byly teda docela těžký okamžiky, protože já jsem celou dobu měla k ruce terapeutku Šárku Vébrovou, která se teda zabývá i mezigeneračním traumatem přímo a tam mi dělala takového jednoho z průvodců, tady takového odbornějšího a nějak mě provázela terapeuticky tím příběhem. Ale pamatuju si i na moment, kdy už mi ani ten terapeut nemohl pomoct. Že jsem zahlídla už takový zlo a tak jsem se ho jako dotkla, nebo viděla jsem, že ti mi předci se ho dotkli. Že, a to si budete obě určitě dobře pamatovat, že pak jsem říkala, že už mi nemůže jako terapeutka pomoct a v podstatě žádný člověk a vyžádala jsem si setkání s duchovním, protože to nešlo už jako vlastně nějak jinak zvládnout a ustát.
0: Nemůžu nereagovat na to. Popiš nám tu situaci, co se stalo, když se setkala s duchovním Honzou Hanákem.
2: To byl jeden ze tří úplně stěžejních momentů tady v tom celém projektu. A mimochodem, vždycky to byly setkání s lidma, který ty věci vyřešili. A tady v tomhle případě to bylo setkání teda s ním jako s duchovním. A hezky na tom bylo i to, že jsme se předtím neznali a já jsem o něm vůbec nic nevěděla. Ty jsi to jenom vlastně nějak rychle zprostředkovala, když jsem měla tady ten požadavek a rychle došlo k tomu, že jsme se potkali, ale potkali jsme se jako dva úplně obyčejní cizí lidi na kafi. A já jsem na něho prostě vybalila celý tady ten příběh a ten můj problém, že už jako nevím, že už si s tím prostě dál nevím rady, že už to jako nevím, co s tím mám dělat. A on mi navrhl, kromě toho, že mi řekl pár moudrých věcí, tak mi navrhl, že vlastně bude sloužit mši a že ji bude sloužit i za ty moje předky. A tam to byl jeden z takových fakt jako transformačních zážitků, který to vlastně celý nějak jako usmířil, uhladil, vyléčil a nějak se s tím potom dalo jít dál.
0: Děkuju. Já bych se nyní chtěla zeptat na dalšího člena tvé rodiny, který hodně prostupuje i tím celým projektem, a to je tvoje babička Berta. A jedno zvláštní setkání proběhlo v bývalé káznici na Cejlu, kde mimochodem proběhla i ta mše, o které si teďka mluvila. Mohla bys nám to přečíst, prosím?
2: Setkávám se s Markétou před káznicí na Bratislavské ulici, kde je vchod. Napadlo nás přinést projektor a promítnout fotku mojí babičky na stěnu, aby tu byla s námi. Jiný plán nemáme, jen chceme strávit nějaký čas v celé. Tuším, že ho nakonec naplníme povídáním a jsem přesvědčena, že tak trávili většinu času i vězenkyně. Necháváme naší performanci úplně volný průběh. Nakonec nás cela sama nasměruje k oknu blízko velkého černobílého portrétu babičky a vyprávíme si celou dobu o ní. Ze střípků vzpomínek, které jsem pozbírala po rodině, skládáme její obraz a zbytek si domýšlíme. Jakou měla povahu? Jak snášela svůj osud? Jaké bylo její postavení v rodině i životě? Nakonec to opravdu vnímám jako setkání s ní a zároveň se sebou, protože objevují podobnosti mezi námi.
1: Díky, Andrejko. V káznici jsme byli spolu a pro mě to bylo velmi intenzivní. A ty už jsi zmiňovala i to, že členy své rodiny a své předky si poznávala mimo jiné díky tomu, že jsme se vraceli společně na ta místa, kde oni se pohybovali, ať už v dobrém, anebo v tomto případě s velmi špatnou zkušeností. Co si v prostorách káznice a v té celé, kde babička byla zavřená, o Bertě pochopila? Jak se ti podařilo se k ní přiblížit?
2: V té celé v káznici to bylo celkem snadný. Ještě bych k tomu podotkla, že vlastně já jsem neměla moc možností, jak se třeba s babičkou poznat. S babičkou, která nežije a jako nikdo vlastně o ní už není moc schopen mi něco říct. Měla jsem tetu, která mi o ní vyprávila. Potom jsme měli vlastně nějaký výslechový protokoly z archivu a pak jsme měli vlastně ty místa, kde jsme věděli, že se babička někdy vyskytovala. Takže to byly takový záchytný body. A v té káznici, to je tak strašně autentický místo, kde se od té doby, co tam babička byla vězněná v roce 1949 až 1950, tak tam se vůbec nic nezměnilo. My jsme to vlastně viděli úplně v té podobě, tak jak to vydala tam ona.
1: Já si ještě vzpomínám, promiň, že ti do toho vstupuju, že jeden z našich původních plánů byl, že bychom strašně rádi v té celé přespali. Jsme měli takové odvážné vize, že jsme si to opravdu chtěli prožít na vlastní kůži, aspoň na tu jednu jedinou noc a dostat se blíž tomu, co tam nejen babička, ale i ty ostatní ženy museli zažívat. Z toho nakonec sešlo, ale přesto všechno, ten pobyt a ten čas strávený tam byly velmi, velmi silné.
2: No silné byly a mimochodem a taková drobnost, nám tam celou dobu byla úplně strašná zima.
1: Je to tak.
2: A když jsme si představili, moje babička tam byla těhotná dokonce a byla tam i přes zimu, takže to ještě jako nám přidávalo, aby jsme si uměli představit úplně ty podmínky životní tam a jaký to asi teda vlastně bylo. Byla tam strašná zima. Jsem i ráda, že jsme tam potom nepřespali, protože bychom to asi odnesli nějakým nachlazením.
0: My jsme na začátku říkali, že jsi výtvarnice a v průběhu celého toho projektu vznikaly velmi autentické a silné kresby. Jsem si jistá, že i po návštěvě káznice si tvořila. Mě by zajímalo, jestli ty kresby, které jsou i součástí výstavy, prolínají se i do dokumentárního filmu, jestli vznikaly jako reakce na konkrétní situace, nebo někdy ten obraz předběhl, řekněme, samotné, nevím, porozumění té situaci.
2: No tak bylo jasný, že se ty kresby nějakým způsobem tam objeví, protože já když zpracovávám nějaký zážitky nebo přemýšlím, tak většinou píšu a kreslím a je to pro mě úplně stejně přirozený jako dýchání, takže to bylo jasný, že to tam bude. A často vznikaly jako reakce na to, co jsme zrovna prožívali i s celým tím týmem. A třeba v Káznici to bylo vlastně, jak když na to teďka vzpomínám, to byly tak hezký zážitky, když jsem to pak kreslila, protože já jsem překreslovala a z té Káznice ty vzkazy a obrázky, které tam byly vyrytý do zdi vlastně. A to propojení vlastně s tím tématem, s těma vězenkyněma i s tou mojí babičkou, to bylo jako velmi intenzivní tady u tohoto. Takže většinou ty kresby byly fakt nějaká reakce nebo takový i reakce na to moje přemítání o nějakém historickém Brně, jak to tam asi bylo za války, po válce. Byl to takový můj jako příjemný ventil a mimochodem mě to strašně bavilo, protože z pohledu třeba kreslíře je strašně fajn moc se třeba rok držet jednoho tématu a proniknout v něm nějak jako víc do hloubky. Takže to byly pro mě krásný časy. Já si to úplně vybavuji, jak jsem jako měla stůl venku pod třešní a tam jsem psala a nebo jsem kreslila a vlastně to byla hezká část tady toho, tady té tvorby.
1: Vedle tvé výtvarné tvorby a usilovného bádání v archivech má projekt Vanko ještě jednu důležitou rovinu, kterou už si zmiňovala, a to rovinu terapeutickou. Co pro tebe tahle linka v tom projektu znamenala a co vlastně pro tebe otevřela a ošetřila jinak?
2: No ta role terapeuta tam byla hodně důležitá i proto, že terapeut je vždycky na vaší straně. Já jsem tak nějak pořád bojovala s tím, že jsem cítila nějaký tlak třeba i z rodiny nebo i od kamarádů, že vlastně mě v tom moc lidi nechtělo podpořit v tom, tady v tomhle pátrání, protože to téma se jevilo, že je nějaký jako problematický a ošklivý a bolavý a všichni mě o to pořád zrazovali, že se v tom jako nemám vrtat tady v tomhle. A terapeut prostě, terapeutka tam byla vždycky pro mě, vždycky byla na mé straně, byla tam prostě pro moje aktuální potřeby. Ničemu se nedivila, protože já jsem tam procházela různýma fázema, když už jsme se pak dostávali i k mým nějakým traumatům a k tomu, jak fungují v normálním životě, tak jsem, já si úplně pamatuju, jak jsem procházela takovým dětským obdobím vzdoru tady v tom projektu. A ona se nikdy ničemu nedivila. Jí vlastně všechno, co jsem vyváděla, přišlo úplně normální a naopak mě v tom podpořila. A uměla mi to hlavně perfektně vysvětlit, protože některé věci, co jsem cítila pod Prahově, nebo jsem si teprve osahávala, tak ona tím, jak se traumatem zabývá dlouhodobě, je uměla moc dobře pojmenovat. Takže mi to pak jakoby dávalo smysl a mohla jsem se s tím nějak líp vypořádat.
1: Tímto zdravíme srdečně Šárku Webrovou, jejíž jméno už tady padlo a která je právě onou terapeutkou, která Andrejku doprovázela. Ještě taková malinká otázka, která souvisí jednak s tím terapeutickým procesem doprovázení, ale zároveň s celým tím projektem. Nastal okamžik, kdy jsi řekla dost, kašlu na to, já se tímhle prostě nechci zabývat, je to pro mě zatěžující, končím.
2: No, spíš ne. Byly tam těžký momenty, ale byla jsem tak odhodlaná a motivovaná a vlastně jsem to brala jako takovou zodpovědnost, že když už jsem se do toho pustila a to břímě jednou nesu, že ho musím donést až do konce a že tady ten rodinný příběh pro všechny ostatní musím jako dokončit, uzdravit, uzavřít. A to byl tak zodpovědný úkol vlastně, že bych si ani asi nedovolila nějak s tím seknout třeba v půlce, protože to bylo nepříjemné, takže jsem vždycky zatla zuby a pokračovali jsme.
1: A my ti za to moc děkujeme.
0: A my se dostáváme do situace, že jsme mnoho měsíců procházeli vlastně sami v té šestici žen, která v tom projektu byla a pak v jednu chvíli jsme s tím museli ven. Vznikla výstava Vanko, vždycky jsme byli Brňáci, která byla uvedena na festivalu Meeting Brno. A pro posluchače informace, že od 30. září tato výstava bude znovu k vidění v Arnoldově vile. V té výstavě jsou tvoje kresby, osobní reflexe, archivní fotografie, dokumenty, také druhý hlas, hlas tety Gerdy, která část toho příběhu sama prožila. Jenže ve chvíli, kdy se připravuje ten příběh k zveřejnění, se kolem nás dělo něco hodně velikého a pro nás v tu chvíli děsivého. A v Brně se připravoval historicky první sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení na území České republiky a téma sudetských Němců znovu vyvolalo velmi silné emoce ve veřejnosti, protesty, ostré reakce. A ty se v této atmosféře chystáš zveřejnit svůj česko-německý příběh. Cítila jsi strach? Bála se ten příběh zveřejnit?
2: No, nejenom, že jsem se ho bála zveřejnit, ale hlavně jsem se bála k němu přihlásit svým skutečným jménem, proto jsem taky měla pseudonym na začátku a to bylo moje rodné příjmení. Asi nikdy v životě jsem neměla možnost se podívat tak zblízka na svoje strachy a obavy, jako se to stalo vlastně na jaře v Brně. A byla to pro mě velká zkušenost a velká zátěž. Pamatuju si chvíle, kdy jsem tím strachem byla totálně paralyzovaná. Vůbec jsem to ani nebyla já, úplně mě to jako znehybňovalo a zabraňovalo mi to cokoliv dělat. Nedalo se předtím utíct, zkoušela jsem takové věci, jako že zvolím nějaký adrenalin a přírodu a výlety a podobně. A pak to dopadlo většinou tak, že jsem se někde sama strašně bála v lese. Nedalo se předtím nikam utíct. A i si pamatuju takový moment, že jsme měli jednou nějaké setkání a já jsem tam nedokázala zavřít oči. Byla Šárka a říká, zavřete oči. A jsem zjistila, že před lidma, když nejsem jako zamčená někde úplně doma a jsou tam lidi a jsem někde jako v nějakém veřejném prostoru, že nedokážu zavřít oči. Takže tam jsem se s takovou hruzou vlastně u sebe setkala poprvé. Zaprvé jsem byla teda překvapená. Já nevím proč, já jsem si vždycky myslela, že jsem docela hrdina. A já jsem zjistila, že jsem, že prostě nejsem tak úplně hrdina. To bylo pro mě velký překvapení. A na druhou stranu jsem celkem vděčná za to, že jsem to v téhle děsivé atmosféře mohla prožít, protože neexistoval asi jiný lepší okamžik pro to, abych si představila, co ti moji předci zažívali. To bylo tak autentický a tak se člověk do nich mohl vcítit. Do toho, když jako ten dav něco skanduje a lid si něco myslí a je ta situace nějaká jako vyhrocená a nebezpečná a nepříjemná. Tak to byl jako velký kus poznání v tom vlastně, jak se mohla moje rodina vlastně po válce cítit.
0: Děkuju.

měl 7 hodin, 3 měsíce a 6 let. Melancholicky jsem pozoroval svět. Tmavo-modrý svět.

0: Vítám vás, milí posluchači, zpátky v pořadu Na stole je téma, dnes s výtvarnicí a autorkou projektu Vanko Andreou Buchtovou.
1: My už jsme se dotkli mnoha dílčích výstupů tohoto košatého projektu a já bych se ráda vrátila k tomu, že po celou dobu procesu vzniku projektu tě doprovázela kamera. Vznikl dokumentární film Vanko, jsme přece jejich, který bude mít premiéru 15. října v kině Lucerna v Brně, takže všechny posluchače srdečně zveme. Změnila přítomnost kamery něco na tom, jak si ten proces prožívala? Bylo to těžké si ji připustit takto k tělu?
2: No, připustit si kameru k tělu bylo velmi těžké a taky jsem ze začátku byla proti. Byl to vlastně nápad Veroniky, když sledovala, co s Markétou všechno podnikáme a na jaký zajímavý místa chodíme. Taky přišlo, že by se to mohlo i vizuálně nějak vlastně celý zachytit. A nic proti tomu, filmy mám ráda, ale ne, když v nich sama hraju, takže já jsem to vnímala jako hodně rušivý element. Ale musím říct, že asi jenom do chvíle, než jsme se i s tím filmařským týmem a v podstatě s celým týmem nějak víc zblížili a ty vztahy se prohloubily, tak potom už to bylo snadnější. A ještě co tam musím jenom aspoň krátce zmínit, mě jako osobnost filmařek, režisérky i kameramanky vlastně mě přesvědčila, protože ty holky byly tak upřímný a autentický, na nic si nehrály a byly tak jako opravdový, že jsem jim uvěřila a byla jsem potom ochotná to zkousnout, že teda budeme dělat film.
0: Já jenom potřebuju pro posluchače zmínit, že režii filmu dokumentárního Vanko jsem přece jejich dělá Ester LC a za kamerou stojí Karolína Poláčková.
1: Tak jedna z věcí, která zůstávala ve vaší rodině neuzavřená po několik generací, je to, že babička Berta ani nikdo jiný z rodiny nevěděl, co se stalo s Ernstem. Nevěděl to vlastně ani tvůj tatínek. A potom si přišla ty a začala si pátrat. A jak už jsi zmiňovala, měla si v pátrání mimořádné štěstí, že se děly takové velmi až zázračné situace. Poprosím tě, aby si zase četbou úryvku zdokumentovala situaci, které se to týká.
2: Babička se nikdy nedozvěděla, kdy a jak její manžel zemřel. Odešla ze světa, aniž by věděla, co se s ním stalo, proč se nevrátil nebo kde je pohřben. Nemohla přijít zapálit svíčku, ani se rozloučit. Pak jsme do rodinného hrobu ukládali mého otce, další generaci. I on prožil celý život, aniž by mohl tohle tajemství uzavřít. Byla jen malá naděje, že se to podaří zjistit mně. Po neúspěšném pátrání úřadu u nás i v zahraničí po tak dlouhé době. Zkusila jsem to. A podařilo se mi to hned na první pokus. Když umřel, bylo mu 31 let. Teď už vím, kde jste. Ležíte jen několik metrů od sebe.
0: Andrejko, pamatuješ si tu emoci, kdy jsi to poprvé dozvěděla? Kdy jsi na to přišla?
2: To se stalo tak rychle, že si ani tu emoci nevybavuji. Já jsem byla fakt velmi překvapená. Protože s tímhle mi pomáhal nejdřív Michal Doležel a později pan doktor Břečka z Moravského zemského muzea. A ta možnost, že by se to zjistilo po tolika letech, po 81 letech, že by to někdo jako vypátral, to, co se nepodařilo nikomu přede mnou, to byla úplně mizivá šance. A já jsem to zkusila na základě nějakého teda postupu, jak to mám udělat, tak jsem to provedla a hned opravdu na první pokus se to podařilo. A dlouho jsem si pak šetřila ten okamžik, kdy se tam poprvé půjdu podívat. A to mám tenhle okamžik taky spojený asi s úplně jako nejsilnějšíma emocema tady v tom celém projektu, protože jako najít to tělo, najít ten hrob a vlastně po 81 letech, co ten člověk někde ležel sám a celá rodina o něm nevěděla, ani neznali ten jeho konec, tak jí tam poprvé zapálit svíčku na Vánoce na hřbitov jako první za rodinu, tak to byl prostě silný okamžik.
1: Děkujem za sdílení. Já si myslím, že už je zcela jasné, že tento projekt byl doprovázen sérií mimořádných zázraků. Nebojím se to takto pojmenovat, ať už v rámci bádání, v rámci mimořádných setkání. A jedno z těch setkání skutečně bylo naprosto unikátní. Nedošlo k němu prostřednictvím archivů, fotografií nebo navazování kontaktu s předky na základě bádání, ale došlo vlastně k setkání mezi dvěma živými lidmi. Na workshop k výstavě Vanko přišel Petr Koenig, vnuk Augusta a Alice Lefbérových, tedy muž z židovské rodiny, která před nacisty uprchla z Brna. Peter, tehdy tvůj příběh, Andrejko, vůbec neznal, nevěděl, čím ses vlastně rok zabývala. Ani to, co jsi zjistila o svém dědečkovi a zbytku rodiny. Co se mezi vámi odehrávalo? Co se stalo, když jste se potkali na workshopu?
2: No a to jsme právě u toho druhého nejzásadnějšího momentu, kde nějakou roli hrálo jako obyčejné lidské setkání vlastně. Když se Peter dostavil tady na tu naši akci, tak na mě ze začátku působil jako totálně rušivý element. Já jsem vůbec nevěděla, kdo to je, nemluvil česky a působil tam tak jako nepatřičně, ale během chvilky se ukázalo, že tam určitě měl být. I to, že si sedl vedle mě a Veroniku přímo. A jak jsi říkala, že to je vlastně potomek židovské rodiny Lefbér, tak já jsem tu rodinu velmi dobře znala. Ale bylo to poprvé, kdy jsem se setkala s nějakým naživo takhle, s nějakým potomkem rodiny Lefbér a ve chvíli, kdy jsem i já znala svůj rodinný příběh. Takže příběh rodiny Lefbéru jsem znala dávno, ale tentokrát se jako potkali už oba ty příběhy. A když on říkal, že tam přišel, protože jeho předci před válkou žili v Brně a máme tedy hodně společného, tak jsem mu musela jsem najít odvahu a vysvětlit mu, že moji předci taky žili před válkou v Brně nebo za války a že by ale kamarádi úplně nebyli. A byl to takovej zvláštní moment a mně to bylo všechno tak hrozně líto vlastně. Nedalo se s tím nic dělat, hrozně mě to mrzelo, co se stalo. Ne, že bych si kladla za vinu to, co se stalo, nebo co mi přeci dělali, ale prostě mě mrzel ten příběh té rodiny. A došlo tam právě k takovému okamžiku, kdy ten Peter s tou svou vřelostí a moudrostí, která je jemu vlastní, mě vlastně podal ruku a později mě objal. A to bylo něco tak důležitýho, takovej důležitý moment, kdy bylo jasný, že jako my dva, jak jsme se tam setkali, 81 let po válce proti sobě už vlastně nemůžeme nic mít, ať se stalo, co se stalo. Že se tam potkáváme jako dva lidi. A to gesto, to jeho podání ruky, to byl tak spontánní lidský akt v tu chvíli, že to mělo neuvěřitelnou sílu vlastně. Nebylo v tom vůbec nic vyumělkovaného, že bychom to jako nějak plánovali, nebo že on by si chtěl hrát na nějakého jako dobrýho člověka, který je jako velkorysý a nad věcí, ale tak nějak to přišlo samo a bylo vlastně zajímavý pozorovat, jak podání, co může změnit podání ruky v určitou chvíli vlastně.
0: Mě vždycky vlhnou oči u tohohle příběhu, to se nedá nic dělat, tak to tady popadám dech. My se chýlíme ke konci našeho pořadu dnešního a já bych chtěla poslední slovo nechat textu, který celý projekt doprovází. Andrejko, přečti nám závěrečný text.
2: Některé příběhy chtějí být dovyprávěny. Dobré je, že se zesnulí mohou setkat i dnes, v nás. Ať už naši předkové dělali cokoliv, nejde o to, abychom se s jejich rozhodnutími stotožňovali nebo je odsuzovali. Stačí je přijmout. Proto jsme dnes tady a tím, kým jsme.
0: Andrea Buchtová, výtvarnice a autorka projektu Vanko. Děkujeme za rozhovor, Andrejko.
1: Děkujeme za rozhovor a připomeňme si ještě dvě důležitá data. Od 30. září bude výstava Vanko, vždycky jsme byli Brňáci, znovu k vidění v Arnoldově vile.
0: A 15. října proběhne v brněnském kině Lucerna premiéra dokumentárního filmu Vanko, jsem přeci jejich. Děkujeme vám za poslech, milí posluchači. V pořadu Na stole je téma z Centra dialogu v Arnoldově vile.
1: Od mikrofonu se loučí Markéta Brehlíková,
0: Veronika Smyslová a děkujeme za rozhovor Andreje Buchtové.
2: Děkuji za pozvání.
1: Naslyšenou.

nás byly ranami. Vím, jak to bolí, tam, kde válka zuří a děla střílí, tam, kde jsi nikdy nebyl ani na chvíli, tam je vše v ruinách a smrt se sklání, tam, kde mě nikdo už nezachrání, tam, kde země hoří a řeže dýmem, tam, kde se celý svět zavírá klínem, za těmi horami, za těmi horami, za těmi poli, za těmi horami. Tam válka je, tam, tam válka bolí. Za těmi horami, za těmi horami, za těmi poli, za těmi horami. Tam válka je, tam, tam válka bolí.

0: Nyní vás zveme k poslechu duchovního slova autora Tomáše kardinála Špidlíka z knihy Prameny světla, čte pater Martin Holík.
1: Hříchy z neznalosti. Moralisté omlouvají provinění z neznalosti. Uznávají však přesto, že sama nevědomost bývá zaviněna netečností, nedbalostí, nezájmem i zlou vůlí. Není divu, že takovou neznalost posuzují asketičtí autoři přísně. Svatému Bazilovi se skoro zdá, že neznalost hlavních povinností není ani možná u křesťana, který chce jako křesťan žít. Vždyť přece evangelium je tak snadno srozumitelné a je na dosah ruky. Co by asi řekl svatý Bazil dnes, kdy všichni umějí číst, kdy je dost a dost duchovní literatury a přece je tolik lidí, kteří neznají z náboženství ani to nejzákladnější. Kromě toho je s hříchem spojený ještě druh neznalosti. Sokrates řekl, že člověk hřeší jenom z nevědomosti. Řečí otcové jeho větu obrátili. Protože člověk hřeší, stává se čím dál tím víc nevědomým. Myšlenka na Boha z jeho myšlení čím dál tím víc mizí, svědomí se zakaluje, mravní zásady se stávají nejasnými. Proti této nevědomosti musíme bojovat, tak jako se bráníme proti tmě na cestě světlem reflektorů. Cesta k poznání Boha, píše Hesychius, je zbavit se špatných nákloností a být pokorným. Bez těchto vlastností nikdo Boha neuvidí. Ke hříchům z neznalosti patří také takzvané hříchy z opomenutí. Farizejské pojetí vidí dokonalost jako úplný souhrn předpisů. Nepřestoupit to, co Bůh zakazuje, je velká věc. Ale samo to znamená málo, neděláme-li i to, co Bůh pozitivně od nás žádá, to je, abychom život vyplnili láskou, prací, oběťmi. K vyznání víry na počátku mše se přidala slova vyznávám se, že nekonám, co mám konat. Je dobré nelhat, nekrást, neurážet jiné. Přesto nezapomínejme na kletbu Ježíšovu u neplodného fíkovníku. Někteří říkají, že se nemají z čeho zpovídat, nevidí, že by měli hříchy. A zatím to dobré, co opomíjíme, je daleko vážnější než zřejmé přestupky.
0: A nyní si poslechneme v tuto dobu před půlnocí modlitbu Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděli tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
0: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
2: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji.
0: Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

Víte, jak se stát posluchači Hitparády na Proglasu? Určitě víte, protože našimi posluchači právě teď jste. Děkuji za to. Já se jmenuji Milan Tesař a v následující hodině vám budu dělat společnost. Ostatně Hitparádou vás provázím od ledna 1996 a za tu dobu, je to už více než 30 let, jsme si společně poslechli docela dost dobré hudby. Základní pravidla hry jsou po celou tu dobu stejná. Vyberte si 3 písně z naší nabídky. Jedné přidělte 3 body, jedné 2 a jedné 1 bod. Všechno ostatní důležité budu postupně přidávat. Těšit se můžete na anketu, pozvu vás na koncerty, povíme si o nových albech i o dalších pořadech Proglasu. A také vás zvu ke sledování našich stránek hudba.proglas.cz a také webu hudebnirozhovory.cz. Ještě dodám, že toto kolo Hitparády má pořadové číslo 1542 a že na 12. místo dnes nasazují královéhradeckou skupinu Goji a píseň Kopretina.

Skupina Goji v létě zahrála v našem koncertním studiu. Záznam jejího vystoupení vám nabídneme ve čtvrtek 8. října. Teď posloucháte hitparádu a já k pravidlům, tedy že hlasujete pro 3 skladby, jedné udělujete 3, jedné 2 a jedné 1 bod. Přidám, že uzávěrka je ve středu v poledne. Moonshy je písničkářka ze Slezska. Její nová píseň se jmenuje Kocour a u nás je to tentokrát 11. místo.

0: bílu.
1: I dnes mám pro vás přehled několika hudebních novinek. Skupina U2 vydá po 9 letech nové studiové album. Bude se jmenovat Carnaval de Luz a vyjde v listopadu. Skupina Nesen vydala album Nejsem s texty českých básnířek a křesťanský zpěvák Adam Bubík vydal nové album s názvem České chvály. Na 10. místo nasazují italsko-bosenskou skupinu New Era Quartet. Je to vlastně smyčcové kvarteto se zpívající houslistkou, které na svém albu Bridge to Sevda nabízí úpravy bosenských, lidových a zlidovělých písní. Ta, kterou si poslechneme, se jmenuje Štote nemá a jejím tématem je bolest z nepřítomnosti milovaného člověka.

Nové písně vám v 15.42. kole hitparády na Proglasu nabídli skupina Goji, zpěvačka Moonshy a New Era Quartet z Terstu. Pavel z Brna mi poslal tip na zajímavou anketu a já jej rád využiji. Dnešní anketní otázka tedy zní. Navštívili jste někdy nějaké neobvyklé nebo zajímavé místo, kam se dostane opravdu jen málo kdo? Nemusí to být nutně zapomenutý ostrov v Pacifiku, ale třeba i objekt pár metrů od domova, kam se výpravy turistů nedostanou už jen proto, že je tam nikdo nenasměruje nebo nepustí. Budu se těšit na vaše odpovědi. Už brzy se dostane na příspěvky z minulé ankety o snech a nočních můrách. Teď ale 9. místo hitparády a pokles z vrcholu skupina Elektra 5 a Ty nebo já.

Na anketní otázku z minulého kola odpověděla posluchačka Růžena. Vyložené noční můry naštěstí nemývám, ale nepříjemné sny občas ano. Nejčastější je ten, že padám do prázdna. Když jsem byla dítě, občas mě ve snu nějaká tajemná postava shodila ze schodů, případně mě po pádu z výšky probodl nějaký ostrý předmět. Při zlých snech ani po probuzení mi nikdy nebylo do smíchu. Ani vyloženě hezké sny se mi často nezdají, spíš divné nebo neutrální. V jednom zvláštním hezkém snu jsem šla po schodech nahoru, které jakoby neměly konce. Vůbec jsem necítila únavu a byla jsem úplně v pohodě. Neměla jsem strach z toho, co mě tam nahoře čeká. Já děkuji za příspěvek. Ani vy zatím netušíte, co vás čeká nahoře na vrcholu žebříčku, ale třeba nám ke stoupání pomohou křídla. Duet Xindla X a jeho dcery Alice Látkové.

čas rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit.

0: napětí.
1: Zvu vás na koncerty. Na českém turné je britská bluesrocková skupina Will and the Bandits. Zahraje 2. října v Poličce, 3. října v klubu Parník v Ostravě, 4. října v Opavě, 5. v Žatci, 6. v Plzni v klubu Buena Vista, 7. října v Praze v klubu Jazz Dog a 8. října v Nové Pace. Skupina Spolektiv má 4. října koncert v Křemži u Českého Krumlova a 7. října v Českých Budějovicích společně s písničkářkou Ališi. Mezinárodní festival Jazz Goes to Town se koná v Hradci Králové od 6. do 10. října. Jeho hlavní koncerty mají motta Mapa ticha, Vůně džungle, Ostrovy a oceány, Tajuplné dálky a Cesta do neznáma. V klubu Jazz Dog v Praze vystoupí 8. a 9. října skupina Top Dream Company a 12. října skupina MUF. Honza Žamboch má 14. října sólový koncert ve Vsetíně. Skupina Jen tak tak vystoupí 16. října ve Veselí nad Lužnicí a 21. října v Praze v klubu Carpe Diem jako host skupiny Medovina. Saša Niklíčková a Jan Běťák mají koncert v Cross Café na třídě Míru v Pardubicích 22. října. Sopranistka Sarah Brightman přijede do Prahy s představením A Winter Symphony. Koná se 26. listopadu v O2 aréně. Pokračujeme na 7. místě se slovenskou zpěvačkou Dorotou Nvotovou, píseň Krása mota.

Co pro vás chystáme v nejbližších dnech? V pátek 2. října vám nabídnou další měsíční přehled hitparády World Music Charts Europe. S Pavlem Koudelkou, bubeníkem skupiny Dunaj, budeme hovořit o letošním kulatém výročí této kapely v pondělí 5. října. V úterý budeme pořád, jak se vám líbí, vysílat výjimečně už v 18 hodin. Půjde o reprízu loňského rozhovoru s Jakubem Koenigem. Vystoupení kapely Elektra 5 z našeho studia vám zprostředkujeme ve středu večer a ve čtvrtek to bude už zmíněný pořad s kapelou Goji. Začátky jsou v 19.15. V týdeníku Slyšte lidé se v sobotu 3. října, také ve čtvrt na 8 večer, zaměřím na pianisty. Teď posloucháte hitparádu a 6. je Markéta Irglová s Petrem Rybízem Tomanem a píseň Proč právě já, na text Michala Horáčka. Proč?

Posluchač Pavel nám do ankety poslal tento stručný příspěvek. Někdy by moje sny stály za filmové zpracování. Občas ve snu hledám WC a po probuzení pak musím. Z novinkové pozice na 5. místo postupuje Petra Žalmanová s písní Nepadám.

0: poi ne padáš.
1: Mám tu druhou sadu pozvánek. Folková skupina Lakomá barka zahraje 3. října v Křenovicích u Slavkova a 22. října v Českém Krumlově. Miroslav Paleček vystoupí 7. října v nově otevřené kavárně Cross Café Pražská v Liberci. V klubu Stará pekárna v Brně má 7. října koncert opavská formace Kier Brothers, 13. října jihoafrický hudebník Gerald Clark, 20. října jazzový Chet Baker Tribute a 27. října bluesový Albert Frost Band. V experimentálním studiu v Liberci vystoupí 13. října Žamboši a 27. října Mňau Mňau Band a písničkářské duo Martin Čepelík a Andrea Mineva. Festival osamělých písničkářů se koná 23. a 24. října v Malostranské besedě v Praze. Vystoupí na něm například Zuzana Homolová, Jiří Dědeček, Kane, Marek Šťastný, inženýr Vladimír, Dagmar Voňková, Filip Pícha, Martina Trchová, Michal Bystrov a další. Ve Vlašimi má 4. listopadu koncert Jiří Dědeček a 25. listopadu Petr Ludka a manželé Radovi. Festival Colors of Ostrava oznámil prvního účinkujícího pro rok 2027 britského zpěváka Robbieho Williamse. 4. místo Pavel Čadek a Tamten Tamto. Hlad.

vlast. Vždyť na chléb i loupáček můžu mít vlastní sáček a na sebou kafíčko, nemusím dávat si víčko. I když za planetu rád se modlím obětovat, kus pohodlí odkládám na zítra zas a zas. Trápí mě to tím spíš, že to je potíž, kterou když nikdo neodstraní, budem na hraní. Ale stejně poprvý i postý, když se skoro začnu postit.

matematikou. Občas se mi ve snu zjeví náš tehdejší profesor a snaží se mi komplikovat život, ale naštěstí nemá potřebnou trpělivost a nad ránem to vzdá. Jiřímu posílám odměnu. Ze všech hlasujících jsem vylosoval a také odměním Petra Hanku. Třetí místo Kateřina Marie Tichá a byt 66. Mažu stopy.

Posloucháte hitparádu na Proglasu, rádiu, které funguje už více než 30 let jen díky přímé finanční podpoře svých posluchačů. Pokud vám to, co děláme, dává smysl, zvažte prosím pravidelnou podporu našeho vysílání. Podrobnosti najdete na našem webu www.proglas.cz. Druhé místo hitparády Filip Pýcha. Filip už bodoval 6 kol s písní Koberec a tak nastal čas pro výměnu. Z alba Je později, než si myslíš, vybírám skladbu Jeremiáš.

O problémech s matematikou jsem četl před chvílí z mailu posluchače Jiřího. Podobné hrůzné sny má i posluchač Petr, který napsal: mými nočními můrami jsou stále sny o tom, jak maturuju z matematiky a neumím vůbec nic. Jaká je má úleva, když se pak probudím a zjistím, že nic z toho není skutečnost? Já musím říct, že mi matematika na střední škole docela šla, ale spoustu jsem toho už pozapomínal. Naštěstí jsem zvládl spočítat, že do tohoto kola s námi nepostupují Beata Hlavenková a Papíroví draci. A podle pravidel jsme se rozloučili také s Petrem Linhartem. Vítězem 15. 42. kola se stává Radúza, které také měníme píseň. Z dvojalba Nebe je odemčené, to bude blues Vrhačova nože.

Posluchač Zbyněk napsal, sny si obecně moc nepamatuji, když už ano, občas se mezi nimi nacházejí i nějaké ty můry. Obvykle se jich ale zbavím tím, že je ráno řeknu někomu blízkému. Dlouhodobě tedy se mnou na vědomé úrovni nezůstávají a proto teď nemohu žádnou zmínit. Připomínám, že hlasujete do středečního poledne pro 3 z těchto písní.

hlasujte na adresu hitparada@proglas.cz nebo přes formulář, který najdete na webu hudbaproglas.cz/hitparada. Od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Ve zvukové režii na pořadu spolupracoval Šimon Vítek.

Milí posluchači Rádia Proglas, u mikrofonu je Kateřina Grafová a před námi je Soaré, pořad, který vám každou čtvrtou neděli v měsíci k poslechu nabízí poutavé ukázky ze světa klasické hudby. Po letní přestávce se k vám opět vracím s inspirativními nahrávkami vydavatelství Pentaton. Alba tohoto nizozemského vydavatelství nepředstavují poprvé. V letošním roce zazněla už ve třech Soaré, která jsou dostupná v našem audioarchivu. V dnešním pořadu jako první zazní ukázka z alba klavíristky Naré Argamanyan. Tato arménská 37-letá solistka už od 15 let studovala klavír na univerzitě ve Vídni. Výrazně na sebe upozornila ve svých 18 letech, kdy zvítězila v prestižní mezinárodní soutěži v Montrealu. Spolupracovala s předními orchestry, jako například s vídeňskými symfoniky nebo s Gewandhausorchestrem v Lipsku. Pro dnešní večer jsem s Naré Argamanyan vybrala ukázku z alba Pentatonu, která byla natočena ve spolupráci s berlínským rozhlasovým symfonickým orchestrem pod taktovkou francouzského dirigenta Aléna Altinogla. Celé album zahrnuje klavírní koncerty Sergeje Prokofieva a Arama Chačaturiana. My si pustíme část z klavírního koncertu Arama Chačaturiana. Tento gruzínský skladatel 20. století je široké veřejnosti známý především svým šavlovým tancem z baletu Gajané. Sólový part Chačaturianova klavírního koncertu Desdur je plný zvučných akordů a virtuózních pasáží. Dokonale splývá s barevným zvukem orchestru. Zajímavostí tohoto díla je použití neobvyklého bicího nástroje. Skladatel ve druhé větě do partitury zakomponoval tajuplně znějící flexaton. V Soaré teď zazní první věta z klavírního koncertu Desdur Arama Chačaturiana. Přednese nám ji už zmíněná klavíristka Naré Argamanyan. Doprovázet bude berlínský rozhlasový orchestr pod taktovkou Aléna Altinoglu. První věta tohoto koncertu vyniká energickým rytmem, patetickým výrazem a arménskou zpěvností.

I další nahrávka vydavatelství Pentaton k poslechu nabídne hudbu 20. století. Pustíme si komorní sonátu pro flétnu a klavír francouzského skladatele Francise Poulenca. Ta poprvé zazněla v roce 1957 ve Štrasburku se slavným flétnistou Jeanem Pierrem Rampalem za doprovodu samotného autora. V současné době patří Poulencova sonáta do základního repertoáru každého profesionálního flétnisty. Její melancholický výraz, který v poslední větě přechází do velmi živé až rozpustilé nálady, je pro každého interpreta velkou výzvou. V této skladbě flétnista předvede nejen širokou paletu zvukových barev, ale i technickou virtuozitu. Celou Poulencovu flétnovou sonátu nám teď přednese australská flétnistka Anna Della Vega. Ta se proslavila v roce 2018, kdy pro Pentaton natočila Mozartovi a Myslivečkovi koncerty. Nahrávka tehdy vyhrála cenu britského rádia Classic FM za nejlepší album roku. Oblíbená byla i v Německu, ve Skotsku a v Holandsku. V současné době žije Anna Della Vega se svou rodinou na farmě v Austrálii a koncertuje po celé Evropě. V oblibě má hlavně francouzské autory 19. a 20. století. Jejím velkým vzorem je flétnista Jean-Pierre Rampal. Ten ovlivnil i její profesní dráhu. Anna Della Vega totiž ve svých 7 letech slyšela jeho nahrávku Mozartova koncertu pro flétnu a harfu. Druhá věta ji naprosto okouzlila a rozhodla o jejím budoucím povolání. Nyní si v podání 45-leté solistky Anny Della Vega pustíme všechny 3 věty Poulencovy flétnové sonáty. Jejich tempové označení je Allegretto malinkolico, Cantilena a Presto giocoso. Na klavír doprovází Paul Rivinius.

Francouzskou hudbu 20. století teď vystřídá pozoruhodná současná skladba. V následujících minutách si pustíme ukázku z alba s názvem Seaborn, což v překladu znamená Zrozený z moře. Jedná se o úplnou novinku Pentatonu. Toto album představuje stejnojmenné dílo amerického skladatele Garthe Neustadtera. Dílo Seaborn vzniklo v roce 2018 na objednávku komorního bicího souboru The Percussion Collective. Je inspirováno krásou oceánu. Má připomínat proměnlivost moře, klid, ale i velkou sílu a pohyb. Zobrazuje i podmořský život, který se bez vody neobejde. Seaborn obsahuje tři části s názvy Above, At a Within. První část zobrazuje vnímání oceánu z ptačí perspektivy, druhá z vodní hladiny a třetí z pohledu pod hladinou. Celá tato skladba byla původně propojena s videoprojekcí fotografa Kiela Van Sais. Obsahuje záběry z Mauricia a z Havaje. Jedná se tedy o komplexní umělecké dílo, které v živém provedení přináší neobyčejný zvukový a vizuální zážitek. V dnešním soiree uslyšíme první část skladby Seaborn, která nese označení Above, tedy nad hladinou. Poslechneme si ji se souborem The Percussion Collective s uměleckým vedoucím Robertem Van Sais.

Závěr dnešního soaré bude patřit duchovní hudbě. Poslechneme si skladby natočené pro pentaton v letech 2022 a 2023. Představí se nám v nich nizozemský velký rozhlasový sbor Groot Omroep Koor se sbormistrem Benjaminem Goodsonem. V podání tohoto uměleckého tělesa dnes uslyšíme díla německých autorů 19. století. Nejprve si pustíme ukázky z vokální mše Josefa Rheinbergera. Tento skladatel, varhaník a pedagog žil převážnou část svého života v Mnichově, kde působil jako dvorní kapelník pro chrámovou hudbu ve službách bavorského krále. Svou mši Es Dur opus 109, známou jako Cantus Missae, poprvé provedl 1. ledna roku 1870.

1959, necelé 2 roky po svém nástupu ke královskému dvoru. Reinbergerova mše Esdur je napsána pro 2 sbory a kapela. Je ovlivněna renesanční polyfonií. Autor ji věnoval papeži Lvu 13. Její části Kyrie a Gloria teď zazní s nizozemským rozhlasovým sborem, který řídí Benjamin Goodson.

Poslední duchovní skladbu jsem pro dnešní soaré vybrala rovněž z alba nizozemského rozhlasového sboru. V jeho podání zazní hudební zpracování žalmu 43, jehož autorem je Felix Mendelssohn Bartholdy. Tento slavný německý romantický autor se ve své duchovní tvorbě inspiroval dílem Johanna Sebastiana Bacha. Mendelssohnův žalm 43, Richte mich Gott, v českém překladu Sjednej mi právo Bože, měl premiéru ve 40. letech 19. století v Berlíně. Na Radiu Proglas za malou chvíli zazní s nizozemským rozhlasovým sborem Chrót um Rup Chor pod vedením Benjamina Gutzna. No a to už je pro dnešek z mé strany vše, milí posluchači. Přeji vám všem hezký zbytek dnešního večera, a to nejen při poslechu Mendelssohnova žalmu. Těším se na vás zase za měsíc, opět s nahrávkami vydavatelství Pentaton. Od mikrofonu se loučí Kateřina Grafová.